0: na Rádiu Beat.
1: Příjemný večer, od mikrofonu vám přeje Petr Korál. Začal druhý díl speciálu To nejlepší z roku 2001 aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A začal písní Prison Song od skupiny System of a Down z jejich tehdejšího druhého alba Toxicity. Je to deska naprosto zásadní a stěžejní do dnešních časů, o tom snad není sporu. A tím pádem si myslím, že se nic nestane, když si od System of a Down pustíme ještě něco dalšího z této desky, tedy z alba Toxicity. Bude to skladba Chop Suey. Takže System of a Down.

2001, kterým se zabýváme, vydali druhé, ale ve skutečnosti třetí album Iowa. Protože tam je to složité, že to první album, které v podstatě zcela zapadlo, vyšlo už v roce 96 u malé nezávislé gramofirmy. Ovšem teprve Iowa znamenala obrovský, nejen celoamerický, ale vlastně celosvětový průlom pro Slipknot. Tady je skladba My Park Slipknot.

beatu. V rámci speciálu věnovanému tomu nejlepšímu nebo nejzajímavějšímu a nejdůležitějšímu z roku 2001 teď uděláme zase prudký žánrový střih a vydáme se na scénu, která tehdy začala mocně bobtnat a stávat se stále populárnější, totiž takzvaný folk metal. A my si konkrétně posvítíme na finský folk metal, na kapelu Fintroll, která v tom roce 2001 vydala své druhé album, které se jmenovalo Jak ten styd. Což znamená, že Fintroll nespívali anglicky, ale ve své mateřštině. Já nevím, jestli je potřeba ještě více rozebírat, že

ten folk metalový trend se stal nebo postupně stával opravdu neskutečně úspěšným a ty folk metalové kapely se rodily doslova jako huby po dešti. A úplný vrchol měl přijít ještě o několik let později, ale to pro dnešek nechme stranou. Tady jsou Fintroll a jejich píseň Sluggett with Blotsauf.

0: Radio Beat.
1: Fintro za námi a před námi Arch Enemy, tedy další žánrový střih. Protože i Arch Enemy před čtvrt stoletím vydali desku, která je, myslím si, že nejenom z mého pohledu, nesmírně důležitá a stojí za připomenutí. Byla to totiž první deska naspívaná Angelou Gossoff, která nahradila Johanna Leevu, tedy člověka, který naspíval první tři desky Arch Enemy. Premiéra Angely Gossoff v dresu Arch Enemy se jmenovala Wages of Sin, tedy to album jako takové. A já z něj vyjímám jako ukázku, která má dokumentovat to, co se u Arch Enemy tenkrát změnilo, skladbu Burning Angel. Tady jsou Arch Enemy.

0: Radio Beat.
1: Stále posloucháte speciál To nejlepší z roku 2001 aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A my si teď posvítíme na album, které tehdy žádný převrat neznamenalo a vlastně ho tehdy ocenili spíš jen znalci a fanšmekři. Ale ze zpětného pohledu ta kapela, kterou byli francouzští Gojira, už je to jmenuju, byť nesměle, tahle parta už tenkrát dávala najevo, že v budoucnu se s ním musí počítat a že se od ní možná dočkáme velkých a zajímavých hudebních věcí. A samozřejmě jsme se toho postupně dočkali, že ano. Takže tady je úplná premiéra francouzské Gojiry, skladba Satan is a Lawyer z alba Terra Incognita, jak se ten jejich debut jmenoval.

Když vzpomínáme na to dění na metalové scéně v roce 2001, tak já už jsem hovořil o mocném nástupu různých folk metalových part, ale takový ten hodně úspěšný a důležitý trend v té době byl také takový ten atmosférický či symfonizující black metal. A v té době společně s Cradle of Filth asi nejvýznamnější kapela tohoto druhu byly norští Dimmu Borgir. V roce 2001 vydali své páté album, které nazvali Puritanic Euphoric Misanthropia, a i na něj pochopitelně teď musí dojít. Já z něj vynímám skladbu Blessing Upon the Throne of Tyranny. Takže Dimmu Borgir, rok 2001.

Radio Beat. Poslouchali jste Dimu Borgir a v rámci toho připomínání věcí, které jsou nesmírně zásadní a vyšly v roce 2001, nemohu opomenout ještě možná víc symfonický black metal z té doby, a to album Prometheus, The Discipline of Fire and Demise, dalších norských black metalistů Emperor. Bylo to jejich čtvrté album a já si myslím, že nesporně jasný vrchol diskografie Emperor. Bohužel ale zároveň šlo o poslední řadovou desku Emperor, protože jejich předák Ishan skupinu následně rozpustil a vydal se na úspěšnou solovou dráhu, která trvá dodnes. Tak pojďme zazpomínat na Promethea, tedy album z roku 2001, a pustíme si z něj skladbu Depraved.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry na Radio Beat.
2: Posloucháte Heart and Harry, posloucháte speciál To nejlepší z roku 2001 a nevýznamné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A já už jsem minule sliboval, že se podíváme také na domácí scénu, protože pochopitelně i tady vyšlo pár hodně zajímavých a podařených věcí. Například album skupiny Endless, severomorské kapely Endless, nazvané Vital Part 1. Tahle deska se stala vítězem v cenách Anděl v kategorii Hard and Heavy za rok 2001. A my se na ní podíváme prostřednictvím songu Sundown. Takže tady jsou Endless.

0: na Rádiu Beat.
1: Další znamenitou deskou, která vyšla v roce 2001, určitě bylo i album Trans Mystic Anarchy, které v té době vydala brněnská Insania. Ale ona vlastně tenkrát to nebyla jenom Insania, v úvozovkách jenom, protože tenkrát došlo k takové zvláštní věci, že totiž Insania existovala, nebo možná existuje do dneška, i ve Skandinávii, hraje úplně jinou hudbu a ta skandinávská si tenkrát nějak nechala právně ochránit to jméno a brněnská Insania byla nucena tu svou novou nahrávku vydat pod jiným, respektive rozšířeným názvem. Takže album Trans Mystic Anarchy vyšlo pod sáhodlouhou značkou Insania and the Aristocracy of New Outlaws. No a my si z Trans Mystic Anarchy dáme dvě ukázky. Skladby se jmenují Rouhání je pro nás Evergreen s podtitulem Zabruším na bránu pekelnou. A následovat bude ještě Vražda ve staré hvězdárně, dvakrát Insania.

Speciál to nejlepší z roku 2001, aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání, se dostává do svého úplného finále. Čeká nás už jenom jedna deska, jedna píseň, jedna kapela. A budou to Root a jejich tehdejší počin Black Seal. U Root platí to, že to bylo v pořadí šesté album a myslím si, že tak jako vlastně všechny desky předcházející, ani na téhle desce Root nepředvedl nějaký pád z kvalitativních výšin. To už samozřejmě na každém, pro koho ta která deska znamená víc nebo míň, ale Black Seal, třeba že to asi není, třeba právě z toho mého pohledu, úplný vrchol diskografie Root, tak je to deska rozhodně důležitá, povedená a já si myslím, že je potřeba ji připomenout. Učiníme to prostřednictvím titulní věc

na Rádiu Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika, od mikrofonu vás zdravím já, tedy Davy. Dneska však krapet nezvykle bez Ala. Alik má povinnosti, takže to dneska vezmu za něj. A vpravdě docela se mi to i hodí, poněvadž jsem si nějakou dobu bokem schovával nějaký věci, které by se hodily spíše do jeho hodin. Takže je, jak ty pověstný králíky z klobouku, dneska vytáhneme. Pokud jste tedy příznivci spíše těch našich společných hodin, nemusíte smutnit. Samozřejmě budou chybět ty naše polemické rozumy, ale jinak byste měli, co se hudby týče, odcházet spokojeni. Za námi angličtí Fan a ukázka z jejich tvorby, která charakterizovala jejich vývoj v roce 2017. Za mě super zhmotnění atmosféry a naděje. Tu v jejich tvorbě slyším už roky. Teď krapet exotiky s brazilskou jednočlenou kapelou Lumnos, která je velice aktivní. Dodnes má na kontě 8 řadových alb, 3 EPka a 3 splity. My se vrátíme do roku 2018, kdy už kapela pátou deskou Ancient Shadows of Saturn stvrzovala své pozice na latinskoamerické scéně. No a pak si dáme, když už mapujeme tu brazilskou scénu, další tamní partičku s názvem Dylight.

0: na beatu.
1: Vpravdě exotický výlet do Brazílie s dvojicí jednočlenných kapel nebo projektů, jak chcete, s názvy Lumnos a Dylight. No a mě napadlo, když už jsme najeli na tu vlnu těch rarit, zařadit další Jižní Ameriku, tentokrát je Argentinu. Právě odsud pochází kapela Downfall of Nur. Opět jenom jeden člen, opět atmosféra jako hrom. Já mám tohleto vážně rád. Upřímně, kolikrát bych tam nepotřeboval ani ten element black metalu, nebo element jakéhokoliv metalu. Takže rok 2015 a krapánek osvěta v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy.

0: Radio Beat.
1: Tak co jste na to říkali? Za mě super. Na ten sklonek této neděle prostě ideální. Hard and Heavy je u konce a já jsem si tak řekl, že by bylo prima zakončit to dneska něčím podobným, čím jsme to tu vlastně otvírali. Takže se vracíme do Anglie. Pokud znáte kapelu Sour, víte, co vás čeká. Pokud ne, tak vězte, že nevybočíme z kolejí, po kterých jsme se dneska k té půlnoci vydali. Přátelé, mějte se a uslyšíme se opět za týden. Budu se na vás těšit. Davey.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

should I leave?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Martin Hrdinka, rozhlasový a televizní moderátor, DJ, scénarista a hudební producent.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Be quick or be dead. Po Fofrsongu od Iron Maiden bych poprosila zpomalit na D1 na Novojičínsku. Z Olomouce na Ostravu se u Oder na 320. kilometru srazila dvě nákladní auta. Ta nehoda se vyšetřuje v odstavném pruhu. Pokud valíte na směnu do mladoboleslavské Škodovky a budete směrem od Prahy z D10 sjíždět u Kosmonos na 46. kilometru, tak v tom sjezdu na nájezdu na kruháč je Šťouchanec. Stejně tak na 13. z Chomutova na most za Jirkovem u odbočky na Vysokou Pec. Srazila se tam dvě osobní auta a autobus. A místy se úterním ránem musíte prokousat mlhou, však už je 15. září. A za 4 minuty bude 6 hodin. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, i když do dopoledních hodin se mohou místy objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalisté Opavy přišli hned v prvním zápase kvalifikace Ligy mistrů o šanci na postup. Dziky Varšava podlehli 99-116 a čeká je evropský pohár FIBA. Hokejisté Sparty vstoupí do nové sezony extraligy bez kanadského obránce Irvinga. 30-letý hráč v pražském klubu strávil 3 sezony a předminulý ročník zakončil s rekordními 21 góly v základní části. Pravidla pro prodej kratomů se mají zpřísnit. Vláda schválila takzvaný Lex Kratom, který zvyšuje věkovou hranici pro nákup z 18 na 21 let a zakazuje prodej přes internet. Přísnější podmínky budou platit i pro specializované prodejny a bezpečnost prodávaných výrobků. Ke konci roku vyroste na pražském jižním městě nový parkovací dům.
2: Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 vozidel. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena pro obyvatele z okolních ulic. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec, Evropská kosmická agentura dnes vysílá do vesmíru družici Flex se zařízením z Turnova. Ta dokáže sledovat neviditelnou záři rostlin na Zemi a včas odhalit jejich stres ze sucha nebo horka. Na palubě bude klíčová optika vyvinutá v Turnově, která umožní měřit fotosyntézu s rozlišením 300 metrů. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 15. září 2026.
0: Classic rock.

Udo Dirkschneider si nás přitáhl a ukázal, co chtěl. Více se nám od něj dostane v únoru na koncertech v Ostravě, případně v Brně. A v prosinci Accept hrají ve Zlíně. Teď na beatu dohrála jejich skladba Midnight Mover. Nás dneska čeká taky půlnoční album. A to tak, že začneme možná lehce po 23., protože druhá deska kapely Black Sabbath má necelých 42 minut. A nebo tam třeba přihodíme nějaký bonus. Takže už víme, čím tady budeme dneska na beatu končit, ale ještě předtím nás čeká spousty zajímavého. Například hned po 9., jak dorazí Vejvoďák, rocková detektivka. No a dneska můžete vyhrát knížku Dana Browna, tu, kterou napsal i o Praze, Tajemství všech tajemství. Takže rocková detektivka od 9. hodiny. Od 19. hodiny rozhovor a v hledáčku Jirky Rogla bude Jiří Daron, což je ředitel největšího mezinárodního rockového festivalu na našem území, ano, Masters of Rock, ale tentokrát si s Jirkou bude povídat o jeho unikátní sbírce fotografií a artefaktů Marilyn Monroe a pozve nás do centra Prahy na výstavu oslavující 100 let od narození této filmové legendy. Máme možnost ji navštívit do 4. října. Jestli vás zajímá, kde a co tam konkrétně je, určitě si po 19. hodině nenechejte ujít pořad v hledáčku Jirky Rogla a v tom hledáčku bude Jiří Daron. No a od 20. si tady v rokové zpovědnici Dan Kohout bude povídat s rozhlasovým televizním moderátorem, DJem, scénáristou a producentem s Martinem Hrdinkou. Před námi úterý, 15. září, užijeme si nový den.

Nevím, jestli úplně rubínové, ale úterý s datem 15. září začalo před 6 hodinami a 10 minutami. Po mlhavém ránu, kdy nám teploměr ukazuje kolem 11 stupňů, nás čeká slunný den s odpoledními teplotami do 24 a s vyhlídkou na zítřejších až 26 stupňů. Ale zítra se taky postupně bude od severozápadu zatahovat obloha a následný déšť srazí ve čtvrtek teploty ku 20. Ale pak se zase bude oteplovat a víkend má být polojasný až s 23 stupni.

Dvěma zápasy od půl páté v Třinci, kam přijíždí Mladá Boleslav, a od pěti ve Vlašimi, kde bude hrát parádně rozjetý Slovan Liberec, pokračuje třetí kolo českého fotbalového poháru. Větší runda zápasů se bude hrát zítra. Dneska je úterý 15. září. Dobré ráno, Býťáci, o 16:15.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Když už jsme tu měli ty Halloweeny, tak zítra hrají v Portu a pak v sobotu poslední letošní koncert dají v Brazílii. A pak už mají rozplánovány festivaly pro další léto a jako první termín vidím 10. červen 2027 a účast v Plzni na Metal Festu. Teď 3 minuty před 6:30 v úterý 15. září 2026 je do Prahy po plzeňské dálnici zatím příjezd volný. Seká se trošičku konec ústecké dálnice od Čakovic a Ďáblic, protože nad Bulovkou je nehoda. A jestli jedete do Brna po D1 od Vyškova, tak klasický zásek před Rohlenkou je teď z 211. kilometru, je to tam na 10 minut. 20 minut ale už ztratíte na 43. ze Svitav na Brno před Lipůvkou, brzdí se v závisti. A časovou rezervu si určitě taky dejte mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem na 35. kolony obousměrně v Hrušové, kde frézují vozovku. A my si spolu dáme kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, i když do dopoledních hodin se mohou místy objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový Jablonec si pojistil služby záložníka Richarda Sedláčka. Se 27-letou oporou prodloužil smlouvu až do roku 2029. Bývalý ministr zahraničí Lipavský cestoval ve vlaku, který se v neděli na Ukrajině možná měl stát terčem ruského útoku. Dron vlak nezasáhl, zřejmě i proto, že odjel dřív. Zasažena ale byla jiná souprava. Policie v kauze motolské nemocnice nově obvinila stavební firmu Geosan Group. Podle vyšetřovatelů měla bývalému řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi nabídnout úplatek 10 milionů korun. Brněnská T-Arena na výstavišti se blíží dokončení a první akce tam bude ještě letos. Na začátku prosince bude hostit mistrovství Evropy žen v házené.
2: Česká republika se hostitelem vrcholné házenkářské akce stane po 36 letech. Město by hotovou stavbu mělo převzít 25. října. Nyní se pracuje například na osazování sedaček. Ročně se v ní má uskutečnit kolem 100 akcí. Přes 60% programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinné show a další kulturní akce. Významnou část zaujme právě sport. Arena bude domovem hokejového klubu Kometa Brno. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec Donald Trump představil návrh nových uniform amerických vesmírných sil, inspirovaný filmem Hvězdná pěchota. Návrh ale vyvolal kritiku kvůli podobnosti s nacistickými uniformami. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia B.
0: Rádio B. Klasik rock.

Znova se sjedem na koncert Ivana Hlase, tedy jeho tria 6. října v Plzni, což je mimochodem taky úterý, a Ivan s Olinem a s Norbim budou hrát v plzeňské Měšťanské Besedě. Hned druhý den jsem koukala, že je tam Karel. Karel Plíhal s Petrem Fialou. S nebo za dnešním oslavencem se teď vypravíme do chatičky strýčka Toma. Dneska má 59. narozeniny Jerry Dixon, který, když mu bylo jenom 16, tak byl u založení Warrant, jednoho z nejvýraznějších amerických men glam metalové éry konce 80. a počátku 90. let. Po světě prodali přes 10 milionů alb, desek natočili celkem 9, zatím poslední v roce 2017. Jsou dva poločasy tohoto bandu. Jeden se zpěvákem Janem Lanem a pak bez něj. Ten se dal první na solovou dráhu, pak po 15 letech to vypadalo na comeback, ale ten nedopadl. Už spolu prý dokonce zkoušeli, ale pak vydali zprávu, že z důvodu, že pod jejich společným mostem je příliš vody, tak zase šli každý svojí cestou. Ta Janeyho skončila v létě 2011, ve věku 47 let se předávkoval. Teď nám ale zaspívá a taky zahraje na Španělku v doprovodu Warrant a dnešního oslavence basáka Jerryho Dixona.

chatičce strýčka Toma jsme našli dnešního oslavence, basáka Warren Jerryho Dixona. Naši radioaktivní partu býťáků můžete zítra potkat v Brně. V Žabovřeskách bude od 11. hodiny fungovat roková pumpa. Do 17. se můžete zastavit na kus řeči pro novou samolepku a otisk na kapotu na adrese Veslařská 25 u našich parťáků v areáli společnosti ProEx 2000. A příští pátek jsme v Ostravě, kousíček od nákupu Karolína. Na Frýdlantské ulici je prodejna Biker's Crown a právě z té budeme v pátek 25. září vysílat z našeho mobilního studia Beatu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:15. Teď ztratíte na D1 z Vyškova na Brno před Rohlenkou z 212. kilometru nebo od 30. kilometru na Prahu před Šmejkalkou. Na Brno ze Svitav je 20-minutový zásek na 43 před Lipůvkou, stejně tak mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Tady je to obousměrně, protože na průjezdu Hrušovou 43 zvelebují a frézují tam vozovku. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes má být po rozpuštění mlh a nízké oblačnosti. Postupně slunečno s teplotami 19 až 24 na horách kolem 16 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Český fotbalový brankář Lukáš Horníček poprvé v anglické lize prohrál s Newcastlem, který podlehl Leedsu 1-4. Soupeř Slávie v lize mistrů Villarreal doma nestačil na Betis 1-2. V Itálii zůstávají po fotbalovém večeru 100% Inter Milan a AS Řím. Startuje nový ročník hokejové extraligy, na první zápas zve Petr Plintovič.
7: Hokejoví fanoušci se dočkali, nová sezona Tipsport Extraligy je tady a dnes je na programu úvodní zápas prvního kola. Karlovarská Energie v něm od 18 hodin vyzve na domácím ledě Třinecké Oceláře. Dalších 6 zápasů se hraje zítra.
5: Exmluvčí prezidenta Jiří Ovčáček bude zápasit v ringu s bývalým politikem Miroslavem Sládkem. Ovčáček už potvrdil účast v organizaci GMMA a uvedl, že na souboj intenzivně trénuje. V zápase nahradí někdejšího premiéra Paroubka, který účast po počátečním souhlasu odmítl. Stíhačka NATO v noci sestřelila dron v litevském vzdušném prostoru. Polské vojenské letectvo bylo kvůli tomu v pohotovosti v rámci svého vzdušného prostoru. A nakonec mapy.com přidávají do navigace úsporný režim, který mezi navigačními body stlumí displej a šetří baterii. Funkci je potřeba zapnout v nastavení navigace a nejvíce hodí, když jdete pěšky nebo jedete na kole. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 15. září 2026 prožijete podle představ. Dáme si kabát.
0: Classic rock.

Kabát a hostující Olin. Olin nejez chleba, ten bude pozítří ve čtvrtek oprašovat písničky ETC ve Zlíně na akci Setkání kytaristů, kde bude i workshop na téma improvizace a ten povede jazzový kytarista Libor Šmoldas. A propo upozornění pro třebíčské, Libor má zítra koncert se svým triem, kde má varhaníka nebo přesněji hráče na hamontky a taky bubeníka a zítra hrají v Třebíčském národním domě. Teď v 7 hodin a 9 minut na beatu Jethro Tull.

0: Tak bohužel basketbalisté Opavy nestačili na divočáky z Varšavy a jejich šance na případnou účast v Lize mistrů vyhasla hned v prvním kole kvalifikace. V soutěži tak budeme mít Slávii, což ještě loni byl mistrovský Nymburk, a Pardubice. První zápasy odehrají počátkem října, Pražané doma proti Berlínu a Pardubky začnou na severu Itálie. Ano, a v této oblasti budeme dneska držet palce našim tuze šikovným odbíjenkám.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko 3-0 a připsali si třetí výhru ve skupině. Díky tomu mají jistý postup do osmifinále. Dnes večer je čeká Itálie. Baseballisté Hrochu Brno vyhráli šestý finálový zápas na hřišti Kotlářky Praha 5-1 a srovnali sérii o titul. Pražané přitom měli výhodu matchballu i domácího prostředí. Plážové volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi získali bronz na mistrovství Evropy do 22 let v Madridu, zkompletovali tak medailovou sbírku, předloni vyhráli a loni získali stříbro. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dobré jitro, Kačko. Příjezd do Pardubic se sněl od Chrudimi spožděn dlouhou kolonou, která se táhne už od letiště. A výjezd nebo respektive příjezd do Pardubic od Přelouče je až od Starých Čivic. Takže opravdu těch Pardubic to zase dneska ráno courá. Prakticky jako každý den, takže s tím počítejte a šťastnou cestu, prima den, ahoj.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30. Na hradecké dálnici na Prahu ve zúžení za Chlumcem překáží porouchaný osobák. Stojí v pravém pruhu na 56. kilometru. Více se to ale pak seká ve zúžení za Poděbrady. Před omezením u Šmejkalky na dálnici z Brna na Prahu se dostanete do přerušované kolony na 35. kilometru a ztratíte tam asi 20 minut. Stejně tak v klasické ranní špičce na Brno od Vyškova před Rohlenkou. Zpomalíte za Rousínovem na 214. kilometru. Půlhodinová už je ztráta ze Svitav na Brno před Lipůvkou od Milonic a ze Svitav na Hradec vás přibrzdí frézování v Hrušové. Od Litomyšle se brzdí za obcí Řídký a odmítá je provoz Hustý od odbočky na Džbánov od letiště. No a z Dlouhého mostu je kolona na příjezdu do ranního Liberce po 35. od Turnova. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být po rozpuštění mlh a nízké oblačnosti. Postupně slunečno s teplotami 19 až 24, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Florbalisté Chodova vstoupili do Superligy domácí výhrou nad nováčkem z Brna 5-4. Úspěšnou premiéru na lavičce Pražanů si tak odbyl nový trenér Michal Podhrázký. Ukrajina a Rusko podle amerického prezidenta Trumpa souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Trump také řekl, že za růstem cen ropy stojí válka na Ukrajině. Evropská komise, která dál vidí u Andreje Babiše riziko střetu zájmů, nově vysvětlila proč. Problémem je především role jeho příbuzných ve svěřenském fondu. Říčany u Prahy mají další prvenství.
2: Otevřeli zde největší dřevěnou školní budovu v Česku pro více než 500 dětí. Základní škola je v takzvaném pasivním režimu. Vytápějí tepelná čerpadla, část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely. Podobu nové říčanské školy ocenil i ministr školství, že by takto měly školy v budoucnu vypadat. Luboš Dvořák, Říčany.
1: A nakonec Škoda Auto začala nabízet svůj dosud nejlevnější elektromobil Epic. Verze se slabší baterií zlevnila o 120 tisíc na 659 tisíc korun. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik.

Za starých časů holkám v ústech zvonil smích a současnost kapely Kravusberry je taková, že je objevil náš Dalibor a blaženě se usmívá, když si je pouští, nebo když sám na kytaru hraje jejich písničky. Kravusberry v pátek v podvečer hrají na Masarykově náměstí v Rokycanech na setkání pod věží, kde pak večer před ohňostrojem budou vohnouti. Zítra budou znít kusy Black Sabbath v jazzové úpravě v Praze. Jak si i na našem webu na stránce radiobeat.cz můžete přečíst, zítra na letní scéně na výstavišti v Holešovicích v podniku Gauč bude hrát britské jazzové trio Jazz Sabbath, vedené pianistou Adamem Wakemanem. Jo, ten natočil jednu desku s Ozim, to už jsme tady společně probírali, taky doprovázel Sabaty na turné a právě jednou tam po koncertě ten nápad na Jazz Sabbath vznikl. Když po něm jeden člen ochranky pozdě v noci chtěl, aby v baru zahrál nějaké ty Sabaty tam na piano. A on se rozhodl, že prodané místo zvolí jazzovou podobu sabatovských hitů. A přítomnému personálu se to tak líbilo, že je to 6 let, co byla založena formace Jazz Sabbath, natočili i už 3 studiové alba a 1 živé. Tak, já tady mám pro vás 2 vstupenky na zítřek, na Jazz Sabbath, opakuju, Stromovky v Praze zítra večer, podnik Gauč. No, jestli byste o ty lístky měli zájem, tak mi přes býťáckou aplikaci napište, jak se jmenuje tatínek Adama Wakemana, známý artrockový pianista, který natočil 2 kusy na desku Osmosis Ozzyho Osborna a taky, a jak hned uslyšíte, hostoval na desce Black Sabbath, na desce Sabbath Bloody Sabbath. Takže jak se jmenuje tatínek Adama Wakemana? A prosím vás, jako odpověď, mi nebude stačit Wakeman starší, jo? Budu chtít i křestní jméno. Takže použijte býťáckou aplikaci. Tedy prosím vás, pište mi jenom v případě, že byste zítra chtěli jít na koncert. Jo, taková drobnost.

Na rádiu Beat kapela Black Sabbath s hostujícím pianistou Rickem Wakemanem. Jeho syn Adam bude zítra v jazzových úpravách hrát sabatovské hity v pražských Holešovicích. Rick Wakeman, to je velmi sympatický člověk a taky sdílný, pravidelně píše deníček na své internetové stránky. Teď k září píše, kam se to léto podělo, ptám se sám sebe. Celé dny bylo nepříjemně horko, psi toho měli po chvíli dost, stejně jako já ve studiu. Mimochodem, znovu dneska koukám, že je 15. tak Rick Wakeman bude ve studiu točit podcasty pravidelné, vždycky mu jeho fanoušci posílají dotazy a on na ně potom takhle přes internet odpovídá a koukám, že koncem měsíce letí nahrávat do jižního Vietnamu. Tak my se teď za další muzikou vypravíme do Austrálie.

Vy si doma nezáviděli, tak po George Youngovi a Easy Beats nás čekají na beatu i jeho mladší bráchové Angus a Malcolm. Za 5 minut bude 8, poprosila bych čerstvé informace z dopravy, pokud možno tak přes linku 210 32 33 34 anebo přes beatáckou aplikaci.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Necelá minuta nás dělí od 8 hodiny. Jedete-li po D1 z Vyškova na Brno před Rohlenkou, kolona za Rousínovem od 215. kilometru na 25 minut. Necelou půl hodinku taky ztratíte z Brna na Prahu před Šmejkalkou, tedy před omezením na 25. kilometru, s frontou od 38. Jedete-li na Prahu po D5, tedy od Plzně, tak tady za Loděnicí se zaseknete na 8. kilometru po Velký pražský okruh a pod ten špunt u Ořecha, je to asi tak na půl hodiny. Stejně tak na 35. U Hrušové frézují vozovku. Kolony jsou obousměrně, ale delší, jak jsem říkala, se ztrátou na půl hodiny, je z Litomyšle na Bíč

0: období. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být postupně slunečno s teplotami 19 až 24. Zítra nejteplejší den týdne, ale ošklivo. Má být polojasno až oblačno, ráno opět ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne na většině území zaprší lokálně i bouřky. Na východě srážky až večer, teploty 21 až 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České tenistky zaznamenaly na turnaji WTA 125 v Lublani 3 postupy do osmifinále. Úspěchy slavily Palicová, Štruplová a 18-letá Žoldáková.

0: Plyn a elektřina na světových burzách výrazně zdražily a růst cen se už promítá do českých ceníků. Například ČES ceny některých produktů zvýšila, domácnosti tak mohou zaplatit až několik tisíc ročně navíc. Odborníci kvůli nejisté situaci doporučují zvážit fixaci cen na 2 až 3 roky. Štáb Netflixu se při natáčení seriálu podle knihy Dana Browna přesouvá z centra Prahy na Letnou. Točit bude už zítra u Letenského zámečku, v dalších termínech přijdou na řadu Vodní nádrže a pavilon Expo 58. Chystají se dočasné uzávěry některých cest v Letenských sadech. A nakonec vlaky v Plzeňském kraji bude vypravovat Arriva se svými 12 bateriovými elektrickými soupravami. Dopravce v soutěži 4 uchazečů nabídl nejnižší cenu. Více náměstek hejtmana Pavel Čížek.
1: 6 by jich mělo vyjet v roce 30, 6 v roce 33. Na těch prvních 6 je přislíbena dotace, o kterou musíme požádat do konce letošního roku. To výběrové řízení byly 4 účastníci, z nichž nejlevnější nabídka teda byla od firmy Arriva.
0: To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Ozzyho.

Píťáci, je 12 minut po 8, to už Dan Brown dávno pracuje. Prýmá budíček na čtvrtou, protože po ránu se mu nejlépe píše. A když to z hlavy nejde, když uvízne na nějaké té dějové mezeře, tak se za pomocí gravitačních bod, což je taková pomůcka, díky které se můžete zavěsit hlavou dolů třeba na hrazdě, tak autor veleslavné šifry mistra Leonarda tvrdí, že takhle denně visí i několik, tedy desítek minut, aby si při psaní prokrvil mozek a ulevil zádům. Pokud byste chtěli provozovat dekompresi páteře se zátěží, tak můžete použít i šestý román Dobrodružství profesora symboligie Roberta Langdona. Dan Brown tentokrát nechal zajet tedy svého hlavního hrdinu podívat se do Prahy a jak jste mohli slyšet i ve zprávách od Šimiho, tak filmová adaptace se začíná natáčet v Praze. Zítra můžete potkat filmaře na sedmičce u Letenského zámečku. Ale proč mluvím o knize? Protože knížka Tajemství všech tajemství Dana Browna, tak to je dnešní cena do rokové detektivky, tedy můžete ji u Vejvoďáka vyhrát už po 9. hodině.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Plochodrážní hvězda Bartosz Marzlik by mohla startovat na 78. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Pořadatelé se šestinásobným mistrem světa o účasti jednají, potvrdil trojnásobný vítěz Jason Doyle. Na startu budou také Češi Jan Kvěch a Václav Milík. V první lize národní házené zůstávají po čtyřech kolech 100% národní házenkáři Příchovic, kteří ve dvojkole porazili Svinov 19-10 a Studenku 14-10. Nezvěstice vyhráli v Čakovicích 19-18 a v Podláskách 19-12, Ostopovice uspěli v Kyšicích 21-19, ale následně podlehli Plzni újezdu 15-21. Krčín dvakrát remizoval, v Plzni újezdě 19-19 a v Kyšicích 10-10. Horolezec Honza Tráva Travníček je v Nepálu a má pro nás zajímavost z treku.
2: Jsme tady teď v době pomůzunové, nedoznívají ještě období dešťů a ty deště způsobily mnoho sesovů, mnoho stržených mostů a je naprosto neuvěřitelné, jak se Nepálci s tím dokáží poradit, protože ta obnova trvá strašně krátkou dobu a ve spolupráci armády s místní komunitou dochází k obnovení vlastně těch dopravních tepen i cest na trekách v neuvěřitelně krátké době. Já si to vysvětluju asi díky tomu, že nejspíše neprobíhá žádné výběrové řízení a ta doba se tedy automaticky zkracuje. Zdravím z Nepálu, z této nádherné milované země, Honza Tráva Trávníček. Ahoj do Rádia Beat.
1: Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

Už za 4 minuty bude 8:30 a už se tady scházejí informace pro dopravní servis. Ty vaše můžete dát do býťácké aplikace nebo mi zavolat na linku 210 32 33 34. Pokud byste se teď raději projeli v cyklopruhu, tak koukněte na web městskacyklistika.cz. Šimi cestou tady do studia projel úplně celou Prahu a spočítal, že cyklopruhy jsou jen na 4% silnic v metropoli. K čemu jsou dobré, ale i jaké pasti mohou nabídnout? No, pokud vás to zajímá, tak koukněte. Já teď přicházím s nabídkou kvalitního Big Beatu. Tak ať už jste v poloze ležmo, sedmo nebo třeba hlavou dolů, tady jsou nabasovaní Queen.

0: jazyci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30 a v pražské ranní špičce se řeší i nehoda ve sjezdu z jižní spojky směrem od Vltavy na Lanový most v nájezdu na brněnskou dálnici. Kolona na spojce je už z Barandovského mostu. Další bouračka je opačně u Spořilovské. Tady začíná zahuštěný provoz na spojce u Zahradního města. Pokud na Prahu jedete po D5, tak se zaseknete za Loděnicí na nějakém 7. kilometru. Jestliže jedete opačně na Plzeň, tak u Loděnice na 11. kilometru je zavřený pravý pruh. Probíhají tam nějaké práce na silnici, mělo by to končit za půl hodiny, ale počítejte s kolonou od 8. kilometru. Pojďme se podívat na jižní Moravu. Tak i dneska jsou dlouhé kolony u zastávky a u obce Babice u Rosic. Ale pokud jedete z Ivančic na Rosice, tak za Neslovicemi je silnice 394 úplně zavřená po vážné nehodě nákladního a osobního auta. Víťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, i když do dopoledních hodin se mohou místy objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový Jablonec si pojistil služby záložníka Richarda Sedláčka. Se 27letou oporou prodloužil smlouvu až do roku 2029. Bývalý ministr zahraničí Lipavský cestoval ve vlaku, který se v neděli na Ukrajině možná měl stát terčem ruského útoku. Dron vlak nezasáhl, zřejmě i proto, že odjel dřív. Zasažena ale byla jiná souprava. Policie v kauze motolské nemocnice nově obvinila stavební firmu Geosan Group. Podle vyšetřovatelů měla bývalému řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi nabídnout úplatek 10 milionů korun. Brněnská T Arena na výstavišti se blíží dokončení a první akce tam bude ještě letos. Na začátku prosince bude hostit mistrovství Evropy žen v házené.
2: Česká republika se hostitelem vrcholné házenkářské akce stane po 36 letech. Město by hotovou stavbu mělo převzít 25. října. Nyní se pracuje například na osazování sedaček. Ročně se v ní má uskutečnit kolem 100 akcí. Přes 60% programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinné show a další kulturní akce. Významnou část zaujme právě sport. Arena bude domovem hokejového klubu Kometa Brno. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec Donald Trump představil návrh nových uniform amerických vesmírných sil, inspirovaný filmem Hvězdná pěchota. Návrh ale vyvolal kritiku kvůli podobnosti s nacistickými uniformami. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.

Tak není divu, když mu rodiče schovávali narozeninové dárky pomocí složitých křížovek a map pokladů, že tak dobře a rád píše napínavé, zapeklitě zamotané, ale pořád čtivé knížky. Šestý díl série s doktorem Landonem se odehrává a pro film i natáčí v Praze. A už po 9. hodině můžete knížku Tajemství všech tajemstvích Dana Browna vyhrát u Vejvoďáka v rokové detektivce. Startuje, jak říkám, za necelou čtvrt hodinu. Ve Spovědnici večer u Dana Kohouta zase bude na rozhovor rozhlasový a televizní moderátor a DJ Martin Hrdinka od 20. do 23. po rozhovoru Jirky Rogla s Jiřím Daronem. V hledáčku Jirky Rogla bude Jiří ne co by ředitel festivalu Masters of Rock, i když možná i o to se otřou, ale hlavně dorazí co by sběratel unikátních fotografií a artefaktů Marilyn Monroe. A taky nás pozve do centra Prahy na výstavu oslavující 100 let od narození této filmové legendy. Máme možnost tu návštěvu navštívit do 4. října. Dneska je 15. září a je úterý. A když Marilyn, tak Marilyn.

Ještě 3 týdny můžeme jít v centru Prahy na výstavu o Marilyn Monroe a v následujících 2 týdnech máme dvojí setkání býťáků. Tak to první proběhne už zítra v Brně, v Žabovřeskách, na Veslařské ulici číslo 25. V areálu společnosti ProEx 2000 bude zítra od 11. do 17. hodiny fungovat roková pumpa. Takže se zastavte pro novou samolepku, případně pro otisk na kapotu a určitě i zavysílat. Jinak naše mobilní studio se přesune příští pátek 25. do ostravské prodejny Biker's Crown. Tu najdete na Frýdlantské ulici v Ostravě kousíček od nákupáku Karolína.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 9:04 je na Velkém pražském okruhu směrem od letiště kolona od Karlovarské dálnice. Jo, ještě před Plzeňskou je nějaký ťukanec. Opačně překáží v Lochkovském tunelu porouchané auto v pravém pruhu a brzdí se už ve sjezdu z okruhu nebo na okruh z brněnské dálnice. No a na té je stále až půlhodinové zdržení směrem na Prahu před Šmejkalkou z 38. po 25. kilometr. Příjezd do Brna od Prahy je ku podivu plynulý, ale od Vyškova je kolona začínající kousíček za Rousínovem na 215. kilometru a po křížení s bratislavskou dálnicí u Brna taky ztratíte půl hodinu. No tak během ní můžete pátrat v rokové detektivce. Úspěšné úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat.
1: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být postupně slunečno s teplotami 19 až 24. Zítra nejteplejší den týdne, ale ošklivý.

0: A tu na lavičku Borussie Mönchengladbach. Německý klub po špatném startu do sezony odvolal kouče Polanského a zřejmě se chystá Spartě nabídnout miliony. Basketbalisté Opavy přišli hned v prvním zápase kvalifikace Ligy mistrů o šanci na postup. Dziky Varšava podlehli 99-116 a čeká je evropský pohár FIBA. Maso dostihových koní z Irska mohlo přes falšované pasy a čipy skončit na našich talířích. Policie při razích v Belgii, Irsku, Francii a Nizozemsku prověřila přes 1000 koní a zadržela 3 lidi. Zvířata přitom kvůli podaným lékům nebyla určena ke konzumaci. Vyšetřovatelé prověřují, kam přesně maso zamířilo. Ke konci roku vyroste na pražském Jižním městě nový parkovací dům.
1: Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 vozidel. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena pro obyvatele z okolních ulic. Honza Navrátil, Praha.
0: A nakonec americké vesmírné síly potvrdily, že Spojené státy mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně. Jde o vůbec první potvrzení jejich přítomnosti ve vesmíru. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
2: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Je to úterní detektivka a zároveň předposlední detektivka v tomto týdnu a to jsme teprve včera začali. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Tajemství všech tajemství, kniha Dana Browna, která je jedna z nejširších, z nejtlustších a z největších, které tady kdy v detektivce jsme rozdali, tak je cenou pro nejrychlejšího dnešního detektiva, pro toho, kdo jako první odhalí podle nápověd a indicí, kterou kapelu nebo kterého interpreta dneska Hergot na beatu v detektivce hledáme. Apropo, když jsme u knížky Dana Browna Tajemství všech tajemství, tak v Praze aktuálně probíhá natáčení připravované seriálové adaptace téhleté knížky Dana Browna. Natáčet se bude v Letenských sadech na Praze 7 a první natáčecí den proběhne hnedka zítra 16. září u Letenského zámečku. Patříte-li mezi čumily, můžete se jít podívat, jak to filmařům jde. První indicie a první nápověda je dneska, a teď už bedlivě a pozorně poslouchejte, je to nápověda s Douglasem Adamsem.
1: Fredna, chrach to buznost.
2: Ne, to vážně, fakt to nemusíte číst. Nechceme vás obtěžovat.
1: Co spudleš vás do punkcery naplzné v čele.
3: Vogonská poezie je pokládána za třetí nejhorší ve vesmíru. Druhá nejhorší je ta od Asgotů Skrýja, když král jejich básníků Chrochtos nadýmavý recitoval svou ódu na hrudku hnusu, již jsem objevil v podpaždí jednoho jitra, čtyři posluchači zemřeli na vnitřní krvácení a předseda komise pro mrzačení umění přežil jen proto, že si uhryzl nohu.
1: Nebo tě roztrhám na fidlo prčičky svým prkodrťákem.
0: Prkodrťákem 210, 32, 33, 34. Koho tedy hledáme při úterku v detektivce na beatu?

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Jenom telefonní číslo, první nápověda v éteru 210 32 33 34, rádio, prosím.
3: Čau, Vojťáku, tady David do Mažlice.
2: Nazdar, Davide.
3: Zkusím Luboše Pospíšila.
2: Proč zrovna Luboše Pospíšila? Teď tady na něj koukám, na Luboše Pospíšila.
3: No, jednak ho miluju a jednak tam bylo poezie z Beat, jeho poslední deska.
2: Je, to hezký, to jsi si krásně vzpomněl. Luboš Pospíšil je zrovna při září na beatáckém kalendáři. Mám ho tady zrovna otočeného na tu jeho stránku, na tu jeho fotografii v našem kalendáři, ale Luboš Pospíšil to dneska není, Davide, z Domažlic, hele.
3: To je škoda.
2: No, škoda asi jo, ale musíme se dopátrat jako k cíli nakonec. Teda.
3: Jasně, ale no. Dvojitá škoda jednak proto, že by hrál a jednak, že jsem zase nic nevyhrál.
2: Dvojitá škoda, výborně jsi to řekl, ale člověče, do Mladé Boleslavy větší reklamu si už nemohu udělat. Děkuju, zatím se měj, čau, ahoj.
3: Čau.
2: Tak, toliko David, Domažlický Pardál, někdo s nějakým jiným nápadem, Radio Beat, Vejvodák, prosím.
4: Ahoj, Jarda.
2: A zdar, Erdo.
4: Hele, já bych hládal Luboše Pospíšila.
2: To mě ani jako nenapadlo, že vás to svede, protože jestli dobře počítám, tak po Davidově z Domažlic ty si Jardo druhý, kdo typuje Luboše Pospíšila.
4: Tak uvidíme, kdo bude další.
2: Já si myslím, že teď to položíš, já vezmu třetího a ten mi řekne Luboš Pospíšil. Dávaj pozor, jo, hele, mně se.
4: No snad ne, tak čau.
2: Čau, ahoj. Tak schválně, kdo nám řekne jako třetí to jméno, Radio Beat, prosím.
5: Ahoj, tady David.
2: Nazdar, Davide.
5: Jenom taková střelba, podle Forda Prefekta, jestli to náhodou není Lita Ford?
2: Lita Ford to není, a podle jakýho Prefekta si říkal?
5: Podle Forda.
2: Forda? A
5: Ford Prefekt ze Stopařova průvodce.
2: Aha, a poslouchá si, co tam bylo řečeno vůbec v té ukázce?
5: No, tam to bylo spousta, tam byly ty vogoni a tak.
2: No vogoni, jasně, třetí nejhorší poezie ve vesmíru je ta vogonská. No, poslouchej, aby jsme tomu dali trošku jako rychlejší spát, protože nechceme se při úterku s tím crcat do 9:45, tak já dám druhou nápovědu, druhou indicii, ten přednesem sobě vlastní tu indicii vlastně zmáknul Pavel Liška, to znáš, že jo? A na tobě je teďko, aby si propojil tu první indicii s tou vogonskou poezí, třetí nejhorší ve vesmíru, s tím, co teď uslyšíš v té druhé nápovědě, jo?
5: Dobře, díky.
2: Jsi z toho moudrej? Doufám, že ne.
5: Moc ne.
2: Správně, tak to jsem chtěl. Tak poslouchej, čau, ahoj.
5: Dík, ahoj.
6: Bob Kahn a Vince Cerf jsou označováni jako otcové internetu. Vymysleli totiž protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol a Internet Protocol. Budiž internet. Nejdřív byl internet používán jen ve vědeckých kruzích. Pro laický svět se stala v 90. letech 20. století startovní čárou až známá služba www, World Wide Web. Vymysleli ji vědci ze ženevského CERNu Tim Berners-Lee a Robert Kajo. Díky ní se stala komunikace s internetovým prostředím atraktivní i pro obyčejné uživatele stále se rozšiřujících osobních počítačů.
2: My jsme tam slyšeli spoustu jmén, ale teď je důležité, jestli ta jména jsou důležitá, anebo jsou nám úplně jedno a je zapotřebí si z té druhé indicie vzít něco jiného. Takového koníčka třeba. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu.
3: Kolik pokusů bude do té doby, než uhodnete, koho dneska v detektivce hledáme, tak to ještě uvidíme. Telefon je 210 32 33 34. Rádio Beat, prosím.
4: Pán Vejvoda?
3: Dušané, ty lumpe, takhle brzo telefonuješ, to si musíš být hodně jistý v kramflecích. Většinou
4: já
3: voláš až já později.
4: No, později, já bych si chtěl přečíst právě toho Dana Browna, teďka dočítám knihu, tak by se mi to náramně hodilo.
3: Hezky, no tak já ti ho dám, Dana Browna, samozřejmě celou knížku, akorát vyměním to za to, když mi řekneš, koho hledáme, detektivce.
4: Dobře, tak zkusím Boba Dylana.
3: Ne, Boba Dylana, toho nehledáme, jo? Sousedovic Lady Milena, ta z něho byla zblblá. Jo, to na tom se shodneme. Ale Bob Dylan to není, Dušané. Budeš muset, jako, než to dočteš tu knížku, uhodnout tu detektivku někdy jindy. Teda.
4: Dobrá, jo.
3: Tak čau, ahoj.
4: Ahoj.
3: Boba Dylana máme pro dnešek vyškrtnutého. Budeme teď škrtat anebo rozdávat. Rádio Beat, prosím.
5: Čau, Peťo, Irena.
3: Ahoj, Ireno, tak povídej.
5: Mám tip David Bowie.
3: Proč?
5: No, kvůli těm jménům. Protože si myslím, že tam zaznělo Jones nebo Robert, já teď přesně nevím, jak jsem to tady typovala.
3: Děláš si srandu teďko?
5: Ne, myslím to vážně.
3: No, první nápověda, když to shrnu, jo, Stopařův průvodce po galaxii, vogonská poezie je třetí nejhorší poezie ve vesmíru. V roce 84 David Bowie vydal desku Tonight, spolupracoval s Iggy Popem na ní. A časopis Rolling Stone tuhle desku zvolil jako třetí nejhorší album celé hudební historie. Jo. A ve druhé indicii Pavel Liška mluvil o tom, jak vznikl internet v roce 1998. Už v roce 1998, tak David Bowie, protože byl velkým internetovým nadšencem, tak vlastně spustil vlastního poskytovatele internetového připojení. Prostě David Bowie byl takový makáč, že si udělal vlastní platformu a takzvaný BowieNet a vlastně poskytoval vytáčené připojování k internetu, e-mailové adresy a další věci, jo. A ty si na to přišla krz nějaká jména, která tam Pavel Liška jmenoval. Tak my nebudeme škrtat, my budeme rozdávat. Ano, správně, dneska je to David Bowie. Tenhle fančmekr je až s podivem, jakolik cest vede jako k cíli k uhodnutí detektivky. V tvém případě to byla úplně jiná, než jsem zamýšlel, a přesto to máš správně, jo.
5: Díky vám.
3: Dan Brown napsal knížku Tajemství všech tajemství i pro tebe. Já ti ji pošlu, je dravě tyrkysová, jo, ta knížka, aspoň tady obal. Věřím tomu, že si pošmákneš, Ireno, na téhle
5: knihu. No právě, já ji hrozně chci, takže perfektní.
3: Tak jsem rád, že to vyšlo. Až do 10. hodiny budeme hrát Davida Bowieho na beatu. Děkuju, čau.
5: Díky, čau.

0: Trošičku oklikou, ale přitom správnou cestou jsme se dopracovali k výsledku a v detektivce díky Ireně je uhodnuto. David Bowie je ten, kdo bude dneska hrát až do 10. Za chviličku krátké zprávy a po Petrovi Šimáčkovi hned pokračujeme. Dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D5 od Prahy na Plzeň na 30. kilometru je levý jízdní pruh neprůjezdný kvůli bouračce dvou osobních automobilů. Ta kolona za touhle dopravní nehodou je už víc jak 10 minut. Dálnice D1 od Vyškova na Brno od 213. kilometru se popojíždí, a to až do Moravské metropole. Tady je zdržení přes čtvrt hodiny. V Brně, když už se tam dostanete, v Nezamyslově ulici se srazila tramvaj a osobní vůz. Ve Zlíně u zastávky městské hromadné dopravy Kůty v ulici 2. května je k řešení havárka trolejbusu a dodávky. V Příbrami v Husovce je bouračka motorkáře, na místě zasahuje rychlá. A pozor, v Teplicích v ulici Josefa Suka se srazilo osobní auto s vozem popelářů. Velmi nepříjemná záležitost. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být po rozpuštění mlh a nízké oblačnosti. Postupně slunečno s teplotami 19 až 24, na horách kolem 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Florbalisté Chodova vstoupili do Superligy domácí výhrou nad nováčkem z Brna 5-4. Úspěšnou premiéru na lavičce Pražanů si tak odbyl nový trenér Michal Podhráský. Ukrajina a Rusko podle amerického prezidenta Trumpa souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Trump také řekl, že za růstem cen ropy stojí válka na Ukrajině. Evropská komise, která dál vidí u Andreje Babiše riziko střetu zájmů, nově vysvětlila proč. Problémem je především role jeho příbuzných ve svěřenském fondu. Říčany u Prahy mají další prvenství.
2: Otevřeli zde největší dřevěnou školní budovu v Česku pro více než 500 dětí. Základní škola je v takzvaném pasivním režimu. Vytápějí tepelná čerpadla, část elektřiny vyrábějí fotovoltaické panely. Podobu nové říčanské školy ocenil i ministr školství, že by takto měly školy v budoucnu vypadat. Luboš Dvořák, Říčany.
1: A nakonec Škoda Auto začala nabízet svůj dosud nejlevnější elektromobil Epic. Verze se slabší baterií zlevnila o 120 tisíc na 659 tisíc korun. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

To byla píseň o Ziggym, Ziggy Stardust, David Bowie na beatu, 9:45 dopoledne. Jsem vám dlužen ještě jednu nápovědu a jednu indicii, podle které byste Davida Bowieho, aspoň doufám, tedy 100% poznali, a to podle téhleté velmi slavné skladbě skupiny Queen. Je to borec, prosím.

ještě jednou David Bowie. Pro někoho možná věc, která je zcela jasná, ale divili byste se, že spousta lidí netuší, že právě v téhle skladbě skupiny Queen je slyšet a zpívá David Bowie originál, tak jak to Queeni naspívali a nahráli na desce. V první indicii stopařů v průvodce po galaxii o vogonské poezii, která je třetí nejhorší poezie ve vesmíru. V roce 84 David Bowie vydal desku Tonight a čtenáři časopisu, hudebního časopisu Rolling Stone tuto desku zvolili jako třetí nejhorší album celé hudební historie. Aby si zase někdo nemyslel, že David Bowie měl jenom úspěchy, tak s touhle deskou zase to byl propadák. Ve druhé nápovědě Pavel Liška o internetu. David Bowie byl velikým internetovým nadšencem. Už v roce 98 spustil vlastního poskytovatele internetového připojení BowieNet. Poskytoval vytáčené připojení k internetu a e-mailové adresy. Mimochodem vytáčené připojení, pamatujete na to, že jo? Zvuk nádherný. Takovýhle sprasky to dělalo, pak to ukázalo, že to je připojený 256 rychlost. Neuvěřitelně pomalá a jak nám to tenkrát stačilo. Mimochodem u nás internet, první internet byl připojen v roce 1992 na ČVUT v Praze. To jenom, aby řeč nestála a bylo to doraženo úplně do konce. Až do 10. hodiny budeme tady na beatu hrát muziku Davida Bowieho.

0: Tolik tedy úterní David Bowie na beatu v Detektivce. Zítra je středa, jedeme do Brna na Býťáckou pumpu. Detektivku jako takovou bude obsluhovat zítra Kachna, která ji bude mít zítra ve své jurisdikci. No a samozřejmě to nebude jako dneska, protože dobře víte, že Kachna, ta se nezakecá.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Těžká detektivka. Na dálnici vás. D5 na 31. kilometru ve směru na Plzeň v levém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. Zdržení kolem 10 minut. Na D1 od Brna na Prahu od 30. kilometru vás čekají nesouvislé kolony až k Budějovické trojce. Zdržení čtvrt hodiny pro osobáky. A dálnice D1 ještě jednou od Vyškova na Brno od 213. kilometru se popojíždí až do Brna. I tady je zdržení kolem 15 minut. Pozor, na cestě z Litoměřic na Kravaře po 15. u obce Ploskovice srazila se tam dvě osobní auta a pozor také na Praze 2, na Rašínovo nábřeží se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes má být postupně slunečno s teplotami 19 až 24. Zítra nejteplejší den týdne, ale ošklivo. Má být polojasno až oblačno, ráno opět ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne na většině území zaprší lokálně i bouřky. Na východě srážky až večer, teploty 21 až 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český fotbalový brankář Lukáš Horníček poprvé v anglické lize prohrál s Newcastlem, který podlehl Leedsu 1-4. Soupeř Slavie v lize mistrů Villarreal doma nestačil na Betis 1-2. V Itálii zůstávají po fotbalovém večeru 100% Inter Milan a AS Řím. Startuje nový ročník hokejové extraligy. Na první zápas zve Petr Plintovič.
2: Hokejoví fanoušci se dočkali. Nová sezona Tipsport extraligy je tady a dnes je na programu úvodní zápas prvního kola. Karlovarská energie v něm od 18 hodin vyzve na domácím ledě Třinecké oceláře. Dalších 6 zápasů se hraje zítra.
1: V Brdech a na dalších místech po vydatných deštích rostou houby ve velkém a lesy jsou kvůli tomu plné lidí. Odborníci navíc spekulují, že při příznivém počasí mohou přijít další vlny růstu. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na radnici v Nymburce. Policisté jsou v kanceláři starosty Tomáše Macha. A nakonec Evropská kosmická agentura dnes vysílá do vesmíru družici Flex se zařízením z Turnova. Ta dokáže sledovat neviditelnou záři rostlin na Zemi a včas odhalit jejich stres ze sucha nebo horka. Na palubě bude klíčová optika vyvinutá právě v Turnově. Ta umožňuje měřit fotosyntézu s rozlišením 300 metrů. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si ji pustíme, jsou tu Led Zeppelin.

Night Ranger a skladba, která se jmenuje Rock in America s podtitulem You Can Still minutu po čtvrt na 11 dopoledne, za chviličku třeba Spencer Davis Group nebo Jetro, jenom co se týče té knížky, kterou jsme dneska dávali jako cenu v detektivce, tedy Tajemství všech tajemství od Dana Browna. V Praze jsou aktuálně filmaři a připravují seriálovou adaptaci téhleté knížky Dana Browna. Natáčet se začne v Letenských sadech na Praze 7 a první natáčecí den proběhne zítra 16. září u Letenského zámečku. 6. října se potom bude točit úvodní nádrže v Letenských sadech a v polovině října budou filmaři 5 dnů za sebou natáčet u pavilonu Expo 58. Informace podrobné jsou na webu Praha 7 nebo Prahy 7. Kdo se chcete podívat, takhle oni vás asi vyhodí, jo? Ale kdo se chcete podívat, tak můžete. A sami jsme zvědavi, jak samotná seriálová adaptace knížky Dana Browna Tajemství všech tajemství nakonec herkot dopadne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byl Bruce Springsteen na beatu, zhruba 15 vteřin před půl jedenáctou dopoledne, za okamžik Birds, taky George Thorogood, a opět se ozvou kluci ze skupiny Vohnout v rámci svého projektu autorského čtení jejich vlastní audioknihy 30 svíček na dortu. No a přijdou menšinové sporty, sledujeme naše volejbalisty na mistrovství Evropy a z Nepálu se opět ozval Honza Tráva Trávníček. Podrobnosti za okamžik s Petrem Šimáčkem v menšinových sportech.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko 3-0 a připsali si třetí výhru ve skupině. Díky tomu mají jistý postup do osmifinále. Dnes večer je čeká Itálie. Baseballisté Hrochu Brno vyhráli šestý finálový zápas na hřišti Kotlářky Praha 5-1 a srovnali sérii o titul. Pražané přitom měli výhodu matchballu i domácího prostředí. Plážové volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi získali bronz na mistrovství Evropy do 22 let v Madridu, zkompletovali tak medailovou sbírku. Předloni vyhráli a loni získali stříbro. Plochodrážní hvězda Bartosz Marzlik by mohla startovat na 78. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Pořadatelé se šestinásobným mistrem světa o účasti jednají, potvrdil trojnásobný vítěz Jason Doyle. Na startu budou také Češi Jan Kvěch a Václav Milík. V první lize národní házené zůstávají po čtyřech kolech 100% národní házenkáři Příchovic, kteří ve dvojkole porazili Svinov 19-10 a Studenku 14-10. Nezvěstice vyhráli v Čakovicích 19-18 a v Podláskách 19-12, Ostopovice uspěli v Kyšicích 21-19, ale následně podlehli Plzni újezdu 15-21. Krčín dvakrát remizoval, v Plzni újezdě 19-19 a v Kyšicích 10-10. Horolezec Honza Tráva Travníček je v Nepálu a má pro nás zajímavost z treku.
2: Jsme tady teď v době pomzunové, nedoznívají ještě období dešťů a ty deště způsobily mnoho sesuvů, mnoho stržených mostů a je naprosto neuvěřitelné, jak se Nepálci s tím dokáží poradit, protože ta obnova trvá strašně krátkou dobu a ve spolupráci armády s místní komunitou dochází k obnovení vlastně těch dopravních tepen i cest na trekách v neuvěřitelně krátké době. Já si to vysvětluju asi díky tomu, že nejspíše neprobíhá žádné výběrové řízení a ta doba se tedy automaticky zkracuje. Zdravím z Nepálu, z této nádherné milované země, Honza Tráva Trávníček. Ahoj do Rádia Beat.
1: Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Rádio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 31. Duo Egon. Rok 2004. Čte Honza.
2: Kapely našeho typu se většinou interně dělí na dvě sekce. Rytmickou a melodickou. V rytmické sekci jsou bicí a basa, který tvoří motor tělesa, a na nich pak staví zbytek zvuku melodická sekce, tedy kytara, zpěv a tak dále. Bubeníci a basáci to často spolu táhnou i mimo pódia a nejinak je tomu u nás. Bubeník Fenek s basákem Zemánkem sedí vedle sebe v dodávce, spí na hotelu v jednom pokoji, chodí spolu pravidelně cvičit do zkušebny a z ní pak jdou do hospody, kde nám u piva mejou zadky. Jednou nám je ovšem výjimečně nemili a napadlo je založit taneční duo, který by mohlo vystupovat v rámci našich koncertů. To taneční duo opravdu vzniklo. Dali mu jméno duo Egon, sebe přejmenovali na Arnošta Vrabce a Omara Kvasničku, mistry světa v moderním baletu. Ten titul si udělili sami, přestože tancovat nikdy neskoušeli a o moderním baletu neslyšeli. Pak dali dohromady asi dvouminutovou sestavu obsahující různý dřepy, máchání rukama, koulení očima, strkání se zadkama nebo zákeřní kopání kolem sebe. K tomu si pak pořídili nějaký obleky a bylo hotovo.

začátku se špatný slovo řeklo, spustilo hádku a rozpoutalo peklo, spustilo hádku a rozpoutalo šarvátku a rozpoutalo šarvátku. Do, re, mi, fa, re, mi, do.

může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidlá.

Tohle byla tedy kapela Na šňůrce, nejezdící v dodávce, ale v Yellow Submarine, vohnouti na beatu, zhruba asi za 12 minut, 11 hodin dopoledne. Nejbližší šance, kdy můžete vidět a slyšet kapelu Vohnout, je teď v pátek 18. v Rokycanech při setkání pod Rokycanskou věží a hned tuto sobotu 19. září v Hlohovci na Hlohoveckém vinobraní. Veškeré koncerty a tam, kam se Vohnouti chystají v rámci svých koncertů, tak najdete u nich pochopitelně na webu. Do 11. hodiny stihneme na beatu ty Koso, no Santana určitě, a pak uvidíme. Everlast Santana, Put Your Lights On. A nebo tak nějak podobně.

0: tvrdit vám, že tahle muzika je o tom, jak se dostat nahoru, bo asi se neschledalo s úspěchem, jmenuje se Down Down, status quo na beatu, 3 minuty před 11, hned po zprávách s Petrem Šimáčkem za okamžik Ronnie a taky Jimmy, Ronnie myšleno James Dio a Jimmy myšleno Hendrix. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D5 stále platí upozornění, na 31. kilometru pracují silničáři, před žebrákem vjedete do kolony, to zdržení je kolem 5 minut. Pražský okruh je ucpaný, hned po sjezdu z D1 od Modletic k Vltavě na Zbraslav, to zdržení kolem 10 minut. Pozor na cestě z Humpolce na Pelhřimov po 34, hned u Vystrkova u Humpolce, tak je bouračka osobního a nákladního auta. V Liberci v Jeronýmově ulici se vyšetřuje bouračka dvou osobáků. Pozor na pražské třídě v Hradci Králové. Dopravu tam řídí policie kvůli havárce, kdy osobní auto srazilo chodce. Pozor na Černokostelecké v Praze ve Štěrboholech od Europarku do centra. Je tam k řešení bouračka dvou autobusů a jednoho osobního auta. Na Náchodsku, v Broumově v Lidické ulici je rozlitá nafta na silnici, ať vám to neujede. A pozor v Brně, Královopolský tunel ve směru Skrpole na Žabiny. Je tam uvízlé nadměrně vysoké vozidlo. My tam tudy zítra pojedeme z pumpy, tak to už doufám bude pryč.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Rádio B. Počasí.
2: Dnes má být postupně slunečno s teplotami 19 až 24. Zítra nejteplejší den týdne, ale ošklivo. Má být polojasno až oblačno, ráno opět ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne na většině území zaprší lokálně i bouřky. Na východě srážky až večer, teploty 21 až 26 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
2: České tenistky zaznamenaly na turnaji WTA 125 v Lublani 3 postupy do osmifinále. Úspěchy slavily Palicová, Štruplová a 18-letá Žoldáková. Ruský hokejista Alexandr Ovečkin, který hraje v kanadsko-americké NHL, se objevil v předvolebním spotu Putinovy vládní strany Jednotné Rusko. Stojí v něm za ministrem zahraničí Lavrovem, který partaj vede do víkendových parlamentních voleb. Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn. Květnovou svatbu Donalda Trumpa juniora na Bahamách měl tajně financovat ruský oligarcha Umar Kremlev, blízký ruskému prezidentu Putinovi. Za svatbu na soukromém ostrově zaplatil částku v řádu stovek tisíc dolarů. A nakonec vlaky v Plzeňském kraji bude vypravovat Arriva se svými 12 bateriovými elektrickými soupravami. Dopravce v soutěži 4 uchazečů nabídl nejnižší cenu. Více náměstek hejtmana Pavel Čížek.
3: 6 by jich mělo vyjet v roce 30, 6 v roce 33. Na těch prvních 6 je přislíbena dotace, o kterou musíme požádat do konce letošního roku. To výběrové řízení byly 4 účastníci, z nichž nejlevnější nabídka teda byla od firmy Arriva.
2: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým a přichází Ronnie James Dio.

To byl pan Jimi Hendrix na beatu ve 11:45 dopoledne. Zmiňoval jsem před chvíličkou tunel v Brně, kterým my se zítra budeme vracet z býťácké pumpy. Do Brna jedeme na tu poslední letošní pumpu. Budeme v areálu společnosti ProEx 2000 ve Veslařské ulici mezi 11. a 17. Brňáci, býťáci, kteří dorážejí, nebo vlastně jsou pravidelnými účastníky beatové pumpy, tak dobře ví, kde to je. Budeme tam odsud vysílat živě do celé České republiky z našeho mobilního studia. Kdo přijede, může poroučet muziku na přání, vyřizovat zkazy, nechat si nastříkat logo rádia Beat na to, na co bude potřebovat, ať už na auto, anebo na záda, nebo na čelo klidně. Samozřejmě jsou připraveny dárky jak od nás, tak i od společnosti ProEx 2000. Těšíme se na to. Zítra není dobrá předpověď, ale když je hezky, to umí udělat pumpu každý blbec. Ale když prší, to už musí člověk mít zkušenosti. Zítra 11 až 17, Brno, pumpa.

Tohle byly Stouni, tedy Rolling Stones a Wild Horses, ta japonská tokijská verze. Mám tady vstupenky do kina, do IMAXu, do Prahy na Queen v Budapešti. Po 40 letech se tenhle snímek vrací do kin. Samozřejmě byl vlastně naskenován do 4K, hudební stopa byla taktéž upravena. Máte-li chuť vyrazit do IMAXu buď 8. anebo 10. října na Queen v Budapešti, tak vezměte mobilní telefon, připravte se, dám vám zákeřnou otázku. A pokud na ní správně odpovíte jako 14. v pořadí, tak já vám zavolám zpátky a ty dvě stupenky do kina do IMAXu na Queen Budapešti vám dám. Určitě víte, že v roce 86 v rámci turné It's a Kind of Magic Freddie Mercury právě na tom koncertu v Budapešti zpíval takovou maďarskou večerníčkovou melodii, nevím, Tava si se ize ara viragom viragom, nebo tak podobně. To zpíval, jo. A na vás je teď, abyste mi odpověděli, protože to bylo v maďarštině, tak ten text si nepamatoval. Ptám se vás, kde to měl napsaný ten text. Buď to četl z dlaně, nebo to měl napsaný na břiše, anebo kecám a Freddy nic takovýho nespíval v Budapešti v 86. Buďte 14. se správnou odpovědí na 720 001 222. Držím palce.

0: Show Must Go On, Queeni, tuhle skladbu Queeni v 86. v Budapešti nespívali, protože tahle skladba v té době ještě neexistovala. Já jsem se vás ptal, pokud jste chtěli vstupenky do IMAXu na Queen v Budapešti na premiéru po 40 letech filmu Queen v Budapešti, obnovené tedy premiéře, co měl nebo kde měl Freddie Mercury napsaný ten text té maďarské skladby večerníčkové, kterou tam zpíval. 14. kdo se dopsal se správnou odpovědí, byl Jarda a Jardovi jsem se dovolal.
1: Ano, Holub.
0: Tady je Vejvodák, Radio Beat. Jardo, 14. odpověď přišla od tebe a teď jenom vědět, kde to Freddie Mercury ten text té maďarské skladby měl napsaný, jo? Na břiše, nebo to čet z dlaně, nebo to vůbec nespíval, jak je to, Jardo?
1: Tuším, na dlaní to měl.
0: Ano, měl to na dlaní, zpíval, na levé dlaní si doufám, si troufám říct, a koukal do toho a zpíval to, ale zpíval to samozřejmě krásně. Tobě to přináší, Jardo, že jsi kejdař, dvě vstupenky do IMAXu, do Prahy, na Queen v Budapešti, pak si vybereš, jestli půjdeš 8. nebo 10. října, to už samozřejmě nechám na tobě.
1: Bezvadný,
0: tak
1: super.
0: Ať se ti film líbí takhle po 40 letech, v podstatě znovu v premiéře, no, bude to pěkný, určitě. Tak děkuju. Zatím, čau, ahoj.
1: Díky, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dobře, tedy ACDC na beatu, za 5 minut bude 12 hodin, čekáme na Pepu na zpravodajský přehled dne. První po 12, tedy po 12. hodině, bude bluesová 12. Dnes to bude Freddy and the Screamers. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D5, 31. kilometr ve směru od Prahy na Plzeň před Žebrákem. Pracují tam silničáři a to zdržení je kolem 10 minut a D5 je ucpená i na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Až na 9. kilometr se popojíždí v silném provozu a zdržení taktéž minimálně 10 minut. Pražský okruh je ucpaný od Zbraslavy směrem k D1. V celém úseku je kolona a zdržení kolem 20 minut. Dálnice D11, 36. kilometr ve směru na Prahu, bouračka dvou nákladních aut, ať vás tam nepřekvapí. Pozor na Svitavsku v Litomyšli na Smetanovo náměstí, je tam k řešení bouračka dvou osobních vozů. V Praze v Malešické ulici u Peny je bouračka autobusu a dodávky a ještě Olomouc, Studentská ulice, jezdí se tam kivadlově pouze jedním pruhem. Policie tam vyšetřuje dopravní nehodu tří osobních automobilů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio B.
1: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve Sportce.
2: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
1: No a fakt to stojí za ty prachy?
2: Hele, víš co, sám si to vyzkoušel.
1: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
2: Festool, kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až jasno. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů, ty noční ale spadnou až na 9, hlavně na východě až na 7. Zítra se o 3 stupně oteplí a od severozápadu zatáhne. Postupně se přidají přeháňky nebo déšť, lokálně i bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Basketbalisté Opavy přišli hned v prvním zápase kvalifikace Ligy mistrů o šanci na postup. Dziky Varšava podlehli 99-116 a čeká je evropský pohár FIBA. Florbalisté Chodova vstoupili do Superligy domácí výhrou nad nováčkem z Brna 5-4. Úspěšnou premiéru na jejich lavice si tak odbyl nový trenér Michal Podhrázký. Vojenská policie zasahuje od brzkého rána v ústřední vojenské nemocnici v Pražských Střešovicích a na dalších místech v České republice. Zadržela 3 lidi, kteří v minulosti působili anebo dosud působí v pozici náměstku ředitele UVN. Provádí také 11 domovních prohlídek. Napsali to Novinky.cz s odkazem na mluvčí vojenských policistů Nikolu Rinkevič-Hajkovou s tím, že jde o veřejné zakázky nemocnice. Plyn a elektřina na světových burzách výrazně zdražily a růst cen se už promítá do českých ceníků. Například ČES některé produkty zdražil a domácnosti tak mohou zaplatit až několik tisíc ročně navíc. Odborníci kvůli nejisté situaci doporučují zvážit fixaci cen na 2 až 3 roky. Evropská komise, která dál vidí u Andreje Babiše riziko střetu zájmu, nově vysvětlila proč. Problémem je hlavně jeho příbuzných ve svěřenském fondu. Stíhačka NATO v noci sestřelila dron v litevském vzdušném prostoru. Polské vojenské letectvo bylo kvůli tomu v pohotovosti v rámci svého vzdušného prostoru. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou 12 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová 12.

Možná i výseň pro ty, co mají sedmičku jako svoje šťastné číslo, tedy pro mě Seven od Davida Bowieho, toho jsme dneska hledali v detektivce, ale zrovna tuhle skladbu, tedy Seven, jsme od Davida nehráli. Zítra je detektivka v jurisdikci Kachny, my vyrážíme na Býťáckou pumpu, budeme v Brně ve Veslařské ulici v areálu společnosti Projekt 2000 mezi 11. a 17. 6 hodin, tam odsud budeme vysílat živě z našeho mobilního studia do celé České republiky, no a Kachna tím pádem zůstává zítra dopoledne tady a za těmito dvěma virtuálními mixážními pulty s vámi odbaví detektivku. Můžete být stoprocentně jako připraveni a stejně to neuhodnete, protože zítřejší detektivka, tak trošičku malinko si musím dát pozor, abych vám to jako neprásknul, protože vím, jakou kapelu zítra vám Kachna připravila a jakou kapelu zítra budete hledat, ale zase na druhou stranu si říkám, že Kachna už mi to tolikrát propálila, že bych to mohl udělat dneska taky, jo, ale nebudu se do toho pouštět, neprozradím vám to, poslechněte si detektivku zítra po 9. hodině startuje.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Ale jsou Aerosmith a Walk This Way, Like This, za 4,5 minuty bude 12:30 odpoledne. Za chviličku Milan Prince s Romanem Dragounem, taky Back in the USSR od Beatles, ze všeho nejdřív Beatoskop s Pepou, tedy s Pepou Lábusem, za chvilku na Beatu.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák způsobem sobě vlastním poinformuje o novince ve světě mobilních telefonů.
2: Co věděli tvůrci seriálu Návštěvníci v roce 1983 o budoucnosti, která přijde až za 40 let? Hlavní hrdinové tehdy se vraceli do minulosti za budoucím géniem Adamem Bernau a přivezli s sebou věcičky, které teď už v současnosti máme. Příkladem je Oko 3. Oni měli jako špionážní kameru, kterých teď na každém kroku je množina. Výrobci odolných smartphonů z Číny nás ani po letech nepřestávají překvapovat. Jedna značka přišla s něčím, co jsme ještě neviděli. Je to odnímatelná akční minikamera, kterou najdete vsazenou do zad telefonu vedle objektivu integrovaného fotoaparátu. Takže si ji umístíte na čepici, stativ nebo čelní okno vozu, případně zadní.
0: Vítoskop.
1: U hranic s Rakouskem týden funguje nejsilnější dobíjecí stanice pro elektromobil. Byly v republice. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku společnost E.ON zprovozňovala dobíječku s výkonem 600 kW. Zároveň je také připravená i pro nákladňáky nebo elektrobusy. Přijedete ke stojanu, připojíte kabel k autu, zaplatíte a za chvíli odjíždíte s plně nabitým vozem zase dál, stejně jako na klasické čerpací stanici. Na 80% vůz nabijete za zhruba 10 minut, s tím pak ujedete 400 km. Vítoskop je v závěru, po něm přichází další roková pecka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

Píseň, která se jmenuje We Are American Band, Grand Funk Railroad, to je kapela, která teď 4 minuty před 3:15 odpoledne na beatu dohrála. Dneska má svátek Jolana, na Jolany nezapomeňte, samozřejmě my dobře víme, že Jolana byla naše československá kytara. Na kytaru značky Jolana hrály takové kapacity jako George Harrison z Beatles nebo Jimmy Page z Led Zeppelin, hráli konkrétně na model Jolana Gracioso, tedy pod exportním jménem Jolana Futura. A kdo na Jolanu taktéž hrál, tak je tenhle člověk, Eric Clapton. Ne, že by zrovna tuhle skladbu nahrál na kytaru značky Jolana, ale i Eric Clapton, taková kapacita kytarová, na Jolanu nedal dopustit. Začátcích samozřejmě. Change the World, Eric Clapton na beatu.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Martin Hrdinka, rozhlasový a televizní moderátor, DJ, scénarista a hudební producent.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Tak skoro až úplně do ticha, do vytracená hrají Police, ale na mě si nepřijdou, všiml jsem si toho. Za 4 minuty bude 1, na 13 jsme domluveni s Pepou, přijde sem do studia na zprávy, po zprávách potom Psí vojáci anebo Black Sabbath.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Stále platí, že na dálnici D5 na 31. kilometru ve směru od Prahy na Plzeň před Žebrákem budete brzdit. Je tam kolona zhruba asi na 5 minut, pracují tam silničáři. Na pražském okruhu od D5 k D1 už od 23. kilometru se jede ve štrůdlu a v celém úseku jsou kolony, počítejte s velmi silným provozem. Pozor také na 22. od Klatov směrem na Domažlice u odbočky na Bezděkov se srazila 2 osobní auta. Pozor v Brně na Cejlu před křížením s Kolištěm, je tam bouračka 2 osobáků a v Praze ve Vršovické je bouračka dodávky a osobního auta. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až jasno. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů, ty noční ale spadnou až na 9, hlavně na východě až na 7. Zítra se o 3 stupně oteplí a od severozápadu zatáhne. Postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezóny ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour a zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Český svaz ledního hokeje o dějišti duelu informoval v tiskové zprávě. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová dnes zareagovala na včerejší prohlášení ministra spravedlnosti Tejce, který uvedl, že hodlá státní zástupce seznámit s prioritami trestní politiky vlády. Bradáčová uvedla, že žalobci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Jarní mrazy připravili české ovocnáře o tržby za víc než 1 300 000 000 korun. Čeká se druhá nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Německá novinářka se několik měsíců vydávala za zapalenou obdivovatelku ruského prezidenta Putina. Zanedlouho ji oslovili lidé podezřelí z napojení na ruské tajné služby a nabídli odměnu za zdánlivě banální úkoly. Ty se ale postupně změnily v zadání spojená se špionáží a německým obranným průmyslem. Na odhalení náborové sítě spolupracovala s dalšími reportéry německé televize RTL. To byly zprávy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jedna z australských muzik, kterou tady máme, NXS, v programu Rádia Beat, minutu a půl před půl druhou odpoledne, za chviličku 63, což je celkem přijatelné číslo od Tří sester, budeme hrát Hollies, anebo It's Only Rock and Roll od Rolling Stones.

zmiňovaná 63 od tří sester v programu Rádia B. Půl minuty před 2:45 odpoledne. Zítra, už se to několikrát padlo, dělá detektivku Kachna, protože já se Standou Rubášem vyrážím a s ansámblem do Brna na Vítěnskou pumpu. Zítřejší tedy cena do detektivky s Kachnou je tahle knížka, kterou teď držím v ruce. Napsal ji Jiří Růžička, jmenuje se Hrdina od jezera Hrochů. Je tam doktor Dobešek, možná si vzpomenete, minulý týden jedna z vítězných hlasovek, které jste posílali pro kapitána letadla, aby se pro vás vrátil, tak jako se vrátil před časem pro děvčata z Hot Peppers, že v Praze na letišti, tak jeden z těch zkazů pro pilota byl od doktora Dobeška a parafrázoval právě tuhle knížku, tedy Hrdina od jezera Hrochů. Tuhle knížku dostane ten, kdo zítra Kachně jako první rozkóduje detektivku, přijde na to a navíc tedy se dotelefonuje přímo sem do rádia. Držím vám palce. Začíná to podobně jako každá jiná detektivka, tedy kousek po 9:00 ráno.

0: Tady je zapotřebí si našpulit rty a správně vyslovit kapelu The Who, Baba O'Reilly v programu Rádia Beat, za chvilku Pepa bez Who a pak už Standa Rubáš s Tuplákem, nebo s Tuplákami, celou hodinu mezi 14. a 15. to budou dvě po sobě jdoucí skladby vždy od jednoho interpreta. Ten první Tuplák nás dneska čeká se skupinou Sweet.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D5 ve směru od Prahy na Plzeň před Žebrákem se brzdí, pracují tam silničáři, kolona je od 25. až na 35. kilometr a zdržení už je přes 10 minut pro osobní auta. Pozor, z Plzně na Rožmitál, když jedete po 19. u spáleného Poříčí, se srazila dvě nákladní auta. V Plzni v Regensburské ulici na Borských polích trefilo osobní auto sloupek, na místě zasahují všichni z integrovaného záchranného systému. Na Břeclavsku v Mikulově v ulici Hraničářů sražilo osobní auto chodce. Ve Velkých Popovicích na Praze Východ v Masarykově ulici bouralo nákladní a osobní auto. A pozor na Jindřichohradecku v Třeboni v Mlýnské ulici narazilo osobní auto do plotu Ausgerechnet zrovna v místě, kde byla plynová přípojka. Na místě opravují plynové potrubí a všechny složky integrovaného záchranného systému jsou taktéž na místě a zasahují. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až jasno. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů, ty noční ale spadnou až na 9, hlavně na východě až na 7. Zítra se o 3 stupně oteplí a od severozápadu zatáhne. Postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Rok a půl se nedostanou na hokej agresoři, kteří 28. ledna po zápase v Jihlavě zbyli a okradli fanoušky pražské Slávie. U okresního soudu přiznali vinu a projevili lítost. Mezi 6 odsouzenými je i jedna středoškolačka. Kromě zákazu vstupu na stadiony dostali pokutu ve výši 18 až 27 tisíc korun. 6. člen skupiny vyfasoval podmíněný trest 18 měsíců vězení. Napsali to novinky.cz. Koaliční spor o znovu zavedení tzv. Karenční doby, tedy neplacených prvních třídnů nemoc je u konce. Návrh motoristů, který podpořil i minister práce Juchelka, padá pod stůl. Postavila se proti němu SPD. Novinkám to řekl minister pro sport a zdraví Šťastný. Vláda ještě musí vyřešit nesoulad nad Juchelkovým návrhem snížit podporu v nezaměstnanosti. Ministerstvo pro místní rozvoj varuje před falešnými nabídkami zájezdu na webu Novaturs.sk. Ten se zajišťoval jménem brněnské cestovní agentury Novtur, která ale popřela jakoukoliv spolupráci. Ruský minister zahraničí Lavrov se na okraj zasedání OSN setká se svým americkým protějškem Rubiem, informovala o tom ruská státní agentura TASS. Lavrov také uvedl, že během případných mírových jednání s Ukrajinou Rusko nezastaví boje. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

S pozdravem au, přeju všem býťákům pěkné úterní odpoledne au, protože jsem udělal základní chybu a po kolegovi Vyvoďákovi jsem si neskontroloval nastavení

0: sluchátek, ty jsem si teď narazil na hlavu a opět si ověřil, že ten člověk musí být hrgot úplně hluchej. Až to skoro zabolelo, jak to bylo nahlas. Standardu váš s vámi, pěkné odpoledne, býťáci, úterní samozřejmě, stupláky taky samozřejmě, což už ta první muzika podtrhla. Dali jsme si Sweet a od nich Wigwam Bam a taky The Lies in Your Eyes, tak se jmenuje ta druhá skladba, která aktuálně dohrála. Říkám neaktuálně, myslím tím 10 minut po 14. a to znamená, že ještě 50 minut na tupláky nám pro dnešní odpoledne zbývá. Pojďme si dát taky jeden z těch kratších. Obstará ho Joplinová Janiska, tedy Janis Joplin, dáme Trust Me, to je věc, kterou zná každej. Nevím, jestli úplně každej, dneska takhle podle názvu si vybaví melodii skladby nazvané As Good As You've Been To This World. Pokud ne, věřím, že první tóny vám pomůžou.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Já jsem pravdu, že jo? Hned ty první tóny pomohly při vybavení si melodie té které skladby v tomto případě. Hlavně tedy té druhé od Janis Joplin, As Good As You've Been To This World, tak se jmenovala. Pojďme rád zase něco trošku možná ostřejšího, i když my vlastně začneme tak trošku cajdákem, ale velmi proslulým od kapely, která oproti Janis Joplin a Big Brother and the Holding Company je vždycky brána jako taková kytarovější. Ono to ani jinak nejde. Bez ohledu na tempo té, které dané skladby v čele té kapely vždycky stál člověk, kterého nejenže všichni kytaristé na světě uznávali, ale zároveň velká část z nich ho zařazovala mezi své kytarové vzory. Mluvím tady o kapele Van Halen. Dáme When It's Love a taky Somebody Get Me a Doctor.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, dvě dávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Martin Hrdinka, rozhlasový a televizní moderátor, DJ, scénarista a hudební producent.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Vladimír Mišík společně s kapelou ETC, i ten se dostal do dnešních tupláků, aby ne, tak jeden tuplák by měl být český, což se snažím dodržovat zuby nechty, a za druhé Vladimír Mišík si to zaslouží. I hat-trick bych klidně dal, ten nám příště zase, dneska to byly dvě písně. Jedna se jmenovala Jednou, aby to v té dvojici bylo tak jako jasnější, anebo matoucí, záleží z které strany na to budete nahlížet. Ta druhá, kterou označuji, a troufám si ji označovat v tomto duelu za méně známou, tak se jmenovala Pochod adolescentů. I ta už je za námi. Blíží se celá, za necelou čtvrt hodinku přijde. Přemýšlím, kolik muziky tam nacpu. Jeden tuplák zcela jistě, ano, a pravděpodobně po něm už půjdem takzvaně na velkou dopravu. Tak pokud máte nějaké dopravní informace, aktuální právě teď pro ostatní býťáky, tak teď je ta správná chvíle se mi sem ozvat a společně pak dáme vědět těm všem, kteří jsou na cestách někde za vámi. Číslo je 210 32 33 34.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: A je to Byťáci Tupláky, aktuální úterní, máme dneska za sebou 3 minuty před třetí, dohráli Toutou, jednak Rozana, jednak věc nazvaná Two Hearts, tedy dvě srdíčka, ještě jedno srdíčko přidáme, to nám za malou chvilku přinese čerstvé zprávy. Tak toho vám slíbím hned po nich Bon Jovi, Energid, Steppenwolf, Scorpions, ty už ale samozřejmě po jednotlivých kusech, nikoli v Tupláku.
1: Byťáci na čtyřech kolech.
0: No a k tomu nějaké ty dopravní informace bychom si mohli říct, co říkáte. D0, tady Pražský okruh, 20. kilometr směr k D1, je hlášen střed nákladního osobního auta. Počítejte tedy s tím, že tohle to budete muset objíždět, ale kdo zpomalí, což je správně, a podívá se, což není správně, a ta doprava tam může váznout. D4, 42. kilometr směr Písek, odstavené vozidlo, projíždějte velmi opatrně. D35, 131. a půl kilometr směr Hradec, tady máme nějaký předmět. Nevím úplně přesně, co to je, ale vím, že zasahuje do levého jízdního pruhu, takže to není nic bezpečného. Jeďte tam velmi opatrně. No a Brno, Židenice, ulice Otakara Ševčíka, tady je teď hlášena čerstvá kolize dodávky s nákladním autem. V pravém jízdním pruhu je díky tomu neprůjezdno.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Byťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Byť.

0: Radio Beat.
1: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne, odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2029 uskuteční na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně. UEFA zároveň na webu potvrdila, že o rok dřív se vyvrcholení milionářské soutěže bude konat v mnichovské Allianz aréně. Loni hostila finále Budapešť. Prezident Pavel dnes krátce popolední jednal s ministrem spravedlnosti Tejcem a pak se šéfem rezortu obrany Zunou. S oběma členy vlády probral jejich návrhy na nově jmenované generály. Konkrétní jména ale zůstávají nejasná. Vláda odložila rozhodnutí o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit mimo jiné očkování proti chřipce v lékárnách, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. V minulé sezóně se nechal očkovat proti chřipce přes 825 tisíc lidí, tedy zhruba 7,5% populace. Ministerstvo se snaží zájem podpořit. Kromě proškolených lékárníků měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. Americký ministr letectva Ming poprvé přiznal, že Spojené státy mají na oběžné dráze zbraně. Existence těchto zbraní se dlouho předpokládala, ale dosud ji nikdo nepotvrdil. Ming nespecifikoval, o jaké zbraně se jedná a jak dlouho ve vesmíru jsou. A je po zprávách. Po nich přichází Bon Jovi na Rádiu Beat.

Myslím, že s posledními tóny této písně by se vyplatilo připomenout, že se sejdeme opět u Bikers Crown v rámci akce zvané Born to Ride, kterou už nějaký ten pátek, a to teda doslova v pátek, provádíme tady na Beatu a hlavně v Bikers Crown, kdy stěhujeme mobilní studio z prodejny do prodejny, abychom si postupně objeli zaprvé všechny prodejny Bikers Crown a zároveň celou republiku. Ten aktuální díl a zastávka, která se chystá taky na pátek, ovšem na ten příští 25. září, tak ten je naplánován do Ostravy. V ostravské pobočce Bikers Crown budeme od 12 do 14 hodin. Je to na adrese Friedlandská 3375/7 v Ostravě a budeme nejen vysílat z mobilního studia, ale rozdávat samolepky i ty speciální limitované, supertajné motorkářské malé kulaté 3D a spoustu dalších věcí. Zároveň tam máte možnost se projít, porozhlédnout, něco si třeba vyberete a tak dále. Vejdou se tam všichni, to už máme vyzkoušeno, z těch prodejen, které jsme navštívili, že u Crownu je vždycky dostatek prostoru pro parkování nejenom motocyklu. Proto tahle ta výzva platí nejenom na býťáky motorkáře, ale úplně na všechny, kteří budou v dosahu, aby se za námi zastavili. Na webu Rádia Beat k tomu máte i mapku, tak doufám, že v příští týden v pátek v Ostravě se opravdu potkáme v hojném počtu.

Kiss a že byli naživo, nemusím říkat, to bylo slyšet, I was made for loving. Když jsem říkal, že příští týden v pátek pro vás mám pozvánku do Ostravy, no tak už tento týden ve středu, tedy zítra, mám pro vás pozvánku do Brna. Tam pojedeme s Beatovou pumpou, ještě si o tom pokecáme, no a živáky, to se vracím zpátky k těm Kiss, ty budou právě po Beatové pumpě večer ve středu od 8 do půlnoci. Tentokrát možná trošku speciální v tom, že se jich ujme Dan Kohout, tak na to vás můžu Beatáci nachystat. Možná trošku navnadit, možná až přemýšlejte, jaký živý majstrštyk po Danovi zítra budete chtít zahrát.

šťastie. A delať, že ukážu ti cestu. A delať, že ukážu ti cestu. Je zvláštní tě poslouchat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Led Zeppelin dohrávají a s nimi dohrává i aktuální hodina tady na beatu. Za 3 minuty budou 4, po 4 bude Pepa, po Pepovi budou AC/DC, takže v podstatě tak nějak všechny světy navštívíme za malou chvíli.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Teď navštívíme jako první ten svět dopravní, abychom si řekli, že kolem Slaného nechcete vůbec být. Tam je, pokud se nemýlím, dokonce uzavřeno na tom obchvatu, řekněme, kolem Slaného, takže kolony stojí z obou stran, z jedné strany od Brandýsku, z druhé strany někde začínají na úrovni Lotouše a vleče se to potom dál. Vrchní cesta od Dolína na Tuřany, ta je samozřejmě taky úplně plná, takže počítejte, že tady rozhodně naberete nějaké zpoždění. Drobné nazberete taky na D8 před Prahou.
2: Jedu teďka přes Diby a chtěl jsem jít po D8, koukám, že směr Praha stojí. Oba dva pruhy, jo? Tak ať se tomu, když tak býťáci vyhnou.
0: Ano, víte o tom, býťáci, pokud byste se ptali na nějakou příčinu, ani tady o žádné úplně nevím, že by to byla nějaká nehoda. Spíš je to prostě odpolední dopravní špička, protože hlavně na Prahu to stojí až dolů na Hloubětín. Tak to je další jedno místo, kde počítat se zpožděním. Co mi hlásíte dál v rámci aktuální dopravy v regionech býtu, může být taky Hradecká D11 na 83. směr Jaroměř, tam je neporouchaný nákladní vůz s návěsem a lehce překáží. Silnice první třídy číslo 37 na 35. kilometru ve směru na Hradec Králové, takže někde u Opatovic, nehoda nákladního osobního auta na 16. v Mělníku, střed osobního auta s přívěsem. No a u Mochova to už je silnice druhé třídy 611, tam je hlášen střed osobáku s traktorem. Traktor skončil mimo silnici a probíhá tam nějaké vyšetřování. Tak nakonec vidíte, dá se traktor přetlačit. Jezděte opatrně, nestojí to za to. Všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno. Zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne. Odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Dominiku Šalkovou a další tenistky včera nepustil déšť na kortku vodnímu zápasu turnaje v São Paulo. Utkání Šalkové proti šesté nasazené Španělce Jessice Bouzasové je na programu dnes od 18.30 našeho času. Český tenis bude na turnaji WTA 250 reprezentovat ještě 18letá Wendula Waldmannová. Pro první kolo jí los přidělil domácí Brazilku Lauru Pigosiovou. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava a poté oznámí další postup, řekl to náčelník generálního štábu armády Hlaváč. O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, včera informoval premiér Babiš. Nejvyšší soud nařídil městskému soudu v Praze, aby znovu otevřel kauzu prodeje hrnků, triček nebo obrazů s nacistickou tematikou. Vyhověl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Bradáčové. Ta nesouhlasila se zrušením podmíněného trestu, který dostal ředitel nakladatelství Emerich Drtina, a předáním případu do přestupkového řízení. Nejvyšší

0: Marillion na rádiu B. Jelsi Vady máme za sebou, je 16.18. Já tady mám jednu před malou chvilkou dodanou informaci z dopravy sem do studia B. Tu předpokládám stále velmi aktuální.
1: Ahoj, kdo pojede po D8 z Ústí na Prahu, tak za benzínku se u Siřejovic zhruba okolo 42. kilometru potkáte v pravém pruhu ve zúžení pomaloučku se sunoucí kamion s bouklou gumou. A ostatní kamiony se ho snaží objíždět, tak na to dávejte bacha, protože on jde fakt pomalu a oni to nestíhají dobrzdit. Šťastnou cestu všem.
0: Díky za zprávu, jděte opatrně.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Jeden Louis a potom ještě jeden Louis, dvakrát za sebou a k tomu jedni Motorhead, to je to, co dohrálo tady na beatu. Jsou 2 minuty po půl páté, já nebudu dlouze zdržovat, ale myslím, že bychom si měli připomenout to, co už začíná být velmi horkým tématem, protože jednou to už odjelo, druhé odjíždět bude naložené, jsou obě a míří obě do Brna, tak abychom se zítra ve středu 16. září, chcete-li to až takhle přesně, sešli u ProEx 2000 a od 11 do 17 hodin si tam užili tradiční beatovou pumpu na adrese Veslařská 25. Tu poslední beatovou pumpu, která se v letošním roce bude konat, neznamená to úplně, že bychom se už neviděli, protože hned další týden máme Bikers Crown a zatím vám neprozradím, co a ještě něco nám skočí mezi to, abychom se potkat mohli. No ale pumpa s tou velkou výpravou a stanem a nafukovací bránou a stříkáním lok a rozdáváním triček a podobně, tak ta bude pro letošek skutečně úplně poslední, ta zítřejší brněnská. V případě Brna tak je to osvědčená adresa, takže tu už tam místní dobře znají a několikrát tam na pumpě mohli být. Na webu rádia Být pro ty, kteří tam ještě nebyli, je umístěná i mapa s proklikem, abyste to snadněji našli, i když ona to není žádná věda velká, najdete to poměrně snadno, myslím si. A budeme se tam na vás těšit. Berte to jako moji pozvánku, tak trošku na poslední chvíli. Zítra vyrážím taky směrem na Brno, takže si můžeme pokecat tak nějak z oka do oka.

Pink Floyd a jejich Mother. V Německu mají Muta, u nás jsme měli Si moje máma, myslím, že tato Pink Floydí verze, to se asi shodem s většinou, je ze všech těch mamin hudebních úplně ta nejlepší. Dohrála minutu po 4:45, za chvilku si dáme muziku českou Aleše Brichtu, zároveň bychom si taky možná měli říct, že na webu Rádia Beat se hlasuje a vyvíjí se to a přeskakuje se to. Není to tak, že jak to v pondělí ráno bylo, tak to teď aktuálně zůstává v tom samém pořadí. Myslím tím půlnoční alba. Zatím teď v téhle tu chvíli tady v 16:46 vede Joe Cocker s deskou Home for My Soul. Za ním je Cinderella s albem Long Cold Winter, pak kvarteto Crosby, Stills, Nash & Young s albem Deja Vu, potom Colosseum, Those Who Are About To Die Salute You, Creed, Human Clay, to je zase pro ty, kteří mají rádi muziku novodobějšího zvuku, a Kenneth Heath zase pro oldschoolaře z The New Age, ale ti jsou na otázku. Skoro troufám tvrdit si, že Kenneth Heath asi nebudou půlnoční album či kapelou. Ti ostatní šanci mají, když to tedy vezmete býťáci do svých rukou. Když se mrknu jenom tak holým okem při puterku na ty výsledné hlasy v tom průběžném hlasování, tak ještě spousta z vás na první pohled nehlasovala. Zahlasujte na beatovém webu.

0: To byly Queen na Rádiu Beat. Bohemian Rhapsody dohrála, my se můžeme posunout dál, tedy minimálně ve slibu toho, že přijde Pepa Labus a že bude hrát Ozzy hned po zprávách. Před zprávami doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Začneme jí na D7, už tady o ní byla řeč, stále to platí.
2: D7 z Prahy ven, tady u sjezdu na Slaný to stojí a stojí to do Slanýho a stojí to i rovně, takže už tady čekáme asi 10 minut a nevím, kdy to pojede, ale stojí to tady úplně.
0: Ano, díky za zprávu. Ono to jede, jenom to jede pomalu, ta situace je lepší, než byla, protože tam bylo uzavřeno, teď už tam uzavřeno není. Jedete-li po D7 od Prahy, počítejte od Knovíze s velmi hustým provozem právě po tom obchvatu směrem potom dál. Ten protisměr už není tak zacpaný, také se nepojedete maximální povolenou rychlostí, ale nějaký pohyb tam je. No a kdo to máme z druhé strany, ti myslím třeba přes Velvary, že by do Slaného chtěl z téhleté strany, tak ten by měl počítat, že od Hopšovic někam za Dolín se tvoří kolona i na silnici číslo 16. Co mi hlásíte dál, tak jsou místa i další. Třeba 43 u Sebranic na Blavensku, vysypaný náklad na vozovce, řeší se co s ním. Průjezd tam možný prý v tuhle chvíli je, ale s velkou opatrností a zpomaluje to. 611 u Mochova, střed dodávky osobního auta a zemědělského stroje. Tady prý by mělo být uzavřeno a probíhají nějaké záchranné a vyprošťovací práce. Potom jedete-li od Vyškova směrem na Podbřežice, tak tady počítejte, že je uzavřeno, je tady nějaký zásah složek IZS, nevím úplně důvod, ale vím, že průjezd je omezen, tak to je další jedno místo, kde byste měli být opatrní. A pokud už tady vůbec projíždět musíte, tak vyjeli buď to s dostatečnou rezervou, anebo klidně později. Myslím, že když si dáte o kafe navíc, ještě než pojedete z práce, tak taky nic nepokazíte.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno. Zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne. Odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Slavia prodloužila smlouvu s 19-letým nigerijským fotbalistou Mubarakem Sulejmanem. Úřadujícím ligovým šampionům se upsal do léta 2031. Do Slavie přišel před rokem a už v jarní části minulé sezóny se propracoval do A-týmu. Ministerstvo spravedlnosti se hodlá zaměřit na sexuální obtěžování. Za nevyžádané fotky pohlavních orgánů má nově hrozit až rok vězení. Svůj paragraf by v trestním zákoníku mělo dostat i zveřejňování osobních údajů. Ministerstvo novelou reaguje na evropskou směrnici o násilí na ženách a domácím násilí. Slovenští hygienici dnes oznámili, že zjistili pravděpodobně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v České republice. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nepili. Ruská fregata včera v mezinárodních vodách u pobřeží Dánska vystřelila dvě světlice směrem k dánskému vojenskému vrtulníku a jen těsně ho minula. Uvedla to dánská armáda. Zatímco ruský velvyslanec v Dánsku mluvil o provokativních manévrech vrtulníku, dánská premiérka Frederiksenová incident odsoudila a označila ho za nezodpovědné jednání Ruska. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich přichází další roková pecka na Rádiu Beat.

Petr Kalendra a jeho lodník. To je muzika, která dohrála na beatu 13 minut po 17. hodině, kdy s vámi je Standardubáš, a to jsme si neřekli, i když Vyvodák už to ráno řešil, tak svátek má Jolana. Myslete na to, býťáci, pokud máte nějakou Jolanu někde dneska v cestě, je ještě často zachránit, i když jste třeba do této chvíle si na to ani nespomněli. Pokud nejste Jolana, máte-li na hlavě afro, slavíte svátek taky, protože je Mezinárodní afroden, myšleno takový ten kudrnatý účes. Double cheeseburgery mají dneska svůj den, ne ty chudáci s tou jednou vrstou, ale se dvěma, tak to můžete oslavovat taky Mezinárodní den Greenpeace, pokud chcete, můžete oslavovat Mezinárodní den učení se čehokoliv online, tak i tohle to připadá na 15. září třeba, to bych mohl vytáhnout k tomu dnešnímu dni. Ono toho je poměrně docela dost, ale ne všechno se dá uchopit tak nějak k oslavě. Třeba určitě můžete oslavit Mezinárodní den profesionálních ajťáků. Pokud máte ve firmě nějakého, což máme asi všichni, tak mu nezapomeňte, před odchodem z práce dát ještě štípanou.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko 3-0 a připsali si třetí výhru ve skupině. Díky tomu mají jistý postup do osmifinále. Dnes večer je čeká Itálie. Baseballisté Hrochu Brno vyhráli šestý finálový zápas na hřišti Kotlářky Praha 5-1 a srovnali sérii o titul. Pražané přitom měli výhodu matchballu i domácího prostředí. Plážové volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi získali bronz na mistrovství Evropy do 22 let v Madridu, zkompletovali tak medailovou sbírku, předloni vyhráli a loni získali stříbro. Plochodrážní hvězda Bartosz Marzlik by mohla startovat na 78. ročníku Zlaté přilby města Pardubic. Pořadatelé se šestinásobným mistrem světa o účasti jednají, potvrdil trojnásobný vítěz Jason Doyle. Na startu budou také Češi Jan Kvěch a Václav Milík. V první lize národní házené zůstávají po čtyřech kolech 100% národní házenkáři Příchovic, kteří ve dvojkole porazili Svinov 19-10 a Studenku 14-10. Nezvěstice vyhráli v Čakovicích 19-18 a v Podláskách 19-12. Ostopovice uspěli v Kyšicích 21-19, ale následně podlehli Plzni újezdu 15-21. Krčín dvakrát remizoval, v Plzni újezdě 19-19 a v Kyšicích 10-10. Horolezec Honza Tráva Travníček je v Nepálu a má pro nás zajímavost z treku.
2: Jsme tady teď v době pomuzunové, nedoznívají ještě období dešťů a ty deště způsobily mnoho sesovů, mnoho stržených mostů a je naprosto neuvěřitelné, jak se Nepálci s tím dokáží poradit, protože ta obnova trvá strašně krátkou dobu a ve spolupráci armády s místní komunitou dochází k obnovení vlastně těch dopravních tepen i cest na trekách v neuvěřitelně krátké době. Já si to vysvětluju asi díky tomu, že nejspíše neprobíhá žádné výběrové řízení a ta doba se tedy automaticky zkracuje. Zdravím z Nepálu, z této nádherné milované země, Honza Tráva Trávníček. Ahoj do Rádia Beat.
1: Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: Košice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 31. Duo Egon. Rok 2004. Čte Honza.
2: Kapely našeho typu se většinou interně dělí na dvě sekce. Rytmickou a melodickou. V rytmické sekci jsou bicí a basa, který tvoří motor tělesa, a na nich pak staví zbytek zvuku melodická sekce, tedy kytara, zpěv a tak dále. Bubeníci a basáci to často spolu táhnou i mimo pódia a nejinak je tomu u nás. Bubeník Fenek s basákem Zemánkem sedí vedle sebe v dodávce, spí na hotelu v jednom pokoji, chodí spolu pravidelně cvičit do zkušebny a z ní pak jdou do hospody, kde nám u piva mejou zadky. Jednou nám je ovšem výjimečně nemili a napadlo je založit taneční duo, který by mohlo vystupovat v rámci našich koncertů. To taneční duo opravdu vzniklo. Dali mu jméno Duo Egon, sebe přejmenovali na Arnošta Vrabce a Omara Kvasničku, mistry světa v moderním baletu. Ten titul si udělili sami, přestože tancovat nikdy neskoušeli a o moderním baletu neslyšeli. Pak dali dohromady asi dvouminutovou sestavu obsahující různý dřepy, máchání rukama, koulení očima, strkání se zadkama nebo zákeřní kopání kolem sebe. K tomu si pak pořídili nějaký obleky a bylo hotovo.

a rozpoutal šarvátku, a rozpoutal šarvátku. Re mi fa re mi do.

může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidlátka. Jenže pak najednou jim dojdou dukáty a tak na náměstí zavlajou plakáty, plakáty s nápisem o velkým

Jeden výlet do historie kapely Ohnout je třeba dodat, i když to bylo naprosto jasné. 30 víček na dortu je věc, kterou už tady několikrát jsme probrali, ještě mnohokrát probereme, abychom tak společně s kapelou a hlavně hlasem jednotlivých členů shrnuli ty roky uplynulé a že jsou, pojďme si říct, velmi bohaté na vzpomínání a na to všechno. Tak další díly za námi, pojďme si slíbit do konce hodiny nějakou tu muziku. Určitě zvládneme Chris Rea, Juraj a možná, že se nám tam vejdou ještě navíc Survivor.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jedna okotekří tady u nás nabíto 4 minuty před 18. hodinou. Řekněme si, že na nějakou chvilku tohle byla muzika poslední a budeme se chvilku povídat. Já vám řeknu, jak to vypadá na silnicích. Pepa Lápus přinese poslední dnešní čerstvé zprávy a teprve pak přijde muzika, protože pak bude na řadě Six O'Clock Rock hned po té 18. hodině.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Já tady mám z býťáckých zpráv a jejich výběru toto. D1 na 182. kilometru směr Brno poruchaný auťák a je v jedním jízdním pruhu, takže se tam tvoří kolona. Počítejte tedy se zdržením na D2. Je to 53. kilometr směr Bratislava. Někde u Kostric je osobní auto, narazilo tam do svodidel, takže i tady se překáží a je kolem toho spousta vyšetřování a tak dál. V Ostrově v Karlovarské ulici došlo k havárii osobního auta. To tam skončilo do dělícího ostrůvku, teď aktuálně tam zasahují také všechny složky IZS. Pokud možno, Karlovarské ulici v Ostrově se vyhýbejte.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: doby.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve sportce.
5: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
4: No a fakt to stojí za ty prachy?
5: Hele, víš co? Sám si to vyzkoušel.
4: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
5: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až polojasno. Zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne. Odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Po obránci Aaronu Irvingovi se s hokejovou Spartou loučí další zadák David Němeček. Bude nově hrát za IFK Helsinki. Odchovanec Plzně podepsal smlouvu do konce sezóny. Poslanec a čestný prezident motoristů Filip Turek prohrál soudce společností Seznam CZ. Dnes to napsali novinky CZ. Musí se omluvit za tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do soukromých e-mailových schránek uživatelů a že nejsou schránky provozované společností bezpečné. Rozsudek ve prospěch Seznamu vydal městský soud v Praze. Uložil Turkovi, aby se společnosti, jejíž jsou novinky součástí, omluvil na jeho facebookovém profilu. Do tří dnů má také uhradit náklady spojené s žalobou. V Olomouci došlo o víkendu na řece Moravě podle dnešních informací k největšímu úhynu ryb od 90. let. Rybáři z toku zasaženého suchem a úbytkem kyslíku vylovili skoro tunu ryb. Situace je kritická z důvodu nízkého průtoku vody a nedostatku srážek, které sužují Moravu už od začátku léta. Německé státní zastupitelství řeší největší teroristickou hrozbu v zemi za uplynulých 10 let. Obžalovalo 7 mužů, kteří chtěli útočit na cíle spojené s Izraelem a židovskou komunitou. Z poznatků vyšetřovatelů vyplývá, že policie pozatýkala členy skupiny loni na podzim krátce před jejich úderem. Chtěli provést teroristické útoky pod hlavičkou palestinského Hamásu. Dnes to napsal časopis Der Spiegel. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat. Na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

Six O'Clock Rock tady na beatu, nejprve ta slavná Beatlesovská dlouhá nesmíchatelná záležitost bez konce zvaná I Want You, She's So Heavy, ale taky slavná melodie z let 60. proto se do našeho Six O'Clock dostala. No a teď něco, co je vlastně takovou specialitou, jasně, že tu melodii dneska už zná úplně každý v nějaké podobě, ať už je to tahle ta původní 60. a nebo ta, která se hraje na varhany třeba na hokejových utkáních, ale ten příběh za tou oponou a za tím zákulisím je totiž velmi zajímavý. Jak se z vaty stane hit a zároveň vytvoří se nutnost vytvořit je kapelu. Ono to totiž bylo tak, že kapela s tým na začátku toho všeho vlastně vůbec neexistovala. Byli tam muzikanti a producent, kteří se znali z časů předchozích ze spolupráce z různých jiných kapel. Myslí se tím tedy Gary DeCarlo, Dale Frusher a taky producent Paul Leaka. Ti spolu tak nějak se kolem sebe motali a motali v různých uskupeních. Pak se Polika dostal do vydavatelství Mercury Records, no a tam se pracovalo na nějakých nahrávkách a singlech, vybírali se písně, no a situace došla tak daleko, že bylo potřeba vytvořit někde, najít něco, co se prostě na single dá jako Bčko. A tak se natočila tahle ta píseň, kterou muzikanti označovali za zrůdnou až příšernou, kterou měli někde v šupliku a prostě ji k tomuhle tomu použili. Jenže vydavatel, když to slyšel, rozhodl se, že z tohohle udělá a že z toho bude velký hit, a to se taky stalo. Velký hit z toho tenkrát byl nejenom v singlových hitparádách, a tak tihle ti tři muzikanti vlastně tenkrát podepsaní pod hlavičkou s tým kapely, která neexistovala a vznikla jenom k tomu, aby se na ten single něco museli napsat, tak se stali velkými hvězdami. A kapela s tým potom následně existovala, fungovala a hrála, ale vlastně nikdo z těch tří lidí, kteří byli na začátku toho všeho, tak se toho úplně přímo neúčastnili, tedy toho koncertování a ježdění po nějakých těch koncertech. Tak takhle to tehdy celé bylo. Byl to prostě jenom šuplíkový hit, ze kterého se najednou stal hit zvaný velehit. Máme ho za sebou, je v dnešním Six O'Clock Rocku odškrtnutý a my si dáme ještě třetí 60. To bude Brian Poole, The Tremolos. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák způsobem sobě vlastním poinformuje o novince ve světě mobilních telefonů.
2: Co věděli tvůrci seriálu Návštěvníci v roce 1983 o budoucnosti, která přijde až za 40 let? Hlavní hrdinové tehdy se vraceli do minulosti za budoucím géniem Adamem Bernau a přivezli sebou věcičky, které teď už v současnosti máme. Příkladem je Oko 3. Oni ji měli jako špionážní kameru, kterých teď na každém kroku je množina. Výrobci odolných smartphonů z Číny nás ani po letech nepřestávají překvapovat. Jedna značka přišla s něčím, co jsme ještě neviděli. Je to odnímatelná akční minikamera, kterou najdete vsazenou do zad telefonu vedle objektivu integrovaného fotoaparátu. Takže si ji umístíte na čepici, stativ nebo čelní okno vozu, případně zadní.
0: Vítoskop.
1: U hranic s Rakouskem týden funguje nejsilnější dobíjecí stanice pro elektromobil. Byly v republice. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku společnost E.ON zprovozňovala dobíječku s výkonem 600 kW. Zároveň je také připravená i pro nákladňáky nebo elektrobusy. Přijedete ke stojanu, připojíte kabel k autu, zaplatíte a za chvíli odjíždíte s plně nabitým vozem zase dál, stejně jako na klasické čerpací stanici. Na 80% vůz nabijete za zhruba 10 minut, s tím pak ujedete 400 km. Vítoskop je v závěru, po něm přichází další roková pecka na rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

0: Kansas a Dust in the Wind, muzika je za námi, je 18.48, čas na to, abych začal uklízet, pozval vás na dvojírkový hledáček, protože hostem Jirky Rogla bude pro dnešek Jirka Daron, kterého znáte jako pořadatele, ale myslím, že dneska to nebude až tak o těch koncertech, jako spíš o umění a fotografování, protože i v téhle oblasti si tyhle dva Jirkové, myslím, že mají dost co říct, to je jedna z věcí, která nás dneska čeká. Pak samozřejmě roková zpovědnice s Danem Kohoutem a jeho hostem, ta nemůže chybět při úterku, no a tím hostem pro dnešek bude Martin Hrdinka, člověk, kterého podle mě zná úplně každý moderátor, DJ, scenárista, producent. Na závěr večera pak Black Sabbath a Paranoid, tak to nás čeká v programu. Na silnicích mě třeba čeká tohle.
1: Dojede po D1 směr Brno, tak na 19. kilometru v prostředním pruhu se srazily dva kamiony a tvořily se už kolony. Tak a s tím byťáci počítaj. Čau.
0: Ano, budu s tím i já počítat a jdu si vymyslet, kudy projedu.

Queen na rádiu Beat, jejich Tie Your Mother Down jako poslední muzika našeho beatového odpoledne. Počítejte, beatáci, s tím, že já se loučím a budu se vítat zase zítra. A zítra už dopoledne, protože v 11 hodin budu nastoupen v Brně u Projekt 2000, takže vás naposledy takhle ze studia beatového můžu pozvat na beatovou pumpu, na kterou už je všechno připraveno. Já si ji hodlám hodně užít a doufám, že vy taky. Takže doražte zítra do Brna v hojném počtu.

0: krásný večer, dýťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a tady přímo naproti mě, u nás ve studiu Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích, usedl dnes jako můj milý a nebál bych se říct i vzácný host Jirka Daron. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Jirko.
0: Než tě, Jirko, víc představím, zeptám se tě, jakou jsi měl cestu, přece jenom přijel jsi za námi vlakem ze Zlína, pokud se nemýlím.
1: Ale naprosto v pohodě, to vyštál jsem dva kufry, jako zítra odlítám konečně po našlapaným létu, po řadě festivalů a prostě létu bez víkendu volného, jako, tak odlítám konečně na dovolenou, tak cesta byla dobrá, tak víš, jako tahat se s kuframa, jako není značka ideál.
0: No to se klidně pochlub, kam vyrážíš, je to o tobě?
1: Ale tak to je takový, já mám takový svůj relax, jako jezdím moc rád, jako skoro jako domů do Miami, jako když tam budu jenom 4 dny, jako a užít si trochu moře a tepla a prostě i kamarádu, které tam má. A tak, jako.
0: No to my ti samozřejmě přejeme, ať se tahle dovolená vydaří, pak nám ukážeš fotky určitě. Jirko, tebe naši posluchači, býťáce, vůbec fandové, především, ale nejen té tvrdší metalové muziky, si přece jenom vůči osobností agentury Prague Concert, znají jako toho, pod jehož taktovkou se konají festivaly Masters of Rock, Metal Fest anebo Rock Castle v Moravském Krumlově a asi se k tomu i aspoň okrajově dostaneme, ale my jsme se domluvili, že tě představíme i z jiné tvé méně známé stránky, kterou možná ne každý právě zná, a začneme tím, že jsi znalcem, sběratelem a jistě i fanouškem všeho, co se týká americké filmové herečky, modelky a zpěvačky Marilyn Monroe, jejíž nedožitá z té narozeniny se letos celý svět připomíná. Jak tahle vášeň u tebe propukla, co zažehlo ten plamen?
1: Tak to je jako celkově, asi to je vášeň k fotografii. Jo. A já prostě tu fotku mám rád jako sběratel i jako fotograf a začal jsem fotit úplně strašně dávno jako děti, každý začíná fotit svoje děti jako jo, analogovým fotoaparátem Pentax, jo. No a dopracoval jsem se vlastně až do dnešní doby, kdy už vlastně jako je doba digitální a mám svůj vysněný fotoaparát Leica Q3.
0: Fakt,
1: takže to jsem jako nadšený, no kupoval jsem si takhle kvalitní fotoaparát protože jsem prostě posledních pár let chodil a měl jsem tu čest jako jít do ateliéru za Janem Soutkem a moc ho i vyfotit z jeho díly, ať už to obrazy nebo fotografiemi, a chtěl jsem kvalitní fotoaparát kvůli tomu, jako samozřejmě kvalitní fotoaparát i kvůli tomu, že na těch koncertech a festivalech, které jsi zmínil, tak také rád fotografuju, ať už to je prostě koncertní, kde se potkáváme ve fotopitu spolu, nebo prostě i v zákulisí, to mě taky baví, jako, takže prostě celkově to taková ta prostě jako asi vášeň k té fotografii. No a já před mnoha lety, je to víc než 30 let, jsem začal sbírat fotografie.

0: tý fotografů, kteří fotografovali, ale jí malovali, když ještě nebyla známá, tak jí malovali pin-up malíři, slavní američtí pin-up malíři, že ona seděla, měla tehdy taxu třeba, nevím, $5 za hodinu, seděla nahá, jako, a teďka tam ten R. Moran maloval a dokonce k některým těm obrazům jako se dali sehnat i kopie těch kontraktů, kde vlastně tam vidět, za jakých podmínek ona třeba ty obrazy malovala, a to je vlastně vystavený i v Praze na té výstavě. No a pak samozřejmě současní pobar malíři, nebo i prostě ten nejslavnější Andy Warhol, všichni malovali a doposud všichni malujou Marilyn Monroe, takže je to opravdu úctihodná ikona, která inspirovala opravdu umělce takovým stylem až po další poslední teda setkání s někým, koho nějak inspirovala, tak my jsme měli na Masters of Rock letos v létě umělce, který si vybral svoje umělecké jméno, kde polovina toho jeho uměleckého jména je vlastně po Marilyn Monroe, jmenuje se Marilyn Manson.
1: Ano, ano, to byla jedna z mých otázek, ale to nevadí, když to řekneš dopředu, já jsem jenom rád. Já myslím, že bychom teď hlavně na úvod mohli hned dát nějakou muziku, která pěkně zpestří a okoření to naše povídání, a než vybereš třeba něco z té rockové nebo metalové sféry, což kdybychom, jestli teda budeš souhlasit, navodili atmosféru všem asi dobře známou písní I Wanna Be Loved By You.
0: Ano, co Berlin, to? Výborně.
1: A já si doplním, že tuhle píseň asi nejvíc proslavila legendární komedie Někdo to rád horké, ano. Ale pozor, ten slavný hit původně vznikl už v roce 1928 pro muzikál Goodbye.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Jirka Daron se dnes ocitl v tom mém hledáčku a písni I Wanna Be Loved By You jsme tak nějak uvedli a okolorovali to naše povídání o dodnes asi nejslavnější americké herečce Marilyn Monroe a ty si, Jirko, ten svůj velký zájem, tu sběratelskou vášeň, myslím, krásně zúročil a ty už to načal právě letos a máš na svědomí a musím říct, že moc pěknou, byl jsem tam.

0: výstavu věnovanou právě téhle ikoně a nám teď nic nebrání na ní posluchače pozvat.
1: Jo, víš co, je to ta vášeň k tomu a to sběratelství, mm-hmm. to je něco, co děláš, jako. Ale nikdy tě nenapadne, že bys to měl vystavovat, jako. Já ještě musím říct ten příběh, mm-hmm. jak vlastně se to vůbec v Praze, tahle ta výstava, která zde běží od června do 4. října, jak se to vůbec jakoby událo, jako byla to celé dílo náhody, ale myslím si, že prostě pro Prahu jako je to strašně jakoby super věc, protože vlastně tyhle ty velký výstavy, ty jsi mi říkal, že se byl spodívat v galerii galerie Londýn, jako, kde byla krásná výstava Marilyn Monroe, další výstavu má Paříž, další výstavu má Curych a jedna je v Německu, to znamená tyhle ty velký metropole k tomuto jubileu 100 let od narození Marilyn Monroe, jako vlastně ty výstavy konají, no a já jsem rád, jako, že jsem mohl nějak jakoby přispět k tomu, jako, že i Praha jako má, no a jak to celý vzniklo, jako, a tím, že jsem sběratel těch fotografií, umění, jako, tak mám kamarády galeristy, který prostě jsem tam dojdou na kávu, jdeme si povykládat, jako byl u mě můj kamarád Jindra Skácel z Prostějova, mm-hmm. který svého času, jako no, prostě furt, jakoby, ne svého času, ale furt se prostě zabývá jako rodinou Soutků, takže když Jan ještě maloval, tak prodával jeho obrazy, jeho fotografie, teďka se stará o Patrika Soutka, jako a takhle, jako, takže máme blízko, že si vykládáme vlastně tady vlastně o téhleté skvělé umělecké rodině. No a on viděl vysedl u mě doma pár fotografií a říká, hele, to je taková nádhera, to bys měl vystavit. Ono bude 100 let od narození Marilyn Monroe. A říkám, to je fajn, jako, ale na to já nemám ani čas a vlastně ani nevím, jak bych to dělal a tak dále. Jako. Ale říkal jsem si, jako nápad je to dobrý, jakoby proč ne, jo? Když už to prostě dělám přes 30 let. No a pozval mě na výstavu v Praze do Galerie moderního umění GOMA na výstavu František Ringo Čech, kamarád, o kterého se staráme taky prostě možná už 30 let jako agentura, zastupujeme jeho skvělou, fenomenální dívčí válku divadelní hru. No a Ringo mě pozval na tu výstavu, která byla teda famózní, jako taky měl tam spoustu skvělých hostů, prostě byl tam Jirka Andrle, jako, byl tam, já nevím, Janeček z Goji, jako jo, byl tam prostě Miroslav Donutil a tak dále, samý prostě hvězdy na té vernisáži, bylo to krásný. No a já říkám tomu panu galeristovi Kopeckému, říkám, hele, kdyby vás zajímalo, to já se sběratel Marilyn Monroe, byl to takový základ výstavy, ještě by se k tomu něco muselo asi dodělat jako a doplnit a takhle, ale klidně bychom to k těm 100 letům mohli tady udělat, já bych vám to tady prostě k tomu jakoby přichystal. Ho to zaujalo, přijel se pět ke mně domů. A víceméně jsme si plácli, jako. No a já jsem vlastně jako kurátor připravil tu výstavu, připravil jsem katalog, který vlastně je možné zakoupit na té výstavě, to teda krásná kniha, jako. A když jsem vlastně formoval, jak ta výstava jako bude vypadat, tak samozřejmě to gros jsou ty fotografové, které sbírám a je to teda neskutečné množství, když se může ta výstava Portrait Galerie Londýn, co si byl, tak měla, mám pocit, 16 nebo 17 fotografů vystavených, ale v Praze je vidění 32 fotografů, kteří jsou prezentovaní na té výstavě, k tomu jsou je tam dalších, já nevím, pět pin-up malířů, dál jsou tam Pobart malíři, dalších třeba, já nevím, 5-6 a pak jsou tam samozřejmě i čeští umělci zastoupení, protože třeba Pastauner dělal skvělou prostě takovou plastiku hlavy Marilyn Monroe, jako...
0: Mareš je tam
1: taky. Je tam, ano, je tam Mareš, jako, jo, je tam Berenika Soutková, jo, tam je, tam jo. Taky, no, takže tam prostě i řada takových těch českých umělců, kteří rovněž, jako, malovali Marilyn Monroe. No a samozřejmě, já jsem dal, jakoby, tomu takový ten nádej, že by se to mělo říct třeba pár slovy, tak Marilyn Monroe, ikona ve fotografiích, obrazech a příbězích. To znamená, kromě těch fotek a obrazů, které jsou tam vystavené, tak je tam je prostě popsáno, jak v té knize, v tom katalogu, tak i prostě u těch fotografií takové příběhy, které se vážou právě na ty jednotlivé fotografie a ty příběhy jsou strašně zajímavé. Jako, a člověk vlastně tam na té výstavě může zjistit o té Marilyn i jaká byla povaha, jako jo, prostě je, jako ty životní, jakoby hlavní milní, pomníky a takhle. A já sám, když jsem vlastně jakoby tohleto dával dohromady a připravoval jako tu publikaci, tak musím říct, jako, že i samotného mě to studiu tohoto jakoby překvapovalo. Jo. A z hudební branže, protože jo, ty děláš na hudební rádiu, jezdíš fotit koncerty, tak ti to taky bude asi blízký, tak je tam vidět takový rozměr na jedné fotografii, kde je vyfocená se svojí kamarádkou Ellou Fitzgerald.
0: To tam je, no.
1: Slavnou jazzovou zpěvačkou, která samozřejmě jako je černoška, a ten příběh má takový prostě fakt jakoby obraz, že ta Marilyn jako byla strašně jako dokázala cítit a měnit věci, což prostě si uvědomíš právě v tom, když si přečteš, je to teda fotografie, která se tehdy jako dávala, že to nebyl digitální svět, byl analogový, jasně. Tak novinám se posílali fotografie a tam vždycky bylo napsaný nějaký příběh ze zadu nebo pod tou fotografií, takže to tahle ta novinářská fotografie. No a příběh je v tom, že vlastně v těch 50. letech vlastně černí umělci nemohli vystupovat v klubech v LA, nemohli vystupovat v hotelích a takhle. A protože do studií jela ta Ella a Marilyn se to dozvěděla, tak došla do nejslavnějšího klubu vůbec jakoby v LA a to majiteli dal takový obchodní návrh a říká, hele, jede sem Ella Fitzgerald, já chci, aby tady zpívala. Když ty zařídíš to, aby ona tady zpívala v tom klubu, tak já ti tady budu chodit jakoby na drinky, budeš mít tady stoleček hned s jedničkou, s mojím jménem a já sem pravidelně budu chodit. No a samozřejmě tohleto obchodní nabídce tehdy nemohlo vůbec nikdo odolat, jako přemít Marilyn Monroe, aby chodila na drinky do jeho podniku, tak to prostě samozřejmě byla bomba. A tenhle ten jako majitel toho klubu ten koncert opravdu umožnil, udělal ho a byl takový průlem, že normálně po tomhletom koncertu se vlastně i v dalších jakoby hotelích, barech a klubech v LA mohli prostě tyhle ty muzikanti tmavé pleti vystupovat. Jo.
0: Takže Marilyn z... No, absurdní,
1: je to úplně absurdní, no. Ale tehdy byla úplně jiná doba a třeba toto Marilyn Monroe jakoby změnila. No a takových prostě různých příběhů, které ona jakoby zažila, které jsou dokumentované právě těma fotografiema, tak na té výstavě Marilyn Monroe 100 v Praze jako je k vidění řada.
0: Jo, tam ona, ty jsi už se říkal, že je Marilyn považována za nejfotografovanější ženu své doby a co se týče těch fotografů.
1: To nikdo nepřekonal do dnešní doby, ani nepřekoná. No,
0: třeba můj oblíbenec Sam Shaw, že jo, ten je autorem té nejslavnější fotky v bílých šatech nad větrákem.
1: Ano, to jsou, ano, takhle, nad tím větrákem mi samozřejmě fotilo řada fotografů, jo, protože tam bylo sezvaných třeba, nevím, 8 špičkových fotografů, že jo, to je slavná filmová, jakoby scéna, jako, ale
0: to
1: Sam Shaw, musím říct,
0: že
1: má, ano, ano, to je film Slavněný vdovec, strašně mám ho rád taky, jako Sam Shaw, jako, protože má krásné fotky z období, kdy Marilyn Monroe byla těhotná a s Arturem Millerem, svojím vlastně třetím manželem, jo, protože ten první byl jenom takový prostě krátkodobý a jenom, aby se dostala pryč jakoby z toho světa, v kterém žila, jakoby řekněme tristním, jako. No a pak vlastně ten první reálný manžel, jako byl slavný baseballista Joe DiMaggio, no a pak, pak vlastně ten další manžel byl Arthur Miller, s kterým byla jako by těhotná a v době, kdy ona byla těhotná, tak ji právě Sam Shaw fotil u nich na ranči, který měl Arthur Miller a musí říct, že z té období pocházejí opravdu jedny z nejkouzelnějších fotek Marilyn Monroe, kde ona vidíma trošku ty nalitý prsa už jako jo a takhle, jako jo, že je strašně pohodová, usměvavá a to září těch fotek, že byla v nesmírné pohodě. Bohužel ona samozřejmě to dítě potratila pak jako jak je známo a stalo si to teda za život dvakrát. Jako no.
0: My než dáme další muziku, bychom aspoň mohli říct, že ta galerie, Česká galerie moderního umění se nachází na krásném místě, na Betlémském náměstí, takže jako...
1: Je nádherná, je to 600 metrů plochy, jako jo.
0: A je to já teda, když, historický prostor.
1: Historický, nádherný, to, nádherný. Já teda musím říct, jako když mě tehdy Ringo pozval poprvé do té galerie, jako, tak já jsem byl úplně ohromen, jak je to krásný výstavní prostor, jako opravdu historický, má i vinný sklípek, pan majitel, pan Václav Kopecký jako tam je sběratelem vína, má tam moselské vína, to k té výstavě jakoby ještě dál jako se jako nabízí.
0: To
1: mě
0: takové hned spali to do ruky, jestli chci víno.
1: Takže to je krásný. Kafe, teda, jako. No. Ale jako patří to k tomu, jsme nakousli, že já zítra letím jako do Miami, až tam budu za kamarádem, budu taky s kamarádem Romerem Britem, což je vlastně nejlicencovanější umělec na světě, jako je to malíř slavný brazilský žijící v Miami. No a když přijdu k němu do těch obrovských galerijních prostor, jako do co jmenuje Brito Palace, tak vždycky nedostanu sklenku šampaňského. Takže to vlastně nějak tě výstava asi patří a ta galerie tady na tom, ta galerie Goma, moderní umění na Betlemském náměstí je úžasná.
0: Já jsem spíš chtěl třeba nasměrovat i mimo pražský býťáky, kdyby jeli do Prahy, že je to opravdu na krásném místě v centru, hned naproti Náprstkovo muzeum, Betlemská kaple, třeba od Můstku, od Václaváku, to je takový, jak je to kousíček
1: od Národní třídy.
0: Je to ne? Od Národního divadla a otevřeno je tedy úterý až neděle od 11 do 19 a pozor, býťáci, ta výstava, jak už Jirka říkal, končí teď 4.10, což je za necelý měsíc, ale takže vlastně dost času. A teď vyber nějakou muziku, jakou máš rád, jakou si pustíme.
1: Ale já ten muziky mám strašně hodně, ale já jsem furt pod dojmem, fotografickým dojmem, který se ti říkal, než jsme začali, že jsem si nejlíp zafotil, ne na fotoaparát, ale na iPhone, na telefon. Teďka nedávno, tak tam můžeš dát z toho koncertu a z toho setkání, který teďka se absolvoval v Edinburghu, můžeš tam dát Johna Bonjoviho.
0: Ano, Jirka byl na koncertě Bonjoviho, tak když nám zbyde čas, tak nám třeba ještě o tom pověpráví, veď?
1: Rád.

0: Kirogla na rádiu Beat.
1: Tak to byly Bon Jovi, muzika, kterou vybral můj host Jirka Daron, a my stále ještě zůstaneme u Marilyn Monroe, kdy si právě letos připomínáme 100 let od jejího narození. Já mám moc rád příběhy a ty už si načal celý ten příběh Marilyn Monroe, ale na druhou stranu si myslím ten povolaný, alespoň nastínit ten, kterým si prošla ta původně Norma Jean, a jak už se říkal, od dob, kdy většinou svého dětství strávila v pěstounské péči a v siročinci, až k té její hvězdné a bohužel již brzy uťaté hvězdné kariéře. Zkus to takhle jako nastínit.
2: Ale já to spíš znám přes ty fotografie, jako jo, a přes ty fotografie a přes ty příběhy těch fotografů, jako jo. Takže jeden z takových těch prvních fotografů, který jako ji objevil, když pomenu ty fotografie typu, a na té výstavě ty fotografie originální jsou, třeba Earl Moran, což je jeden z nejslavnějších pin-up malířů, tak jsou tam originální fotky, když on si vyfotil a pak třeba podle těch fotek dál jakoby maloval, jo. Takže, ale to bylo přesně ta Norma Jean, tak jsou tam i vystaveny samozřejmě dobové pin-up kalendáře s ní, které jsou třeba 48. rok, 45. a takhle. A je to prostě opravdu ta Norma Jean, když ještě nebyla slavnou jako americkou ikonou a herečkou. A fotili právě tyhle ty pin-up malíři. No a první takový reálný fotograf, který trochu objevil, tak je André de Dienes, což je úžasný fotograf, který byl takový asi největší ikona v těch 60. 50. letech po stránce aktů a nude fotografií. Jo, takže prostě ten byl v tomhletom strašně jako zběhlý a nějak narazil na mladou Normu Jean. A vždycky zaplatili nějaký peníze, vzali je na pláž jako a fotili na pláži, vzali na hotel, fotili na hotelu a v té Kalifornii jakoby takhle cestovali, fotili. On teda hodně těch svojich, jakoby, jiné fotil teda nikdy nahou, teda jo, ale ty ostatní modelky, které fotil právě jako nahý, a vyšlo mu několik krásných publikací právě jakoby s těma aktama, tak vlastně byl známý tím, že hodně dělal v přírodě. Jo, a i tu Marilyn brával hodně k moři, do přírody a takhle. No a samozřejmě, i když byla neznámá, neměla ani blondětý vlasy. Měla takový ty zvlněný, já nevím, prostě dozrst trochu vlasy, jako, tak on tenhle ten fotograf, který samozřejmě byl ženatý, tak do ní totálně zblbl, jo. A úplně, ale ta láska nebyla opětovaná, protože Marilyn už tehdy, v tom 45., když už začal fotografovat, tak vlastně měla své myšlenky nastavené jinak, jako na vyšší cíle, když to řeknu takhle. Jako,
1: 19,
2: je no, takhle. Je tam teda mimochodem na té výstavě, jakoby, je krásná fotografie od Andreje, je jich tam možná 40 těch fotografií od Andreje de Dienese, ale jedna je krásná v tom, že přes tu velkou fotku je jeho popis, že tam je napsané podzim roku 1945, jo, a teďka prostě to bylo to začátek, kdy on opravdu v roce 1945 začal fotit jakoby neznámou dívku, jako jo. Takže vlastně vyšlo několik knížek od toho André de Dienese. Pak krásný příběh, jako další zas z jiného úhlu, tak je třeba fotograf Milton H. Green. Tak to je fotograf, který vlastně byl její kamarád. Tím, že byl kamarád, tak je fotil často. A tím, že byl kamarád, tak spolu dali normálně dohromady filmovou společnost Marilyn Monroe Production. A vlastně tam byli partneři a v tomto směru zase byla Marilyn prvním hercem v Americe, který vlastně nebyl v područí agentů. Natočili asi dva filmy na tuhletu společnost a mohli si diktovat podmínky a prostě jak to má vypadat a tyhle ty věci sami. Jinak samozřejmě herec v té době byl pod těžkým pantoflem těch filmových studií jako a pod těžkým diktátem a ona vlastně se tím osvobodila a měla vlastní filmovou společnost s tímhletím kamarádem a to je zas fotograf, který jí nejvíckrát fotografoval. On měl vyšla taky knížka, možná 50, kolem 50 sezení, jo, kde jsou ikonické, kde ona byla jako balerína, jo, kde byla takový slavný sitting je black sitting, jo, jenom černobílý takový hra se světlama, kde mu různě pouzovala těch fotografií od Milton H. Greena, taky je na té výstavě mnoho, včetně toho black sittingu, jo, takže to je další takový jakoby příběh, kde fotograf s ní dokonce stvořil společnost a natočil filmy, pak se jakoby rozešli, jinak z toho Marilyn Monroe Production jsou tam zajímavé věci, jsou tam na té výstavě vidět šeky této firmy a je tam třeba vidět měsíční výplata Marilyn Monroe, která byla $445 za, já nevím, nějaký měsíc, jo.
1: Tak bylo víc než teď, no.
2: No, pak je tam, já nevím, když Marilyn Monroe zase nějaké svoji blízké kamarádce a sekretářce jako dávala výplatu, jo, takže jsou tam jakoby prostě doprovozena ta Marilyn Monroe Production i tady těma to dalšíma jakoby věcma. No a pak další třeba zajímavý fotograf, který...
1: Bert Stern je taky, že jo?
2: Bert Stern to je samozřejmě to strašná, strašná ikona. Na rozdíl toho Miltona Škýna, který fotil na 50 sezeních, tak Bert Stern fotil jenom jedenkrát. Ale ten fotil strašně slavný herečky té doby. On fotil, že jo, Brigitte Bardot, jako Audrey Hepburn a prostě všechny ty ikony té doby on fotil, jo. A na ní dostal zakázku od časopisu Vogue, aby ji nafotil v tom 62. roce a měl k tomu 3 dny v newyorském hotelu. Vznikla taky neskutečně krásná kniha, kde on to popisuje a totálně do ní zblbl. Taky byl samozřejmě ženatý všechno, jako jo. Ale prostě říkal, že byl na pokraji rozvodu, že byl úplně odvařený, že byl úplně vyplý, jako jo, že a začínal to tak celkem z hurta, že on na ní čekal se štábem, tehdy, že on to nefotili lidi sami, jako jo. To přiletělo, jako to tam byli jako maskéři, prostě světlaři, to fotograf, celý tým a čekali na tom hotelu, na tu Marilyn Monroe, no čekali dobře 6 hodin, jako jo. Takže samozřejmě byli utahaní, furt popíjeli kávu, to, nevěděli, co dělat. Pak se rozházeli dveře. A říkal, že prostě v tu sekundu, kdy se otevřely ty dveře, on zapomněl na to, jak je nasraný, na to, že prostě na ní musí čekat. Všechno se jako změnilo, jako úplně to chytlo prostě jiný nádech, jako a ona měla takový prostě šarma kouzlo. A 3 dny spolu fotili, on udělal 2500 fotografií. Jo, tehdy na kinofil, to není jako, že teďka na digitál naflákáš toho, kolik chceš. On opravdu musel prostě měnit filmy jako ve fotoaparátu a udělal opravdu spoustu fotek za ty 3 dny. A neskutečně do různých polohy dával, jako, jo, myslím tím, jako, že různý stylingy během těch 3 dní a třeba jeden styling byl třeba v šatech Dior, taková černobílá věc. Další bylo třeba, kde ji udělal vlasy jako manželce prezidenta tehdejšího Kennedyové. Takže jsou tam různý takové vychytávky, jako jo, a samozřejmě nejkrásnější fotky, když je jako hodně už odhalená, to ona oni popíli u toho jako šampíčku a takhle. Ona se trošku i smíkla během toho focení, jako ty fotky jsou jako i, řekl bych, strašně sexy, jo, a ne některý jako je jako dost jako je odhalená a takhle, že je to moc pěkný. No a vzniklo 2500 fotek a ty nejslavnější fotky jsou zajímavý tím, že vlastně tehdy se to dávalo ke schvalování zase tou klasickou, že on měl prostě folie v tom zastrkaný ty negativy, ona vytáhla ty negativy. Ale ona normálně vzala ty negativy. On jí ukazoval negativy. A ona normálně vzala fixku. A teďka mu je přečárala. Korma, že ty nechce, tak je přeškrkala. A z okolosti ty přeškrkaný jsou jedny z jako nejslavnějších, protože ona přesto udělala ty kříže. Jako, a její on to rukou. Její rukou. A on to stejně jako pak takhle udělal. A vlastně ty fotky jsou strašně slavný. Jinak tenhle ten Bernstein a tenhle ten sitting s tou Marilyn Monroe těch 6 týdnů před její smrtí, protože 6 týdnů na to zemřela, tak patří mezi 100 nejslavnějších fotografií na celém světě, jako vyšlo to jako knížka a mezi těch 100 nejslavnějších fotografií právě patří tenhle ten sitting. No a já i při sbírání třeba jakoby těchto fotografií, tak to je na tomto sbírání krásný, že se dostaneš třeba i k rodině, jako těch fotografů. On samozřejmě z těch fotografů nikdo nežije. Je jich tam 32, všichni jsou mrtví, to jasný, fotili v minulém století, jako v 50., 40., 60. letech, jo. Ale ty rodiny žijou. No a třeba jsem si psal a píšu si třeba s rodinou toho Berta Sterna, to je strašně jakoby zajímavý, jako, protože taky jsem se chtěl jako zeptat, jako, jestli pro tu výstavu jakoby galerie si vybrala nějaké fotky, které by to mohly jakoby reprezentovat a takhle. Já se říkal, no zeptáme se, jak by to bylo třeba jako tady, protože vím, že o ten odkaz se starají, jako to Berta Sterna, tak jsem napsal e-mail jakoby paní, která je z rodiny jako, a takhle, a o té má nějaké fotky a taky zajímavá storka, řekne, hele, to je strašně zajímavý. Ale nic, normálně to udělej. Vůbec se jako na to neptej, protože tehdy, v momentě, kdy se jí zeptáš, tak prostě by to bylo hned, bych chtěla nějaký dolary a takhle. Víš, on ten Bernstein, on v závěru ještě jako svého života, než zemřel, tak zblbl do nějaký mladý holky, rozvedl se se svojí manželkou, jak to bývá, manželce a prostě rodině, což je i tady ta paní, s kterou si píču, tak těm nechal fotografie, on ji strašně hodně jakoby nadělal, nasignoval a takhle, takže vlastně to se dá jako i celkem v pohodě sehnat, jako ta rodina jich furt má strašně velké množství, protože ten Bernd jim opravdu jako nadělal ty fotky, napodpisoval, oni to dneska prodávají. No a vlastně té svoji poslední lásce svého života, jako, tak ty dal práva. Takže ta nedostala žádný fotky, dostala práva a když někdo něco chce v Americe použít, jako, tak musí za ní a ona prostě si řekne pěknou palbu jako v dolarech, jako, udělá na to kontrakt a takhle, takže ta spravuje jeho práva. No my nakonec jsme se rozhodli, že vlastně ty fotky nepoužijeme jako na nějaký prostě jako zvaní na tu výstavu, jsou tam vystavený, jako jsou v katalogu a takhle, ale na tom je zajímavý, že se potkáš nebo prostě aspoň takhle, já se teda potkám s těma spíš malířema, čo, fotografuje, nežijou, ale prostě i takhle se dostaneš třeba k rodině od těch fotografů, no.
1: Tak já myslím, že bychom mohli dát zase nějakou muziku, ať nám to odsýpá, zase něco vyber, Jirko, co máš rád?
2: Já pozvu, jako já to využiju, pozvu, ale děláme ve spolupráci s rádiem Beat, a bude to koncert v rámci cyklu Beat Live, a bude to legendární skupina z britského ostrovu Uriah Heep, která jede na závěrečný Firewall tour a bude vystupovat na konci října v pražském Out Univerzum a v ostravském Gongu. Takže něco od Juriášů.
1: Tak jo.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Jirko, o životě Marilyn, o které si povídáme zatím, třeba pak ještě stihneme i jiné téma, vznikla kromě nespočtu dokumentů také celá řada hraných filmů či seriálů. Vzpomenu nedávnou Blondýnku, jestli si neviděl, rok 2022, Můj týden s Marilyn, Tajný život s Marilyn Monroe. Viděl jsi některý z nich a zaujali ti, nebo se myslíš, že by si zasloužila nějakou významnější filmovou poctu? Kdo by hrál třeba?
2: Ale nevím, no, jako prostě viděl jsem samozřejmě ten Můj týden s Marilyn a takhle jako, a viděl jsem i ty herečky, které oni nastajlou takhle jako do toho, do ní jako, a pak jsou to ty hrané filmy, jako jsou pěkný, mě to samozřejmě jako sběratele jako by zajímá, a musím říct, že žádná teda jako z těch dívek jako herček jako tak vlastně se jí ani nepřiblíží, jako, že to kouzlo tam není, jako když se podíváš na ty filmy starý s ní, jako tak prostě jako nikdo to nemá, nikdo takhle nevypadá, ale samozřejmě, jak jsem říkal, i furt malujou malíři a na výstavě té pražské jsou, je tam i jeden fotograf v současný český, je to jako Ludvík, který modelky už v minulosti fotil ve stylingu Marilyn Monroe, a protože se s Kubou známe, jako je to kamarád, tak nám i ty fotky na tu výstavu dal, a můžu říct, že tam je vystavená i fotografie jde, teď mi vypadlo to jméno, je to česká Miss,
1: já to nevím teda,
2: Izabela Rossini, více Miss 2025.
1: Jo, tak to.
2: Takže krásná holka, a samozřejmě v tom stylingu Marilyn Monroe byla i na vernisáži, takže i tam všichni chlapi se s ní chtěli fotit, ačkoliv tam živá Marilyn Monroe nebyla, ona ji tam hrála jako a byla atraktivní, krásná, nádherná holka to je. Jo, takže ano, těch hraných filmů, kde Marilyn zaskakují herečky nebo i modelky se stylizují do tohoto, jako do toho looku a takhle. Konec konců prostě i Madonna jako prostě si dělala fotky a la Marilyn Monroe. A je to krásný, že když jsem se dotkl třeba toho, že jsou tam i ty současní pop art malíři světoví, tak je to strašně zajímavé na té výstavě, protože na každé výstavě světový k Marilyn Monroe samozřejmě musí být Andy Warhol, kde vlastně to je nejikoničtější, že jo, prostě Marilyn Monroe od těch pop artářů je právě od tohoto krále pop artu. A na pražské výstavě je dál Mr. Brainwash. A ten má taky strašně zajímavou, taky obdivuje šíleně obdivuje jakoby Marilyn Monroe, který ke stoletům udělal taky sítotisky, olejo, milby a tak dále. A ten sítotisk jeden k těm 100 letů, co on udělal, je to uměl z Los Angeles, tak je tam samozřejmě jakoby taky udělaný. Ale je to zajímavé i k té hudební branži, protože když byla ona trochu nastylovaná v tom, řekněme, stylu Marilyn Monroe, Madonna, tak zrovna to bylo období, kdy vlastně dělala zhodnocení své kariéry a vydávala výběrové album k 30 letům své kariéry a měla jedno zásadní přání pro to album, aby obal namaloval Mr. Brainwash. Jo. A ten to taky namaloval, teďka vyšla dokonce reedice toho alba Madony a dokonce k prvních 500 kusům alb vinylů se vlastně dávala i taková tištěná podoba té jeho malby, té hlavy Madony, vyšly v různých, jako tak jak popartáři to dělají, že to má různé modifikace barevné, jako a lehce se to liší, takže vlastně tenhle ten človíček, jakoby dostal zakázku namalovat Madonu a la Marilyn Monroe pro album, které vlastně hodnotilo 30 let kariéry Madony. Jo, a kromě toho je teda Mr. Brainwash možná v 6 krásných obrazech, které zachycují Marilyn Monroe, vystaven na pražské výstavě.
1: Kdybychom se ještě chvilinku vrátili k filmům, kde hrála teď přímo sama Marilyn, který je tvůj nejoblíbenější?
2: Tak to je asi jasný, je to komedie minulého století, ta nejslavnější, jo. Někdo to rád horké, no.
1: Ale já mám třeba člověče rád Misfits, to je u nás jako Mustangové.
2: To dělal se svým manželem, Arturem Millerem, přesně, ten jí to režiroval, to psal scénář jako a takhle. Je to pěkný, tam zase vypadá úplně jinak. Jako.
1: No právě.
2: Je zajímavé, že v každém filmu vypadá úplně jinak, no.
1: z fotografek jsem si vzpomněl Yves Arnold, jí taky fotil.
2: Yves Arnold má na výstavě zase krásné fotografie, ten od Yves Arnold, jsou to velký formáty těch fotografií a je to opravdu jakoby pěkný, jako no.
1: Klidně dáme další písničku.
2: Tak měl bych pozval zase na nějakou akci, na nějaký koncert,
1: no
2: jako
1: jasně,
2: náš,
1: jo. Jasně,
2: tak zase prostě, aby to
1: můžeme
2: bylo...
1: Můžeme tady jako... dělat, co chceme, pusť prostě, řekni,
2: dobře,
1: co,
2: tak jo, tak my budeme dělat Zimní Masters of Rock, ano. V listopadu hlavní hvězdou bude skupina Akcept z Německa a bude to koncert k 50 letům kariéry této legendy, tak můžeme něco od Akceptu.
1: Dobře, dáme.

0: hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat.
1: Jirka Daron vybral další muziku, která tu zazněla během tohohle našeho povídání na Beatu. Mě teď, Jirko, napad lehký oslý můstek, ale ty už to zmínil, lehce jsi mi vystřílel náboje, ale to vůbec nevadí, protože letos na tebou pořádaný festival Masters of Rock dorazil jako jedna z hlavních hvězd Marilyn Manson.
2: Ano, ano.
1: Ten si právě ten svůj pseudonym vytvořil kombinací nejoblíbenější ženy v Americe a příjmením jednoho z nejnáviděnějších
2: klasových přesně
1: trahů.
2: Tak, no.
1: A asi je to náhoda, ale měl jsi z toho aspoň jako dobrý pocit, Marilyn vystoupí ve vizovicích.
2: Ale víš to, co mi blízko hlavou, že? Ale je to obrovská ikona, skvělý muzikant a samozřejmě kontroverzní, prostě svůj, prostě jako všechno má svoje. Muzika je prostě dělaná tak, že je unikátní. On prostě vypadá unikátně. Jako. A to, že má takové propojení na Marilyn Monroe, samozřejmě hned jsem to věděl. A tak jsem i pokusil se udělat jednu věc, že bych jeden výtisk té knihy, kterou jsem psal, tak, že bych mu věnoval na památku a tak těmto velkým hvězdám nemáš přístup, jakože by za ním mohl přijít, on je strašně střeží a chrání, takže třeba neopouštějí turbasy, neopouštějí šatny, různě páskujou prostě přechod jako z autobusu do šatny a tak dále, tak jsem jenom manažerovi řekl, že prostě kdyby byl prostor a chuť a čas, jako, takže bych mu rád tu knížku věnoval. No a takové srandovní to bylo pak v jeden moment, jako on vyběhl ven ten manažer, strašně usmívavý, výborný týpek, a tak nám je tím prstíkem ukázal, pojď, perfektní smáse, jo, pojď, vem knížku, přijď. Jo, tak vlastně i proběhlo to, že jsem se s Marilyn Mansonem setkal, měl jsem možnost tu knížku si s ním prolistovat a tu knížku mu předat jako a do jedné knížky mi napsali věnování. No, takže jako nakonec díky Marilyn Monroe jsem se s nimi potkal.
1: No tak to je skvělý. Ono přece jenom to jeho vystoupení na Masterech bylo výjimečný tím, že vlastně to bylo hodně odlišný od takový tý metalový klasiky, co tam tak průběžně mohou návštěvníci nejčastěji slýchat. Podobné to bylo i v loni v případě Tyla Lindemana. Mm. Je to, myslíš, cesta přidat k té klasice vždycky nějakou tu třešničku?
2: Ale je to strašně potřeba. Tohle to se musí dělat, jako, že vem si to, jednak to přistavíš jako v tom, když na to jedou prostě fanoušci ze 40 zemí z celé planety, ale prostě samozřejmě to gro tvoří jakoby i to český publikum, které se tam vrací každý rok, a prostě dát jim takový bombónek nový, který vlastně tam nikdy nebyl, je strašně, strašně důležitý, a i když to je prostě třeba hudbně není to klasický heavy metal, tak je to strašně něco, co prostě se líbí, na co reagují, o tom strašně dlouho mluví, jako, a bylo to strašně profi, a když vystoupení viděl tvůj kolega, který moderuje Masters of Rock Standard Rubáš, tak říká, hele, tak to bylo zcela profesionální, skvělý, jedinečný show. A prostě takhle to bylo, to vystoupení bylo perfektní, tomu nebylo co super zvuk, do detailu propracovaný, a ty lidi to zasáhlo. Jako, takže je dobrý takhle dělat jako ty umělce, kteří jakoby nemají úplně, že jo, prostě ten heavy metal, jako, ale prostě jsou to jiný.
1: Můžeme říct, že je to i pro náročnější třeba, nebo jinak
2: ale orientované. Je to strašně, strašně dobrá muzika, bylo to zajímavý to vidět, jako, a jsem tomu rád, že to proběhlo. Když jsem třeba Electric Cowboy, kteří prostě hráli na Masters v době, kdy to publikum je moc neznalo, tak prostě doslova z toho byli paf, jako jo. Jo, takže to samé s Tyla Lindemana, jako jo. Tak je to, tyto věci neotřelí umělce a umělce třeba, kteří nikdy tam nehráli, jako, tak je strašně dobrý dělat. Já třeba jsem hry, když už jsme zabrousili do jiné sféry na to, že se nám podařilo udělat jediné vystoupení Twisted Sisters České republice, protože Twisted Sisters považuji za velkou legendu jakoby rockové muziky a ikonu. A my jsme to měli v té zakládající plné sestavě. Bohužel vlastně třeba dva roky na to zemřel bubeník. A teď se dokonce Dee Snider se dostal do zdravotních problémů a teďka vlastně už to zalepili Sebastianem Bachem, že jo, ten mikrofon.
1: No a to zase jako není úplně špatná kombinace.
2: Není to, ale víš co, prostě kdo viděl Dee Snidera? Kdo viděl Dee Snidera na Masters of Rock, když prostě se vál s mikrofonem po zemi, jako zpíval u toho, řádil jak tajfun, jako, tak si říkáš, tyhle, to bude těžký to nahradit, jako. No a tak jako, víš co, děláš věci, on ten Twisted Sisters nehrál v České republice, protože byl poměrně dost drahý, Jo. A nikdo si z promotéru asi nevěřil na to ho pozvat jako za ty peníze do České republiky a nám taky nahrál do karet náhoda, kde vlastně to je strašně zajímavý, jak někdy se plní i těm lidem z toho showbiznisu sny z toho technického personálu. Hmm. Tak vlastně průšní manažér, který dělal kdysi v Megadeth, pak přišel k Lordům a strašně rád snil o tom, že by chtěl jednou dělat pro Kiss. Další mezistupínek byl to, že se dostal k Twisted Sister. My jsme se z doby a období, když se staral o ty Lordy jako tour manažera takhle, tak znali a on byl u těch Twisted Sister. My začali psát a tohleto a on měl možnost jako s nima mluvit, jako jo, prostě s managementem, s manažerem, s kapelou a prostě vysvětlili mi, jako, že prostě úplně brutální peníze nejsme schopni v Čechách jako, a proto oni tam vlastně nehráli, jako jim zaplatit, jako, že když budou rozumné podmínky, tak prostě to show uděláme na Masters of Rock a oni můžou být hlavní jezdou tohoto prostě velice prestižního festivalu v Evropě. No a pomohl nám to dodělat. A víš, co je na to největší sranda? Že on to opravdu těm Kiss dotáhl. A on vlastně se stal pak osobním manažerem Gina Simonce. Takže další poloha byla, jako když jsme měli Gina Simonce na Masters of Rock v solo projektu bez Kiss, tak on tam s ním byl jako jeho osobní manažer. Takže vlastně ten sen, který on chtěl dostat se jednou prostě k těm Kiss, k tomu Ginovi Simoncovi, tak přes Megadeth, Lordy, Twisted Sisters, tak se mu to povedlo.
1: To já jsem vlastně byl na Meet and Greet s Kiss na jejich posledním koncertě, kam, kde ty jsi tedy taky byl na tom setkání, fotil se stále, to jsi měl pravděpodobně přesto, jestli dělal Gina, že jo? No,
2: ale můžu říct, jako, že Gene byl jeden z největších zážitků vůbec pro mě jako ze setkání s muzikantů, protože nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovitého, jak byl on. On opravdu makal od příletu až prostě do odletu, tak opravdu všechno, co nám slíbil, všechno udělal, byl nesmírně otevřený, byl dělali jsme tiskovou konferenci. To byla nejlepší tisková konference, prostě tam by byl slyšet spadnou špendlí, když předával svoje životní moudra, které dělal vtipnou cestou, jako jo. On se třeba zeptal novinářů, to byli z celého světa novináři tam, a on říká, hele, tak já vám to řeknu, oni se na něco zeptali, a on řekl, já mám odpovědět otázku. A otázka byla, kolik má autokol? A jako všichni, 4. On říkal, ne, auto má 5 kol, máte ještě rezervní a vždycky musíte mít rezervní plán. Jo, a to bylo otázka na to, protože některý z novinářů mu položil otázku, že vlastně kromě toho Kiss, jakože on vybudoval spoustu jiných věcí, jako třeba síť restaurací, jako a tak dále. No a on na to konto jim odpověděl tohleto otázku, že bylo to nesmírně zajímavé to setkání s ním. Opravdu i dostal jsem se s nimi i do e-mailové komunikace, která byla strašně zajímavá taky, protože tehdy hrála Doro ve stejný den a vlastně Jim Sinon zprodukoval jedno z prvních alb Doro.
1: On se s ní trošku kamarádil.
2: No trošku se s ní kamarádil, jako přesně tak. Jako. A mě samozřejmě napadlo je dát dohromady si, ona by si s ním jako taky nezaspíval nějaký duety, ne tohleto a požádal jsem agenta. Agent byl tak dobrý, že to přeposlal Jeanovi, dal ho do kopie a Jean mi napsal Doro, ta může se mnou zpívat úplně všechno, pošlete jí můj playlist. Jo, takže se poslal playlist, Doro si vybrala 3-4 písničky a opravdu to s ním zpívala, jako, že byla na podiu. Bylo to strašně jakoby pěkný. No a úžasný setkání s Ginem Simoncem. Jako, na to konto samozřejmě mě pak je pozval na další koncert jakoby do Prahy. No a pak došlo i na to setkání. Jako, no.
1: No Jirko, mě se s tebou povídá moc dobře. Můžeme se domluvit, že třeba zase přijdeš příště a proberem zase třeba něco úplně jiného, protože těch témat máme, že jo. Jsme téměř stejný ročníky, jsem koukal. Já jsem 66, ty jsi 68.
2: A oba milujeme fotografii, to je krásný.
1: Ano,
2: jako.
1: A máme třeba podobné vzpomínky a to je tím daný, ale nicméně ti už budu muset poděkovat, nicméně na závěr a vždycky dávám hostům takovou možnost, jako třeba když jsi v Hyde Parku, víš, že si můžeš říct jako co chceš, takže můžeš říkat třeba pozvat někam nebo pozdravit někoho nebo říct něco, na co jsem se tě nezeptal, tak já ti dám teďka prostor takový.
2: Já myslím, že jsme to řekli strašně hodně a jenom prostě řekl bych tím, co mají rádi fotografii, malbu, zajímavé příběhy a ikonu Marilyn Monroe. Přijďte se podívat na její výstavu ke 100 letům od narození v Praze na Betlemské náměstí do Galerie moderního umění GOMA.
1: Já ti v každém případě tedy moc děkuju za tohle zajímavé povídání, moc si vážím toho, co děláš pro tu zemskou muziku a kulturu. No a než se rozloučíme, vyber ještě něco pěkného na závěr, my říkáme do titulků, cokoliv.
2: Ale tak dám to takový, aby fakt to bylo ve formátu Rádio Beat. Děláme úžasný koncert hned po novém roce, taky v Praze, v O2 Universum. A jsou to The Australian Pink Floyd Show, kteří hrajou mnoho let skvěle, ze skvělou produkcí a velkou písničky Floydů, kteří už bohužel jakoby jako kapela neexistují. No takže dejme si něco od Pink Floyd.
1: Jirka Daron byl dnes na Rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.
2: Děkuji za pozvání.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Ano, určitě laďte páteční flám na rádiu Beat, ale teď doufám, že máte naladěnu rokovou zpovědnici. Je totiž úterý, udeřila 20. Je 9 minut nebo 10 minut po 20. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kout. A samozřejmě tady mám svého dalšího hosta. Teď, jak je to vždycky zvykem mým na začátku tohoto pořadu, nebo spíš takového magorného show, jak chcete, přeberte si to tak, tak mám tady na návštěvě jako hosta vlastně kolegu, ano, určitě kolegu, profesně jsme si hodně blízko a známe se kurňa už drahmo let. A já mu teď pustím písničku a pak se ho zeptám, co mu ta písnička říká.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Tak a teď už to můžu prozradit. Mým dnešním hostem je Martin Hrdinka. Martias, já tě zdravím, čau.
2: Ahoj, já tě rád vidím, dobrý den, dobrý večer.
1: Já si myslím, že mnozí z vás, když jste zaslechli jeho hlas, tak víte asi, o koho jde. Tak já nevím, jak bych tě charakterizoval. Moderátor v každém případě, DJ vlastně.
2: Jo.
1: Co by se
2: já jsem disc jockey, já nejsem DJ, já jsem disc jockey.
1: Disc jockey to je,
2: já to říkám
1: jaký
2: rád.
1: Rozdíl mezi DJem a disc jockeym?
2: No ta práce, kterou já dělám, prostě tam se užívá to slovo disc jockey, protože já prostě hraju písničky jednotlivý, neustále hraju z CDček, jestli to zajímá, k tomu se můžeme ještě dostat, neustále hraju z CDček.
1: Stará škola.
2: Ano, přesně tak a nějakým způsobem mě inspirujou. A k tomu mluvím, no, a takže tomu říkám disc jockey, DJ většinou míchá, nebo většinou míchá, jako 100% míchá, že jo, a jak bych to řekl, ta hudba nikdy nekončí a to já nedělám.
1: Já se pak zeptám ještě na profesi, která je vlastně taky DJ, která s tím souvisí a to jsou chlapíci a někteří to dělají fakt moc dobře, že v těch klubech míchají tu dance music, takovou tu elektronickou na těch vinilech ještě, že jo. A k tomu určitě dojde. Zpátky, co ti řekla píseň, kterou jsme si teď hráli jako na úvod? Tedy Action a
2: Svíti. Action Svíti. První kazeta, kterou jsme měli s Michaelem Viktoříkem, byla to kazeta Maxwell. A na jedné straně byly Svíti, bylo to v roce 76, já si to pamatuju. V tom roce jsme prostě začali vlastně vnímat tu rockovou muziku a muziku vůbec, jo. A bylo nám 10, že jo, jemu bylo teda o půl roku víc než mě.
1: No, on už je stařec.
2: A měli jsme prostě tu kazetu, na jedné straně byly Svíti a na druhé straně byly Black Sabbath. To si pamatuju, jak kdyby to bylo včera.
1: To byla dobrá kombinace.
2: Jak kdyby to bylo včera a bylo to prostě fantastický. A tuhle tu písničku jsme tenkrát, v tom roce 1976, ona vyšla, myslím, že v 75., ale my jsme ji dostali až v tom 76., tak jsme ji slyšeli třeba 1000krát. My jsme to fakt poslouchali dokola všechno, furt dokola, protože jsme toho měli málo, že jo?
1: Dokud tak se neobrousila emulze.
2: Tak Michael měl takový krásný kazetový magnetofon, na kterém jsme to jako mydlili pořád dokola, no. Než jsme si sehnali další samozřejmě.
1: A ještě Action.
2: To jsme dělali spolu, já si to pamatuju. Action byl takový pořad zajímavý, který se mi teda, mě to strašně bavilo, člověče, že za prvý, že jste mi do toho vzali, že jo, a za druhý, z toho pohledu jako vlastně člověka, který celý život, protože já jsem vlastně disc jockeym opravdu strašně dlouho, já jsem první diskotéku dělal 5. prosince 1980.
1: Kolik ti bylo?
2: Bylo mi 14 let, 14 a půl.
1: Kecáš,
2: no. Ale to jsem ještě nebyl disc jockey, to prostě já jsem udělal první diskotéku a to tak bylo. Ale,
1: jako ve školní družině.
2: Ale musím říct, no ve škole. A musím ale k tomu říct, že z dnešního pohledu byla velice profesionální, teda musím říct, jako že prostě takhle už to pak vypadalo i ty další léta. Ale opravdu...
1: Otázka je...
2: Jestli to není tak blbý dneska, jako tenkrát.
1: Tak,
2: je
1: no.
2: To možný, pochopil
1: ne,
2: jsem to.
1: Ne, to je blbost.
2: Ale chtěl jsem k tomu říct, že už v roce 82 už jsem jako hrál hodně, jako naplno prostě. Už jsem byl fakt jako disc jockeym v těch pražských klubech mládeže a dalších podnicích. A takže ten pořad, který se jmenoval Action, na který jsi mě chtěl ty navíst, tak ten pro mě znamenal hodně proto, protože já jsem samozřejmě zažil v těch diskotékách úplně všechno, od alkoholu až po
1: drogy.
2: Prostě po drogy a příběhy lidí neuvěřitelný, že ono ve 4 ráno se děje něco jiného než v 10 večer. I když tenkrát, když já jsem začínal, tak diskotéky končily v 11, jo. Nejdelší byla do 12, jako pro tu mládež teda myslím. A to bylo Dčko, myslím, že bylo do 12, jinak to končilo třeba v Edenu ve Vršovicích, to končilo v 11, jo. A potom samozřejmě byly nějaký noční podniky, který měli ti STBáci připravený na to, aby se tam sjeli ty v uvozovkách gauneři, aby je mohli hlídat, že jo. Takže byl Barandov, byly další diskotéky ještě. A tam já jsem teda nehrál, musím říct, mě bavilo hrát spíš takhle pro ty mladý tenkrát samozřejmě. I když jsem byl rád, když jsem se pak dostal do těch diskotek, kde se vydělávali prachy a bylo to trošku něco jiného. Takže tenhle ten pořad, abych se k tomu vrátil, ve mně, dokonce už tenkrát jsem si vzpomínal na některé ty příhody z té své kariéry, které dopadly třeba špatně při tom pořadu, člověče, jak jsem měl takový to, jak najednou si viděl třeba, jak se někdo pohnul, nějaká tanečnice, nebo víš, a prostě bylo to o tom, nebo když vyprávěli ty, ten hasič a ten policajt, to bylo úplně strašný, mě z toho jel mráz po zádech. Já se přiznám, že jsem to kolikrát nemohl poslouchat a odešel jsem. Že to byl tak, taková síla, tenhle ten pořad, do kterého jsi mě tenkrát jako režisér vzal. Já jsem fakt jako do dneška na to vzpomínám. Dokonce jsem teď mluvil s Pepou Melenem, který mi tam potom nahradil, tak jsme si o tom vyprávěli, no. A jak, co, už to není asi, viď?
1: Vůbec? To už asi není, no.
2: Ale dlouho už.
1: Já jsem už taky vypadl z toho dávno, ale já jenom vysvětlím, co to byl. Action, to byl takový projekt holandský a producenti mě tehdy oslovili, jestli bych nedělal režii, napsal scénář český verze, tak jsme jeli s kolegou Mekinou do Apeldoornu, myslím, to bylo v Holandsku, a viděli jsme, to byla taková besídka, jako by třídní to vypadalo, jo. Jsem říkal, ty naši parchanti český, ty to vůbec nezaujme tady, to musím to udělat jinak. Balet, ty vole, diskotéka předtím, a pak ty šílený videa a vyprávění autentických, policajt, hasič, zdravotník, oběť autonehody, či pozůstalý nějaký. Jo? Takhle to bylo koncipovaný. A bylo to především o tom pro ty střední školy, druhý ročníky základních škol, o alkoholu a drogách za volantem, když mají čerstvý řidičák. A bylo to fakt brutální, že nám tam omdlívaly holky na představení v různých městech. A takhle jsme to jeli, no a já jsem Martina si říkal, ty vole, on je takovej profik, ten to tam určitě udělá dobře, jakože se udělal. No, takže takhle jsme se spojili.
2: No, bylo to zajímavé, že oni nevěděli, na co přišli vlastně v podstatě.
1: Oni si mysleli, jak to začínalo to diskotékou.
2: Oni si sedli a já tam byl jako když jockey sám a hrál jsem písničky, že jo, a teď oni koukali, co to má znamenat.
1: Tanečnice a tanečníci tam trsali, ty vole, nezávazně, oni se přidávali, dokonce některý ty lidi, ty děcka teda, co tam byly v některých městech, a byla to teda, a pak přišel ten brutální úvodní videoklip s tím, jak jedou ty z diskotéky, že jo, roztřískají se na
2: patr. To jsem nikdy nedokoukal, se přiznám, takže se jim nedivím, že jim bylo špatně. A myslím si, že tímhletím šokem je to dobrý ukazovat, člověče. Fakt jako bylo to správně.
1: Jinak to nejde.
2: Že nikdo si neuvědomí, co se může všechno stát.
1: Prostě. Přesně, přesně. Tak, to jsem rád, že jsi na to vzpomněl.
2: Ale vidíš, mělo to dvě roviny, jo?
1: No.
2: Moji první audiokazetu, jak se říká.
1: Jasně, jasně. Black Sabbath a Kiss, já to budu vyprávět, že Hrdinka poslouchal první kapely rockový, který poslouchal byli Sabati a Kisáci.
2: No a Svíti.
1: A Svíti.
2: Ano, Svíti.
1: Ano. A teď počkej. A proto jsi vybral Kiss?
2: No, já jsem vybral Kiss, protože Kiss to zase je jiná historka. My jsme měli kamaráda, který bydlel naproti naší škole, jmenoval se Martin Hnyk, takový prostě rocker. Byl starší než my, asi o 5 let. A
1: on... Myslíš toho slavného Martina Hnyka, nebo? Ne, já si to pletu s někým.
2: A třeba ho znáš, je to možný. No, prostě to je, byl Martin Hnyk, který měl doma plakáty Kiss, tu čtveřici každou měl velkou, jako jsou dveře tady. Víš, jako dveře. No,
1: to je velký plakát.
2: Prostě takhle velký, bylo to prostě nadživotní prostě tě velikosti. Bo životní což velikosti.
1: Což jsem určitě záviděl strašně, no, protože to nebylo obvyklý.
2: To prostě nebylo obvyklý a hlavně měl tu desku Alive, že jo. Jo, z roku 75 a v 76. jsme ji u něj objevili díky jeho bráchovi mezi dopoledním a odpoledním vyučování. Pustili jsme si to a byl úplně konec všeho ostatního. A druhý den jsem pozval právě Viktoříka a poslechli jsme si to a díky tomu jsme šli v neděli na burzu a koupili jsme si to dvojalbum, to bylo dvojalbum. A my jsme ho poslouchali furt dokola. Hele, já myslím, že známe i takový ty, že víme i, jak dlouho byly potlesky mezi těma písničkama a že známe i možná nádechy některých těch, kteří jsou tam natočený. Jo. Takže my jsme to poslouchali neustále dokola a tím jsme se zamilovali tenkrát do Kisáků, ale úplně neuvěřitelným jako způsobem. Do dneška vlastně to trvá, my si o tom vyprávíme, ale tenkrát nám bylo těch 10 let a hlavně jsme to měli tak, že ve chvíli, kdy to někdo neměl rád, ty Kisáky, kdo tu hudbu takhle neměl rád, tak jsme byli schopni udělat cokoliv. Jsme měli kamaráda, to byl kapitán našeho týmu, my jsme hráli za Bohemku s Michálem v jednom týmu. On byl fantastický střelec, on dal za rok třeba 100 gólů, jo. A já jsem mu na ně třeba přihrál na 50.
1: Viděl se Michála teď někdy?
2: Jo, viděl, viděl.
1: S tím pupajzdem
2: no.
1: Teďka.
2: Jo, my se vidíme, no. Ale jako tak to tak, to tak je. Ale byl fakt skvělý střelec a vůbec fotbalista. A my jsme toho spolu teda na tom hřišti prožili hodně. No a měli jsme tohle kapitána, se jmenoval Ivan Smrš. Třeba poslouchá teď. A on měl rád Beatles, jo. A my jsme to úplně jako si negovali, že jo, v té době prostě nám bylo 10 a milovali jsme Kiss, Sweet, Slate. Takže jsme nemohli vůbec pochopit tuhle hudbu tenkrát. A my jsme byli schopni ho chytnout prostě, popsat ho fixou jménama kysáků a několika nápisama. A obrovská dehonestace, prostě jsme ho slíkli do náha, popsali jsme ho těma jménama, jo. A to bylo pro nás úplně neuvěřitelný vítězství. Jako,
1: tyjo, to je strašný, to je jako kdyby mě si slíkl, no. Na prdel mi napsal Eva Vaček, tyma.
2: No tak takhle to tenkrát asi tak bylo. A pak jsme samozřejmě to všechno pochopili po letech, jo, že ty kysáci mají s těma Beatles něco společného, například, jo. Ale prostě to byla taková doba, no, ten 76., 7., 8., to bylo naše a my jsme prostě bez těch Kiss tenkrát nedali ani ránu, no. Ale i ty ostatní se nám líbily. No.
1: Ale já teď poznávám, že ty jsi byl v 10. větší rocker než já. No. Víš, co já jsem poslouchal v 10?
2: Nevím.
1: Segra, moje starší, přitáhla Abu. Uh-huh. Jo, Honey, Honey, Honey. Ty vole, to jsem úplně miloval. Potom další kapela byla Abba, jo. A s kamarádem, tak jak ty jsi chodil s Michalem, tak když jsme měli tu poletní přestávku, tak jsme si u něj, Michli, doma, pouštili single Nápoj lásky číslo 10 od Karla Gotta.
2: Tak to je dobrý.
1: A třetí pecka, o kterou jsme se hádali a měli jsme kamaráda, spolužáka, který měl staršího bráchu někde v zahraničí. A poslal mu popcorn. Pamatuješ si to?
2: Jasně.
1: No, přesně. No tak to si hrál často na disku, tak kecej, že ne.
2: Jo.
1: No, takže...
2: No v originále ne, ale v těch cover verzích potom, jo. Já nepamatuju ten originál.
1: No a ty jsi poslouchal v 10 teda kysáky, Slady, Svíty a já ty vole poslouchal Karla Gotta, ne, nic proti němu nemám samozřejmě, Nápoj lásky číslo 10 je navíc nádherná pecka, jo. Jinak jediná, která se mi líbí. A Abu, která je dodnes teda fenomen, že jo, co si budeme povídat. Hele, tak pojďme na tu tvoji, co jsi vybral od těch kysáků, když jsi na tom vyrost.
2: Jo, tak je tam, jo, takže
1: je tam, je tam.
2: No jak říkám, doufám. Jak říkám, my jsme začali milovat ty kysáky a ve chvíli, kdy jsme poslouchali ty desky mnohokrát. My jsme nejprve zjistili, že existuje ta deska Alive, a až potom jsme zjistili, že předtím ještě měli tři desky řadový jako normální. Tohle byl živák. Mimochodem je to strašně úspěšný album nebo dvojalbum, protože to bylo v hitparádě nejprodávanějších alb v Americe přes 2 roky, jo, což jako není úplně normální pro živý album ještě ke všemu. Prostě se z toho stal fenomén, taky v těch všech knížkách píše Simons, že vlastně díky tomu začali chodit další a další lidi a oni hned k tomu začali vydávat, že jo, další rychle Destroyer vyšlo album a pak další živák Alive 2. No a my jsme si okamžitě samozřejmě ten Destroyer koupili, to album, protože to bylo ten malovaný obal. To bylo úplně pro nás.
1: Jak jste to sehnali? Na burze?
2: No na burze, no. Šli jsme vždycky na burzu a tam jsme samozřejmě za strašný peníze, stálo to 400 korun. Si pamatuju.
1: Na tu dobu,
2: 400 korun, to bylo úplně strašný, jako fakt.
1: Pro mě 400 je dneska taky dost, jo.
2: No ale tak si představ, jako my jsme měli kapesný, jako já si to nepamatuju, já se musím zeptat, ale 20. Myslím, že ne, třeba 50 korun na měsíc.
1: No,
2: jako
1: no,
2: jsme měli,
1: nejsem
2: jako,
1: daleko.
2: No, prostě 40-50 korun. No ale tak prostě nějak jsme to sehnali a samozřejmě jsme to vždycky zpeněžili, že jo, takže my jsme si šli koupit Destroyer. Přinesli jsme ho z burzy a nahráli jsme to třeba 10 lidem na kazetu, nebo i na kotoučák jsme nahrávali, měli jsme B42 a potom B100 a kšefty a tím jsme si vydělali ty 400. Ale protože jsme to album nechtěli prodávat, chtěli jsme si ho nechat, jo? Takže aby jsme si na něj viděli, aby jsme vydělali na další, tak jsme ho nahrávali. No a pro nás, ty tam asi nemáš úplně celou tu skladbu, protože ona samozřejmě má takovou předehru, kde slyšíš, jak jsou v autodílně a tam je nářadí, potom pustí kazeťák a pak teprv slyší z toho kazeťáku kysáky a pak teprv se to auto rozjede, vybourá se a tak dále. Tak to bylo na začátku toho alba, že jo. My jsme z toho byli úplně vyřízený, protože jsme rozkryvali ty zvuky. Co pak my jsme někdy byli v autodílně, nebo my jsme někdy si pustili kazeťák v autě, my jsme to neměli vůbec. Ani jedna rodina neměla auto, ani Viktoříkovi, ani my, jako jo. Takže my jsme neznali ty zvuky, jak se pouští kazeťák, no co to je, tak my jsme to rozkryvali. Tak tím pádem jsme to poslouchali ještě víc a víc a víc. No a tahle ta písnička Detroit Rock City, nebo jak oni říkají Detroit Rock City, to pro nás je, je taková hymna, no prostě to, je, to jsou pro mě Kiss, pro někoho jsou I Was Made for Loving You, a nebo další písničky, ale pro mě je tohleto. No.
1: Počkej, a ty jsi chtěl teda tuhle písničku konkrétně.
2: No, ale
1: ta první verze vyšla v roce 1977, Alive 2, Detroit Rock City.
2: No, to je živě, no, tak to pust.
1: Tak to mám pustit tady
2: asi,
1: tu?
2: Asi to bude živě, no, já nevím.
1: No, to mělo by to být, tak počkej, no, já to tady vyměním.
2: To tam nebude ten začátek toho alba, že, ale to vůbec nevadí, to já to tady jak odvyprávím.
1: No, to je jedno, to odvyprávěl jsem to krásně, no.
2: Hezky.
1: Hele, ale vidíš ta technika, tyjo, to jsme
2: vidím,
1: neznali.
2: Vidím, no, právě
1: jak
2: čumím,
1: to, no. Ať to znáš, jo, ze svého domovského rádia.
2: Ano.
1: Tak jak to tady můžeme takhle přehazovat, v pohodě. Hele, já to pustím, skválně, co to bude.
2: Já to neslyším, víš, ale asi to je ono. Mluví tam někdo?

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: No a mým dnešním hostem je můj de facto kolega Martin Hrdinka. Jméno to velmi slavné pro mnoho lidí. Profík tělem i duší, co se týče muziky vůbec a co se týče propagace muziky, tedy disc jockey, jak on chce, abych mu říkal. Jo, ale nejen disc jockey. Já mám takovou potom poznámku, když jsme hráli ty živý kysáky, Alive 2, a ty jsi říkal, že tvojí jednou z oblíbených kapel v té době tvýho zrání rockovýho byla i kapela Slade.
2: Ano.
1: Tak se pak domluvíme, teď máme připravenou jinou pecku, to si řekneme později. Ale co říkáš Slade Alive, ty, to je taky věc.
2: Hele, to všechno je prostě takový, jako bych řekl, i studijní materiál, že oni prostě byli, no hele, takhle, já si osobně myslím, že ti, co se nebáli nahrát něco živě, tak museli to umět a vlastně posunuli to dál, no, ty písničky.
1: A ne,
2: protože
1: bylo...
2: něco jiného je poslouchat písničku ze singlu třeba, nebo jako slyšíš z rádia jako single, no. A něco jiného na tom živém provedení. Prostě je to tak, a když seš dobrý a zahraješ tam ještě něco, co na tom singlu není a vylepšíš to, no tak to pak lidi rádi poslouchají. No. Jsou živáky, který lidi rádi poslouchají. Já třeba rád poslouchám Kolince, jo, živáky, poslouchám rád Klepna, poslouchám rád ty kysáky teda, no, samozřejmě, ale zase na druhou stranu tam trošku jsem zjistil časem, že už mi to tak nebaví jako tenkrát v těch 70. letech a je to proto, že už k tomu chci ten živej věm, jako, že už mi to tak nebaví, že jenom slyším tady ty výbuchy zrovna, jak tam byly,
1: jo.
2: Jo, už je chci vidět, takže asi tak, no, ale jinak jsou výjimečný koncerty.
1: Počkej, a chodíš na tyhle kapely, když jsou...
2: Chodím samozřejmě, no, ale jako beru jako vrchol vůbec z toho živýho hraní, beru ten projekt MTV Unplugged, to se mi strašně tenkrát líbilo, jako u všech...
1: Bohužel skončilo.
2: Snad u všech těch interpretů se mi to líbilo prostě...
1: Legendární Nirvana, že jo?
2: Ano, ano, přesně tak, no. Nebo i ty kysáci teda byly taky jako uchvatný a další, to bychom tady vyjmenovávali dlouho, ale ty živáky mají prostě něco do sebe, no, rád to poslouchám.
1: No, já když jsem byl v 90. poprvé přijeli Deep Purple do Prahy. Jo, asi si vzpomínáš. A my jsme šli s kolegou z rádia, v jiném rádiu jsem byl teda, a šli jsme na ty Purple a jsem byl úplně, ty vole, poprvý, Deep Purple, ty vole, jsem to poslouchal na Gimplu, že jo, něco neskutečného. A
2: to
1: byl
2: chápu.
1: Tak mizerný koncert. Gillen, no prostě Child in Time, jak tam zpívá tím ječákem na originálu, samozřejmě. Tady to vůbec nevytáh. Blackmore nasranej. Prej si dali rodržky dokonce.
2: To jsem taky slyšel. No.
1: No. Takže ale... některý ty živáky jsou fakt luxusní. Někdy vás to zklame, no?
2: No ale víš co, my jsme tenkrát na začátku těch 90. let chodili na ty koncerty taky proto, že my jsme si ani nedovedli představit ty aparatury. My jsme se chodili koukat, jak to vypadá, protože jako co tady bylo, že tak to bylo jako šel si na Olympic, šel si na katapult, ty měli ty jako ty největší aparatury. Jo, třeba dobrou aparaturu měl třeba, já jsem fakt, my jsme vymetali všechny koncerty, které šly, Bacily měli výbornou aparaturu, třeba například světla jo. I zvuk, jo. No ale tady najednou jsme měli vysněný, víc si to dneska nikdo už neuvědomuje, že my jsme měli všechno vyčtený z nějakých fotografií. My jsme nevěděli, jak kdo vypadá, jo.
1: No, přesně tak.
2: V podstatě jsme nevěděli, na co hraje, když se tomu zasměju. Ty aparatury jsme vůbec neviděli. Jediné, co bylo, že jsme viděli, že Queeni mají asi dobrý světla, protože na všech fotkách za Freddie Mercuryem nebo za Brianem Mayem byly ty světla, že jo. Buď červený, zelený, bílý. Tak jsme asi si mysleli, že budou mít dobrý světla. Ale jinak jsme to vůbec neznali, jo. Mimochodem, my jsme si vyráběli světla, jo, s klukama na ty diskotéky, když si na to vzpomenu, to bylo úplně strašný.
1: No
2: třeba stroboskop jsme udělali, někdo nám poradil. Měli jsme výbojku, kterou někdo někde prostě přemístil, nebudu říkat ukrat, ale z nějaký fotografie. Víš, jak byly takový ty provozovny fotografie, jak jsi tam přines film a oni tě vyvolali, nebo ti udělali velkou fotku, malou fotku, černobílý. No tak někdo tam prostě někde přemístil tu výbojku, tu stříbrnou a my jsme zjistili, že když to napojíš na telefon, jo, jako jak jsi měl to vytáčení, ten ciferník. Jo, jak si dělal třeba dva, tři a ty to šlo zpátky. Jasně, no tak když urveš tu brzdu a jedeš zpátky, tak to jede stejnou rychlostí a dělá to stroboskop, když na to, ten stroboskop napojíš.
1: Jo, přes ty oka?
2: No, jako, ano, ano, jo, no tak jo. Si dal, prostě si dal brzd do těch ok a jo. Jel si proti směru, urval si brzdu, to šlo, a jel si a tím, ono to mělo stálou rychlost a dělalo to tu a byl stroboskop.
1: To jsem v životě neslyšel.
2: Tak ve chvíli, kdy my jsme si vyráběli tohle, nebo jsme letovali hada, jo, měli jsme nastříhaný ty drátky, ty žárovky, a pak jsme ho nasunuli do hadice, kterou jsme koupili u Rota. Jo, museli jsme tam dát trošku mejdla, aby to jako šlo. No a pak prostě nám někdo vyrobil z tranzistorů nějaký prostě, já se nevím, jak se tomu říká, no prostě, aby to blikalo, aby ten had jako jel, jo. No tak ve chvíli, kdy potom v těch 90. letech jsme viděli ty světla, jak se to všechno točí, jak to vyjíždí nahoru, sjíždí dolů a tak dále, tak jsme měli z toho úplně šok, že? My jsme se chodili v těch 90. koukat na ty kapely taky kvůli těm aparaturám, aby jsme věděli, jak se to dělá, no. Vem si, jak to bylo úplně jiný, že byly kabely třeba, že si nemohl mít kytaru, že bys někam šel daleko, nebo mikrofon, že bys někam šel daleko. Dneska můžeš jít kam chceš v podstatě. No. Tak tenkrát to tak bylo. No a ty světla vůbec, to byla jako taková kapitola sama o sebe, že jo? Když potom začaly ty první chytrý světla, že si něco pamatovali, předtím to dělali lidi, tam seděli lidi a dělali to jsme zažili i na diskotékách, že jezdil s tebou osvětlovač a měl tyhle čtyři prsty a jel prostě ty čtyři barvy a blikal, že jo. Takže chodili jsme z těch důvodů, jsme chtěli vidět, taky jsme chtěli vidět ty, co jsme jako předtím neviděli.
1: Samotný hvězdy teda,
2: jsme.
1: No.
2: Tedy, když se vrátím právě k těm fotografiím, no tak my jsme samozřejmě sem nějakým způsobem dostávali časopisy, aby jsme jako ty disc-jockeyové věděli, co se děje a kdo to je třeba. Takže, hele, dostal si single a tam byla fotka třeba nějaký hory, jo, na tom singlu. Takže se ani nevěděl, a název skupiny, třeba Boytronic. No ale jak jsi mohl vědět, co to je, nebo kdo to je?
1: Internet nebyl, připomínám.
2: No nebylo nic prostě, takže...
1: Žádný informace, no.
2: Ty jsi mohl, jediný, co jsme to, že jsme to vyčítali vlastně za prvé z toho vinilu, že tam na tom prostředku bývalo napsáno třeba, kdo to je, jo, nebo prostě aspoň ty autoři tam byli, a nebo z toho obalu, no a potom si musel sehnat nějaký časopis, který ti někdo přivez a měl si štěstí a tam najednou Boytronic, takže jsou tři, jo, už si mohl říkat, že to je trio. A tak dále, no. Prostě takhle se to tenkrát, takhle se to získávalo a u těch kapel to bylo podobný. Chtěl si vidět, jestli jich je pět. Já si pamatuju, když si teďka jmenoval ty Párply, tak jednoho dne jsem přišel k mému bratranci, už nevím, kolik nám bylo, ale a taky málo. A najednou koukám a pod stromečkem měl Deep Purple ochutnávka, jo.
1: To zelený
2: album.
1: Ten vinyl, no vlastně.
2: No hele, my jsme ho asi hodinu četli. Jako víš, protože on měl takový ten obal vevnitř, ještě ten přebal toho vinilu a tam napsal někdo slívnout, já nevím, jestli to byl pan Černý nebo Skalka, nebo někdo napsal slívnout o těch pár plech. Jsme to celý študovali, tyto obsazení, že jo, no konečně jsme věděli, kdo to je. Ty předtím si měl jen na kazetě napsáno Deep Purple a něco, že jo.
1: Takže, no jasně, no.
2: Takže to prostě,
1: a viděl si proto,
2: jsme to studovali. No ale tak zase na druhou stranu, ty, že jo, všechno máš s něčím spojený. Třeba ty Párply máme, že jsme se učili tu, všichni na kytaru, že? Tak to přesně bylo, když jsem dostal kytaru k Vánocům, tak to bylo první, co jsem se naučil. Že?
1: Legendární,
2: a jsem rád, že to vím dodnes.
1: Legendární riff z Montro. Že?
2: To musí být strašně, ano, to musí být strašně skvělý pocit, když tohle vymyslíš, jako, že celý svět to prostě potom desítky let zkouší zahrát.
1: Hele, a přitom, jak by řekla, teď budu citovat slavný výrok z Pelíšku, jak se jmenovala, je, že moje oblíbená herečka, dcera paní Bohdalový, no.
2: Stašová, řekni, Simona.
1: Stašová, jak řekla Stašová. A přitom taková blbost, no, jo, ten riff.
2: Přitom taková blbost.
1: Ta, nic víc, jo. A je to geniální dodnes a legendární. Hele, Abraxas se vybral.
2: Mm-hmm. Vybral jsem Abraxas, protože to byl můj první koncert. Když dostavili halu u nás v Edenu ve Vršovicích, házenkářskou, tak se tam začaly pořádat takový akce, jako bych tomu řekl. Třeba tam byl Semafor, jo. Šimek, Sobota, hráli tenis, aby ukázali tu funkčnost, multifunkčnost té haly, jo? Takže jo, byl tam povrch, na kterém si mohl hrát tenis, házenou, pozemní hokej a tak další sporty. Takže na ploše nebylo nic a začalo to tenisovým zápasem. Jo? Jediný, co bylo, že v rohu byla postavená kapela, semaforská, Groš, nebo jak se jmenoval, myslím, že Groš. A oni tam hráli tenis, měli jako exhibici, lidi tleskali, že jo. A potom oni řekli nějaký scénky, zpíval tam Pavel Bobek a tak. Taková vlastně estráda semaforu, no ale pro hodně lidí, že nebylo to v tom malinkém semaforku, ale takže to bylo vyprodaný postrop a bylo to několikrát a vím, že všichni tam chtěli být. Pak se tam natáčelo třeba...
1: To bylo ještě před revolucí?
2: No jasně, to je co to, teď mluvím přelom 70. Jo, takhle. 77, 8, 9, takhle nějak. No. Možná ten 76. zase se k němu vrátím, ale tak nějak to bylo, protože i Abraxas byl na začátku kariéry a Abraxas vznikl 76, že má výročí letos. Takže to bylo tak 78 tohleto. A najednou se tam začaly dělat i rockový koncerty, mezi tím tam bylo natáčení, to si pamatuju, že jsme se tam šli podívat se spolužákama, bylo natáčení orchestr a balet Československé televize. Seděl tam ten orchestr a hráli nějakou orchestrálku od Barryho Whitea, ale to jsem tenkrát nevěděl, že to je Barry White. No, takže jsme se tam byli podívat, no a najednou z ničeho nic tam začali dělat rockový kapely, takže tam udělali první koncert a byli Abraxas. Tak ale to ti musím říct, my jsme tam šli s kamarádama, koupili jsme si stupenku. Za prvý obrovský zážitek, že jo, prostě vem si ta hala, že jo, a na té ploše stála ta kapela, poměrně to bylo jako pěkně udělaný, a obyčejně, ale pěkně, a byl to strašný randál, ale úplně strašný. V té hale házenkářský, jak se to mlátil, tam byly skla, že jo, byl to úplně strašný, já jsem asi 3 dny neslyšel, jako. Úplně normálně, jo. Fakt mě zalehly tak uši, že to, no ale byl to můj první koncert a byl to právě Abraxas, pamatuju si Imricha, jak tam lítal, jak prostě Slávek, všechno si pamatuju velice dobře a strašně si pamatuju takovou písničku, která je zapomenutá, ale v refrénu se zpívalo Pojeď s námi, s Čedokem, za hranice všedních dnů. Jo, prostě to se mi strašně líbilo, to do dneška si to pamatuju. No ale samozřejmě pak jsem si začal kupovat desky Abraxasu a vždycky, když jsem poslouchal tu desku, tak okamžitě jsem měl tu vzpomínku na ten koncert. Prostě okamžitě jsem viděl tu halu, ty lidi, jak tam šíleli. To bylo k sezení. To bylo nepředstavitelné, ty lidi nemohli sedět, že prostě chtěli prostě stát a jako řádit a ono to nešlo. A tak jsem to tam teda tenkrát přežil, no a vzpomínám si na to, že když jsem nastoupil do muzikálu Pomáda, asi před 26-27 lety, začali jsme zkoušet, tak na první zkoušku přišel Eduard Krečmar, textař, jo. A já už jsem ho jako znal, ale nekamarádili jsme se, to ne. No a já jsem za ním okamžitě šel, že mám strašnou radost, že napsal ty texty k té Pomádě, že to je rock'n'roll, že on k tomu sedí, protože je textařem hitu Nekonečný Boogie a dalších písniček pro Abraxas. To pro mě bylo vlastně to nejdůležitější. To byla jeho kvalifikace na to, abych já mohl účinkovat muzikálu, který on otextoval. Jo. Takže připadá mi to jako taková, bych řekl, načasová píseň, jo? Na to, že vznikla velice dávno, tak když ji dneska posloucháš, tak prostě je to jako fakt nadčasový.
1: Tak jo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rocková spovědnice.
1: Ten čas letí, vždycky to pociťuju hned po té první hodině, protože se snažíme, aby naši hosté nebo mý hosté byli co nejatraktivnější a zatím to vychází, protože mi vždycky ta první hodina totálně uteče. Jsme v druhé hodině, nebudu zdržovat, Martin Hrdinka, mým hostem, yes, owner of a lonely heart, a pak už Martin zase řekne svoje zážitky, poznatky a pustí svoji muziku.

0: Povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: 21 hodin a 5 minut posloucháte Rokovou zpovědnici. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kout a taky Martin Hrdinka.
2: Dobrý večer.
1: Který je dnešním mým hostem. Přátelé, pokud se chcete Martina na něco zeptat, pište SMSky nebo maily, nebo můžete i brnknout na číslo 210 32 33 34, ale už tady došli, aniž bych vyzval. První dotazy, nebo spíš zprávy. Zdravím Martina Hrdinku, Martin Kohoutek. Mm-hmm. Ne Kohoutek, ale Kohoutek, jo, to je... Ale i tak mě to potěšilo.
2: Jaký tvůj příbuzný?
1: Ne, to nevím. Jsem strašničák. Bydlel jsem v domě s Jardou Horáčkem a chodili s Michalem Viktoříkem do třídy v Jakutské. A už je to milion let, díky moc Rádio Beat, tak na to reaguj.
2: No tak reaguj. My jsme se přátelili školy Vladivostocká. Já jsem chodil do základní školy Vladivostocká a oni chodili, jak to teďko čet. A my jsme se fakt jako kamarádili, holky, kluci, protože jak jsme byli my kamarádi s Michalem, tak logicky jsme ty třídy dávali dohromady. Takže ta jména, co si teď čet, znám velice dobře a ještě další. A mám z toho radost, že poslouchá někdo, kdo si to pamatuje. Totiž my jsme tenkrát začínali tu svoji disc-jockeyskou kariéru v klubu, teda v klubu, v podniku, který se jmenoval Mars. Možná znáš taky ve Vršovicích na náměstí Kubánské revoluce.
1: Přiznávám se. Prostě jo, počkej,
2: společenský dům Mars.
1: Akorát ano. Nevím, že se to jmenovalo Mars.
2: Teda, Mars, ano. A ve druhém patře byl sál, on byl i v prvním, ale ve druhém byl větší. A tam my jsme vlastně dvojice Viktorík Hrdinka poprvé vystoupila společně na naprosto vyprodaném, nebo vyprodané teda diskotéce. Byl to zážitek neuvěřitelného kalibru, prostě tyhle ti naši spolu žáci. Tam byli, mnoho jich tam bylo, teda, my máme z toho fotky totiž, takže já tam některé poznávám. No a k tomu ještě samozřejmě přišli další a byl z toho i docela průšvih, protože tam stála asi 300-metrová fronta, to nekecám vůbec, a ty lidi se tam nedostali a začalo se zjišťovat, co to má znamenat, že nějaký dva mladí kluci, že v tom roce 82 tam jako vlastně dělají diskotéku, kterou ani dělat nesmějí, jenomže my jsme byli chytrý. Nebo ani ne my, ale ti chlapci z toho společenského domu, ty číšníci, říkejme tomu, nechci říkat pinglové ostentativně, ale ty číšníci moc dobře věděli, kolik se na tom dá vydělat, když přijde tolik lidí na 3 hodiny někam.
1: Jasně.
2: Takováhle mládež, která chce pít, že jo, a bavit se. Takže to udělali pod hlavičkou SSM Praha 10, nebo vlastně restaurace a jídelny SSM Praha 10.
1: Tak se všechno dělalo.
2: Takže to bylo tehdy prostě přikrytý a my jsme opravdu udělali velice profesionální diskotéku, která vlastně vešla do dějin, prostě nám se to strašně líbilo, všem se to líbilo a pak se opakovala mnohokrát a tyhle ti naši spolužáci tam byli. Já z toho mám velikou radost, že si to někdo pamatuje.
1: Co jste tehdy hráli na té?
2: Co jsme tehdy hráli, to ti můžu říct. Hráli jsme písničku, která je tady připravená.

0: jako vlastně začátek té kariéry, Michal Viktorík napsal knihu loni, Vrtulník, tam to všechno je teda popsaný. Samozřejmě z jeho pohledu, já si taky některé věci pamatuju jinak, ale v podstatě 90% těch vzpomínek je stejných. Někdo samozřejmě si pamatuje něco víc, někdo míň, ale jako ta naše kariéra nebo ty naše kariéry jsou velice podobný, každý samozřejmě trošku jiným směrem, ale fandíme si a to je taky hezký, jako víš, nedlužíme si prachy, můžeme se na sebe koukat, máme se rádi, jako ne, že bychom se furt scházeli, ale napíšeme si, je to takový jako hezký, no tak je to tak, dneska lidi jsou rozhádaný kvůli spousta věcem a my se známe vlastně celý život, jo.
1: Nedlužíme si prachy, tak se můžeme kamarádit.
0: No tak mnoho těch přátelství se kvůli tomu rozešlo, kvůli jiným věcem. Tak my jsme se seznámili jako malí kluci, vlastně jsme šli do té Bohemky, on už tam byl, Michal, já jsem se tam dostal takovým zvláštním způsobem, že jsem hrál na ulici fotbal, no na ulici, jako jo, fakt, ve Vršovicích a šli lidi z fotbalu, ze Slávie a takový pán na mě koukal a furt, asi jako 20 minut furt koukal na mě, jak hraju fotbal tam s klukama a když jako to skončilo, tak za mnou přišel a řekl, já jsem nějaký pan Ješ, jo, já se nemůžu vzpomenout, to je ostuda na jeho jméno, ale prostě Ješ a nechtěl by si hrát fotbal za Bohemku, já jsem říkal, no to bych strašně chtěl, tak prosím tě, zítra, to byla neděle, zítra přijď, teď mi popsal, kam na Hagibor, no to je tady vlastně, počkejte, já vám musím říct, tady za tou vaší budovou byly hřiště, a tam my jsme, to byla Bohemky a my jsme tady hráli, tady bylo, dole bylo pozemní hokej a nahoře, jak jsou ty...
1: Teď je tam svobodná Evropa, že jo, a pod tím je ještě
0: ne,
1: prostor
0: ne, ne, to
1: tam...
0: ne tady, ne, to je přímo tady u vás. Tady no, přímo, jak jsou ty baráky.
1: No, tady bydlí lidi. Teď jsou nově postavený. Jo. No nad náma, takhle ten, ta plocha obrovská, no,
0: já myslím,
1: tady
0: byla... Tým, já teď chci říkat název té samoobsluhy. Jak je tady ta samoobsluha přímo, tak za ní... Jo, chápeš? Ne jako po kolejích nahoru, ne. Jako za tou samoobsluhou bývaly hřiště. A tam my jsme začínali jako fotbalisti.
1: Takže jak je to sídlištíčko takový.
0: Ano, tak
1: jako,
0: na tom sídlištíčku, tak tam byly hřiště, Hagibor takzvaný, a tam my jsme začínali jako fotbalisti. Tam jsme odehráli svoje první zápasy a tak. No a já jsem v pondělí přišel, všichni se mi smáli, protože jsem frajersky měl jsem ty gumotextilový kopačky.
1: Ty černý,
0: ale měl jsem tepláky, který měli rozparek, jo.
1: Ty vole, jsi byl frajer.
0: Zipy jako nadkotníky a já jsem si je rozepnul, že jo. A teď já jsem byl jako rychlej docela hráč a já jsem si je rozepnul a teď jsem tam lítal s těma. A oni se mi jako posmívali, že jo, trošku, pak mi to Viktorík řekl asi po 5 letech až, ale trošku se mi posmívali. No a okamžitě jsem zapadl do toho týmu a začali jsme vyhrávat všechno, co jsme hráli. Já jenom tomu řeknu, protože chci to říct, jo, já jsem to už říkal na začátku o těch gólech. Hele, Viktorík byl naprosto výjimečný fotbalista, tak jako ostatní v tom týmu. My jsme měli skvělýho brankáře Honzu Severu, který prostě pustil třeba jeden gol za 10 zápasů. Ale Michal dal třeba, my jsme vyhráli třeba 10-0 a on dal 8 gólů. Tak takhle to asi bylo. Nebo jsme vyhráli třeba v Husinci, jsme vyhráli 13-1, to si pamatuju, a on dal 10 gólů. Prostě neomylně byl střelec.
1: Co to bylo za kategorii starší žáci?
0: Mladší žáci, starší žáci. Mladší my jsme spolu hráli, mladší žáci, starší žáci, jsme přeborníci Prahy třeba. Vyhráli jsme toho mnoho, hráli jsme třeba, tam dal Michal všechny góly, to je takový památečný zápas, když Bohemka postoupila v poháru UEFA a hrála, bylo to UEFA, hrála proti Bayernu Mnichov, tak se nehrálo v Dělíčku, ale hrálo se na Spartě, aby mohlo přijít víc lidí. A my jsme hráli před zápas.
1: Jako žáci.
0: To si nikdo nedovede představit jako starší žáci. Nikdo si to nedovede představit, protože my jsme hráli, už tam bylo třeba 15 000 lidí, jo, a to jako malýmu klukovi je fakt jako špatně. Poprvé, to si pamatuju, poprvé jsme měli maséra, který nás připravoval a rozmasírovával nohy. Byli jsme na té Spartě, což bylo vlastně pro nás nepřátelský, naprosto nepřátelský prostředí. Jo. Jsme byli v těch útrobách toho stadionu a vyběhli jsme a pamatuju si, to byli jsme v naprostém tranzu. Byli jsme úplně v tranzu, byla to repríza finále takového celorepublikového turnaje, který se konal v Přelouči. Hrali jsme proti Varnsdorfu a bylo to fakt jako uchvatný, Michal dal všechny góly, teď nevím, jestli jsme hráli 2-0 nebo 3-0, ale jestli jsme dali 3 góly nebo 2, ale myslím, že 3 a dal všechny. Prostě byl na to připravený a měl prostě před sebou tu kariéru a pak bohužel onemocněl, to je všechno. Takový smutný příběh. Až mi ho bylo líto, fakt, jakože nemohl s náma hrát a tak, byl dlouho v ozdravovně. Prostě moc vyrost, já nevím, abych to jinak popsal, moc vyrost a prostě

0: neměl tolik vápníku asi v těle a tak. Takže mi to bylo líto, ale byl skvělý. A teda ten zážitek z té Letný, to bych každému sportovci přál. My jsme byli, to si byl v sedmém nebi, my jsme byli na olympiádě prostě, my jsme byli na mistrovství světa, my jsme prostě odehráli před těma lidma tenhle ten zápas a pak jsme mohli podávat míče, jo, a podával jsem, to si pamatuju, míč Rummenigemu, jo. Karl-Heinz Rummenigge, a nesem mu míč a koukal jsem se na jeho stehno a on ho měl jako já tělo, jako. Prostě to moje tělíčko, to bříško, dneska to samozřejmě nemá, tak já jsem mu to nesadil, úplně se koukal na to stehno, to není možný, jakože má takovýhle stehno. A vůbec ten Bayern Mnichov, to byla špička, že jo, no. Tak tenkrát bohužel Bohemka prohrála, ale remizovala potom tam na Bayernu, což bylo taky hezký. A tak takový hezký zážitek, ne?
1: Tady je doplňující takový, a no. To k tomu sedí, tak no, se to šikne. Ahoj, mám dotaz na Martina, jak a jestli vůbec vzpomíná na své působení v Bohemce Sid. No tak já myslím, že Martin teď před chvílí odpověděl na tenhle ten dotaz. Že?
0: Ta Bohemka, hele, pro mě to bylo, víš, můj dědeček, měl jsem tři dědečky, jo.
1: Jeden, to je hezký.
0: Jeden dědeček se vůbec nezajímal o fotbal, zajímal ho sport, ale jiný, jo, třeba koukali jsme se na skoky na lyžích, jo, koukali jsme se na plochou dráhu, ať už na ledě nebo normálně. Na to on koukal, ale fotbal ho nezajímal, tím se jako nezabýval, ani hokej. Ale pak jsem měl dva dědečky, to byli blázni do fotbalu. Jeden dědeček, ten byl starý hráč Bohemky, všichni ho znali, celý Vršovice. My když jsme šli třeba jako po ulici, tak jsme nikam nedošli, protože všichni zastavovali a Franto, tenkrát, jak si dal ten gol a tak, jo, takže to bylo jako fakt hrozný, až měl svoje místo na té tribuně v tom dělíčku, jo, a tak. Jednou jsme se dívali na televizi, to je taky docela dobrý a teď, takže to byly ty malý televize a teďka najednou tam Fenerbahce Istanbul, myslím, že to byl prostě nějaký Turci a nějaký chlap prostě mlátí holí ty fanoušky, jo. No mé holí, jako prostě, víš, jak ve filmu. A teď jsme se na to začali koukat, to byl náš děda, oni ho nějak naštvali a on čel mezi ně. A oni mohli zabít, jo, ale on prostě šel zbít tou holí. No ale protože všichni věděli, kdo to je, tak si jako nedovolili ty pořadatele zasáhnout. No ale, a druhý dědeček zase byl nadšený slávista, jo. Měl ty občerstvení na Slávii, takže celá rodina, prostě, to si pamatuju, když jsem byl malej, vždycky vzali tu hořtici, takový ten kyblík, půlku přelili do druhého kyblíku, pak tam naředili to vodou, namíchali krásně, jo, a no ona byla lepší, ta hořtice, to nebylo, jako by viděli, to nestálo nic, no a pak mazali chleba z hořtici a nosili po tom stadionu a měli ty občerstvení, takže oni byli, a oni se nikdy nepohádali, to bylo takový zajímavý, ale potom
1: jeden
0: bohemák, no ale táta mi pak jednou prozradil, já jsem se tím furt zabýval, jak je možný, že se nikdy nepohádali, jako, a pak mi táta prozradil, že vlastně, když hrála Slávie první ligu, tak Bohemka hrála druhou, takže proč by se hádali, když to nehráli, že jo. Takže asi tak. No ale ta Bohemka pro mě prostě je, to je, tak vidíš, podívej se, tady mám zrovna na sobě, mám,
1: jo, vidím, no.
0: To je náhoda, že mám na sobě tyhle ty dva náramky, asi je beru občas.
1: Přátelé, tedy Side, jo, co se napsal, nevím, jestli je to teda, jak tady Martin říká, že to je náhoda, já tomu moc nevěřím, ale skutečně má náramek bílo-zelené barvy a je to ten bohemácký.
0: No mám dva mistr ligy, 82-83 a Bohemka z Vršovic. Vždycky, když hraje Bohemka, tak mám takový jako divný pocit, jo. Nemám rád, když prohraje Bohemka, ale chápu, že nejsme prostě, já bych to řekl, milionářský klub, miliardářský klub někoho. Prostě mám rád ty lidi, kteří se o to starají, mám rád i to družstvo, které postavilo tu Bohemku na nohy. A i v rámci té naší jako rodiny na památku toho dědečka si myslím, že je dobrý, že tý Bohemce pořád fandíme a byl bych rád, kdyby mi ještě udělali nějakou velkou radost. A teďka mi udělali radost, o víkendu vyhráli, tak porazili Slovácko. Já nemám rád některý týmy z ligy. Zdají se mi zbytečný, tak jsem rád, že porazíme.
1: Já jsem do 14 let, než jsem onemocněl taky, tak jsem byl sportovně aktivní. Mm. Fotbal jsem nikdy hrát neuměl, hrál jsem za Lokomotivu Vršovice jako malý kluk.
0: No to já znám samozřejmě, no, to, no, to bylo jestli, naproti, že? My no, jsme tam chodili i trénovat.
1: Na Škváráku. No, na ještě tam.
0: A teď je tam krásný, viděl jste, jak je to nádherně udělané?
1: Já už tam nebydlím, ty
0: vole. No ale tak se tam jít podívat, je to krásný stadionek, hraje tam Bohemka, myslím, že juniorka, no prostě ty dorostenci, jako, a krásná tribunka, nádherná tráva.
1: No tak tam jsem hrál, tam jsem zjistil, že ze mě fotbalista fakt nebude. Mm-hmm. Ovšem, stal jsem se bohemákem, jo? Ale jezdil jsem vodu.
0: Aha.
1: Jakou vodu, jo? Jako vodách. Za bohemku, tohle. Tím to chci ukončit. A jenom se tě teď zeptám.
0: Tak
1: pak
0: šli, takže taky fanoušek Bohemky, nejsi.
1: Já jsem na Bohemku chodil, teď ty vole, já jsem bydlel v Michli, no. U Botiče, naproti na Paku. A tam byl takový chodníček kolem Botiče na Dovršovic, no, kolem
0: jasně.
1: Lokomotivy.
0: No, jasně.
1: No, byl jsem v Dělíčku, že jo. A tam jsme chodili prostě, já jsem byl Bohemák jako fanda. Hmm. No ale pak jsem se jaksi přetransponoval, abych to tak řekl, a jak bys mě typnul?
0: Nemusíš to říkat.
1: Koho mám rád? Komu já fandím?
0: Nemusíš to říkat. Ty fandíš asi, já nevím, čoče.
1: Teď ti jsi volen, no, jako majem.
0: Spartan asi nebudeš.
1: No, no jo.
0: Seš,
1: jo. Ale, seš. Hele, já nejsem fanatický fanoušek.
0: Já k tomu ještě co řeknu, jo. Já vím, že mluvíme překotně rychle.
1: Přátelé, tak, možná se dovíte teď, jako, že dojde v přímém přenesu vysílání rádia být gervačce.
0: Myslím, že jsem to ještě nikdy neřekl. Ne, to ne. Nám bohemákům je to fakt jedno, ale řeknu takovou příhodu, jo. Byl jsem, nemůžu říkat úplně všechno, nemůžu prozradit úplně všechno, ale
1: Martine,
0: řeknu...
1: Martine, prosím tě.
0: Tomu fanouškovství. Nebude to dlouhý.
1: Seš kolega? Ne, právě.
0: Nebude to
1: už
0: dlouhý. Bude to krátký.
1: Pojďme si pustit.
0: Bude to krátké a bude to dobrý nakonec. Dobře, nakonec tohle povídání o tom fanouškovství. Poslouchej. Byli jsme v jednom baru a byl tam Václav Havel a byl tam pan režisér Forman. A my jsme byli v takovém salonku, ale pak už jsme šli na ten bar a chtěli jsme si dát tam. To je jedno, nechci říkat právě všechny věci, abych někomu neuškodil. A představ si, tam takhle sedíme a byli tam fanoušci Bohemky, protože bylo po zápase a bylo to ve Vršovicí. A nějaký kluk se osmělil a šel a řekl, pane prezidente, můžete nám říct, komu fandíte? A Forman říká, Vašku, dej si bacha, jseš ve Vršovicích. Takže já nevím, komu fandil. Už jsme to pak nechali být, ale to nechal bude něco jako
1: to,
0: ty.
1: Nechal si to pro sebe.
0: To bude něco jako ty.
1: Tak, pojďme. Pecka, jedna z pecek, kterou Martin, když byl ještě mladý Dicks jockey, pouštěl na Kubáni, kdysi dávno, taky. Asi hlavně slečnám.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Tak Martine, já jsem vyzval posluchače, aby když tak dodali nějaký dotazy nebo poznámky, připomínky.
4: Počkej, ještě chvilku, jo. Já tomu něco řeknu. Víš, mám takový pocit, takovou vzpomínku, že když jsem začínal v rádiu, to možná taky si měl takový školení, to je 35 let, teda musím k tomu říct ještě, jo.
3: No, je to
4: už to bylo 35 let, co jsem začínal, tak byly takový dvě základní poučky. Nikdy se nevracet k tomu, co bylo, a nikdy nereagovat na reklamy. Tak já teďka zareaguju na oboje. Jestli pan Počkáne ještě chvilku, jo, na telefonu.
3: Richard Počkáne.
4: Richarde, děkuju. Tak za prvý ta reklama. Byla tam reklama na koncert zítřejší na Pavla Sedláčka. Tak to bych šel hned, ale nemůžu. Já jsem tam původně chtěl jít, protože ho mám rád už leta. Známe se taky, že je to takový, jak bych řekl, správný chlapík a navíc kapela, prostě Cadillac a tak dále. Hosti jsou tam.
3: Rock'n'rollová legenda.
4: Tak prostě to je fakt legenda, jo. To je, myslím, že by ho měli ti kluci, já nevím, jestli jsi ho tady měl, ale poslouchej, co zažil on, když třeba už v roce 1956, víš, jako je to tak hezký vyprávění.
3: Dobrý nápad, no, do vzpomínice.
4: Má co vyprávět, ví ty vzpomínky. Já jsem s ním zažil i takový jako popový období, protože když jsme jezdili na pionýrské tábory, tak on měl tenkrát takovou písničku Hurá, hurá, tady, da, da, da, da. Raní ptáče doskáče prý vždycky mnohem dál. Jo, tak nám to tam pouštěli na tom pionýrském táboře ráno, když jsme se probouzeli. Tak takhle já jsem se seznámil, já jsem nevěděl, že to je rock'n'rollový zpěvák, tenkrát jsem byl malý. Že? Tak to bych se vrátil
3: ta
4: k těm reklamám.
3: Ta písnička tě musela takhle po ránu docela sráté.
4: No strašně. Tak hlavně tenkrát jsme jezdili na pionýrský tábor na 3 týdny, že jo? Tři týdny bez
3: já
4: rodičů.
3: Já vím. Já jsem jezdil do Lučkovic u Mirošovic tam na jich. 3 týdny byla.
4: No, my jsme jezdili Bučovice u Votic a 3 týdny bez maminky, tatínka, že jo, první třída, bylo to docela jako ošemetný, musím říct. Pak když můj brácha začal jezdit, tak on je o 5 let mladší, tak ten už tam měl mě, že jo, já tam neměl nikoho. Já měl korespondiáka, čekal jsem, že ho pošlu a že dostanu nějaký. No to je jedno. Takže to je Pavel Sedláček.
3: A dostal jsi?
4: Dostal, no, vždycky mi psali rodiče.
3: Moje matka mi nikdy na ten tábor neposlala dopis.
4: Jo, balík nikdy.
3: No, balík už vůbec ne.
4: Balík nikdy, ale dopis, jo, jako no, tak, a mám někdy schovaný. Hele, ale nečtu je. No a ta druhá věc, že aby jsme se nevraceli k tomu, co bylo, tak já bych se vrátil k té písnice Love Hearts, protože představ si, ta zazněla na té mé první diskotéce v roce 1980, zazněla i na té naší společné diskotéce, která nám nastartovala ty kariéry s Michalem Viktoříkem.
3: Na té Kubáni.
4: A zaznívá dodnes. Já hraju pořád. Love Hearts hraju pořád. Nikdy jsem nevěděl, že to má jakou historii, že to byla vlastně cover verze Nazaretu, že už ta písnička existovala, jsem dřív nevěděl, že jo. A má to pořád neuvěřitelný úspěch. Prostě když chceš udělat radost, vidíš starší chlapíky a paní na plese a zahraješ to, tak to má úspěch. Tak to je všechno.
3: Řeknu to takhle. Mm-hmm. Řeknu to takhle. Martin Hrdinka hrál Love Hurts Nazaret kdysi dávno mladým holkám, který jsou dneska babičky těch mladých holek, který na tuhle písničku tančejí do dnes.
4: Jim šede, že jo, 70 třeba i no.
3: No, já tě nechci srážet na kolena toho vůbec.
4: Jo.
3: Hele, tak Richard.
4: Tak teď Richardovi musíme asi poslat láhev, nebo já nevím.
3: Asi jako. Jo, kurva, čeká, ty vole, už celá dost minut.
4: Já se omlouvám, Richard.
5: Ne, v pohodě, Martine, v pohodě. Tady je Richard ze severního Plzeňska, Sudety, krásná zpráva, Nečtiny, Plachtín a když mi bylo těch 15-16, což je před 50 lety, tak jsme samozřejmě taky praktikovali nějaký beat a já jsem měl kamaráda z Prahy, Honza Veselý se jmenoval, a ten vždycky přitáhl něco nového z Prahy. A my jsme to krásně kopírovali, pamatuju si kazeťák MK25A, maďarský stroj.
4: A to byl ten s těma oranžovými čudlíkama? Nebo
5: přesně tak.
3: Přesně tak,
5: no. My jsme dělali fonotéky, že desky nebyly, LPčka nebyly, já jsem měl nějaký tratary, že jo, ale ty fonotéky, tak
4: hele,
5: to bylo
4: fonotéka,
5: Plzeň,
4: to
5: Olympie.
4: Jsem úplně zapomněl, tenhle výraz.
5: Jo, fonotéky, ano, protože že desky nebyly,
4: jasně.
5: Já jsme dělali fonotéky. Jo, tak jsme různě nahrávali, než jsme koupili teda Stuzex nějaký kazet, nějaký pořád, tak jsme to nahrávali po různu. A pamatuju si, že první nahrávka byly Sabbath Bloody Sabbath. Nebo první nahrávka.
3: A to byla a dobrá nahrávka.
5: No, luxusní. A pak už to dál, že Nazaretí, Stuart, prostě už to jel, jo, už to prostě jelo dál. A když vzpomínáš na ty Laughers od Nazaretu, to je taky moje písnička celoživotní. Jo,
4: no to je prostě výjimečný. Ono to je, že jo, to použili potom do nějakého seriálu, dali tam symfoniák, to je nuda, jo, ale tenhle ten originál, nebo originál Nazaretu je prostě fantastický.
3: Ale kluci, já jsem na tuhle písničku balil holky v 80. letech, pak v 90. letech, pak ještě v novém miléniu a dneska už na to prdím.
4: Proto na to vzpomínáš, že to šlo, mimochodem teda, ten Love Hearts od Nazaretu, to šlo ruku v ruce s Holubým domem, jo. Holubý dům, který byl trošku dřív, já myslím, že Holubý dům je 73, Love Hearts je 75, takhle si myslím, že to je. Tak, ale šlo to pak ruku v ruce, že se to hrávalo i za sebou a to si opravdu lidi pamatujou, jak já nevím, v kulturním domě barikádníku nebo v kulturním domě, nechci nikomu, nějaký prostě městě, Řeš u Prahy.
3: Prostě, to zní dneska docela
4: no, a vzpomínaj si na to, že prostě tenkrát v tom obětí, co se jim dělo, že jo, v kalhotech a různě po těle. Jo, a to si fakt pamatujou lidi.
3: Já jsem byl na svoje kluce, já jsem byl na svý první diskotéce v Amfoře na Pankráci. Mm-hmm. Klub Amfora, pamatuješ si ho?
4: Já pamatuju, tam hrál, tam dělal šatnáře a potom tam hrál, teda to jsem jenom slyšel, a potom tam hrál Petr Salava, že jo?
3: No jasně. A když jsem tam byl na první diskotéce...
4: Já tam nikdy nebyl.
3: No já tam byl. Na Gimplu jsem byl, čerstvě na Gimplu.
4: Tomu rozumím.
3: Jak jsi mluvil o těch kalhotách, mm-hmm.
4: Jo.
3: Tak jsem tam měl ze třídy takovou lásku. Ona se potom stala snad mojí ženou, nebo co. A když jsem s ní tančil na nějaký slejdi, pouštěl tam slejdi.
4: Majomaj.
3: No. Máš pravdu.
4: To se hrávalo taky.
3: To si nedokážete, kluci, představit.
4: Taky hraju dodnes.
3: Co se v těch kalhotech stalo. No právě,
4: to si pamatuju, když ještě ti 17, 18, 19.
3: Tak to ještě ne.
4: Jseš mladý a pamatuješ si to. Tak si to pamatuješ, protože to víš. No.
3: Hlavně on si to pamatuje.
4: A u toho Love Heart se to stávalo velice často, protože to bývalo většinou druhá, třetí. My jsme hrávali tři pomalý. Tenkrát se hrávali tři pomalý za sebou, právě aby ty lidi měli čas na to si prohrábnout
3: si to uvědomit,
4: různý místa na tělech pod tričkem a tak dále. Že? A když začali UV lampy... A když začali UV lampy, že jo, tak...
3: Ty modrý,
4: ty fialový, tak
3: Když jsi měl bílý tričko, tak si svítil.
4: No a bylo vidět podprsenky, že jo, u holeka kalhotky, no. Takže to bylo pro nás úplně nová doba.
3: My v té době, v 70. Mm-hmm. letech, když jsem byl na Gimplu, tak holky prdlaj z podprsenky, ty podprsenky nenosily prostě.
4: Tady už se nosily v 80. To bylo 80.
3: No jo, tak jsem starý, no, to si chtěl naznačit.
4: Tak mezi náma jo, v té době. Teda, zase musíme si uvědomit tu dobu, když nějaká holka si koupila podprsenku krásnou, tak chtěla v podstatě, aby ji někdo viděl.
3: V 80. letech. Si dali koupit krásný podprsenky.
4: V Tuzexu. Nebo ti někdo přivez.
3: V Tuzexu.
4: Ty jsi ušetřil, tak jako na džíny, no, páče.
3: Chlapci, opusťte tu debatu, protože jsme se dostali trošku do jiných sfér.
4: Ale děkujeme za telefon.
3: Díky, Richard,
5: měj se. Chlapci, Soul Fortu, Šipka a Ruženka, chlapci, ten jsi si to zaspíval na show na kosu na dovolenej. Jo, to je prostě Soul Fortune.
4: Další hit takový. Jak se říkalo, oplodňovák se říkalo.
3: Oplodňovák, ne? Ano. Ještě se tomu říká jinak, to jsem vymyslel v rádiu, kde si já už to teď říkat nebudu, fakt. Takže oplodňovák, u toho zůstaneme. Hele, Richarde, měj se hezky, čau.
5: Díky taky, zdravím, čau.
3: A teď už kaťáci od Martina, půlnoční závodní dál.
4: To je moje oblíbená.

0: Rocková spovědnice.
1: Martin Hrdinka mým hostem. Martine, tady, jestli dovolíš, tak další dotazy nebo připomínky. Ahoj, dotaz na Martina. Ve kterých letech hrál za Bohemku? Já si pana Ježe, pamatuji, jako žák jsem měl trenéra Láďu Ledeckého a Pištu Ivančíka.
2: Ano.
1: V mladších žácích pana Panenku staršího a tedy. A Hagibor byl můj dolíček od mladších žáků až po dorost.
2: Takže já jsem měl jako trenéra nejprve pana Psotu a potom Pištu Ivančíka. Ten nás dovedl vlastně až z těch žáků do té juniorky, kde potom začalo tréninkové středisko mládeže, ale tohle to bylo taky vlastně pro nás nejzajímavější, protože ten Pišta Ivančík, neboli Štefan Ivančík, byla hvězda Bohemky, vynikající útočník. A člověče, musím ti říct, že na tom tréninku on třeba 10krát přihrál úplně stejně, nebo 10krát vystřelil úplně stejně. Byl to fakt jako fotbalista, my jsme k němu zhlíželi. A byl to velice dobrý strateg, když jsme u toho, on prostě věděl, že my vedeme ten tým, taková partička, já, Viktorík, Linhardt a Severa, ještě jeden kluk. A my jsme chodili každý den po tréninku na limonádu, na Libertu. Jo, to si za korunu 20
1: znám,
2: nebo
1: znám,
2: tak.
1: Znám, no,
2: a pak jsme teprve jeli domů, než jsme
1: byla
2: si pokecali.
1: Liberta, pak byla ještě Amara.
2: Ano, no a potom. Jsme si prostě pokecali k té točený Libertě, tady vlastně vedle vás, té ulici, tam bývala hospoda a to. A on, když byl před nějakým důležitým zápasem a chtěl prostě s náma mluvit, tak jako náhodou přišel do té hospody. To jsme ale pochopili až po letech, že náhodou tam přišel.
1: Pišta.
2: Ten ano, Pišta Ivančík, byl tak prostě dobrý strateg a začal říkat, hele kluci, jenom jsem vám chtěl říct a teď nám řek něco, co bylo k tomu zápasu na ten druhý den nebo na tu neděli. A teď my jsme o tom přemýšleli, že jo, no a pak jsme šli a vyhráli jsme, no. Takže to bylo v této době a jinak vedoucího družstva nám dělal tatínek Antonína Panenky a tatínek toho druhého, toho trenéra, co on tam jmenuje. A to bylo taky velice zajímavé, protože prostě pan Panenka, to byla legenda, on byl, jestli se nepletu, zkušební jezdec Javy, taky tak vypadaly jeho nohy teda z těch motorek.
1: Tatínek Tondy Panenky.
2: Ano, Tondy Panenky. Já se musím Tondy zeptat, jestli to říkám správně, ale víš, tenkrát představ si, když ten táta, když ty kluci přišli za ním, jo, ty jeho synové, ten Antonín i ten, já se nemůžu vzpomínat, jak se jmenoval, ten jeho brácha, tak to prostě pro nás bylo, jak kdyby přišel Maradona, nebo víš,
1: no,
2: jako, nebo Messi
1: dneska. Právě zeptat.
2: A on přišel jenom za ním na trénink, no a no. To byla taková sranda, on měl naslouchátko. A nosil ho takový ten přístroj na břiše, víš, tady takhle, jako měl pověšený, že on měl naslouchátko.
1: Vím, jak to vypadá.
2: No a ten Pišta Ivančík, on už nežije, ale on prostě v nás jako zbouzil takovou touhu potom hrát třeba na dobrý trávě, protože my jsme hrali furt na škváře, že jo, a když už jsme mohli na trávě, tak jsme jeli na soustředění do Husince a tam byla krásná travička. A on nás nechal na té trávě třeba po obědě spát hodinu, aby jsme si jako toho vážili, aby jsme prostě takový zvláštní to bylo, ale my jsme tam leželi, že jo, museli jsme ležet hodinu, jsme museli ležet prostě spát a nebo jenom ležet.
1: Což ještě nebyla umělá tráva,
2: co ale
1: ne,
2: to byla normálně
1: přírodní.
2: Krásná přírodní tráva. No a poslouchejte, a ten pan Panenka, já nevím, kolik mu tenkrát bylo, ale hodně, tak si s námi lehnul do té trávy, což bylo pro něj i problém, protože nemohl vstát, jsme ho museli zvedat a to, ale jemu jako bylo něco divného, furt koukal kolem sebe a říkal, kluci, tady někde je vrtulník. Jaký vrtulník tady nikde není? Koukej na tu oblohu, jak jsme leželi na zádech. Ne, tady letí vrtulník někde. A on měl člověče toho sršně na tom naslouchátku, jak dělal trr, tak on si myslel, že letí vrtulník. Tak na to nezapomenu do smrti. No a samozřejmě teda díky tomu, že to byl pan Panenka, no tak jsme měli některé i výhody logicky, když jsme někam přijeli, on tam přijel z ty registračky, tak ho ctěli všichni.
1: A že pan Panenka, váš trenér?
2: Starší, ne, to byl, on byl vedoucí.
1: Vedoucí, no vedoucí. Tak to jedno.
2: A jinak pan Ledecký, jak tam taky jmenuje to jméno, tak jeho vlastně bratr tohohletoho pana trenéra Ledeckýho, já si ho velice dobře pamatuju, on mě pak potom trénoval i v juniorce, v tom tréninkovém středisku mládeže, tak jeho, co to je, synovec, protože jeho brácha chytal za Bohemku, toho pana Ledeckýho,
1: ano.
2: To byl brankář Bohemky, tak jeho syn za nás chytal taky, byl druhým brankářem.
1: Jo. Ještě s tím vrtulníkem pana Panenky staršího, tedy s jeho naslouchátkem a symbioza se sršněm, jo, který mu dal takovou falešnou informaci do ucha. Nemá to nic společného s Michaelem V, tedy Michalem Vrtulníkem.
2: Ne.
1: To je jenom taková náhoda.
2: Já vůbec nevím, jak to vzniklo, ta jeho přezdívka, čoče, to mi nějak uniklo.
1: A on byl vždycky šílený. A jako, třeba se to někdy dovíme, třeba si ho tady někdy pozvu. Ahoj, do studia zdraví Martina Hrdinku a děkuji za hitparádu v televizi. Vidět Debustrol a Masters Hammer v telce bylo naprosto super, byťák Lukáš. Vůbec nevím, o čem Lukáš mluví, tak nám to vysvětli.
2: Vysvětlím. Když jsem nastoupil, je to jednoduché. Já jsem samozřejmě před tou sametovou revolucí vůbec jako nic nedělal. Já jsem byl jenom disc jockey. Ale k tomu teda musím velice nabubřele říct, že jsem byl dobrý disc jockey, tak se jako o mě vědělo. Jako opravdu, já jsem hrál v těch klubech mládeže a hrál jsem ve významných podnicích.
1: Já jsem to chtěl poznamenat, že jsi tak dost, na můj vkus dost odporně populární.
2: Pro dospělé to znamená, hrál jsem v Monu na Bílé hoře, kam chodili ty, co rozhodovali v těch televizích, nebo vůbec v těch různých institucích. Hrál jsem na Admirálu, což byl významný botel a tak dále. No a tak logicky, když došlo k té změně, tak začali hledat někoho, nebo některé, kdo by je nahradil ty lidi v těch médiích, jako vlastně v té československém rozhlase i československé televize. Byl jsem nejprve osloven, abych přišel na konkurs do československého rozhlasu, že hledají někoho do nočního proudu a další jako moderátor. Tak jsem tam šel, vyhrál jsem ten konkurs, ale nenastoupil jsem tam, protože mezi tím jsem dostal velice dobrou nabídku z jiného rádia soukromého, kde jsem potom trávil několik let, nebudu jmenovat, bylo to jako významný první tady rádio, kde jsem byl s Romanem Holím a dalšími.
1: Si pamatuju ty šílený začátky. Je to docela...
2: S Luďkem Hrzelem, Bárou Vytvarovou, Vítkem Pokorným, Martinem Vysušilem například. No, taky.
1: Mě to inspirovalo potom do mý profese v rádiu, protože to bylo tak šílený, že se člověk prostě nemohl řídit, jo? To byla chvá prdel, neskutečná, skvělý začátky.
2: No a potom televize. No a do toho, to všechno šlo jako ruku v ruce, že jo, logicky to šlo všechno strašně rychle, teď já si asi 3 roky nepamatuju prostě, ale co myslím úplně vážně. Ale prostě tady ten start těch 90. byl tak rychlej a představ si, konala se taková přehlídka disjokejů v Lucerně, kdy každý z nás měl svého hosta. Přidělili ti ho, mě přidělili třeba Ivetu Bartošovou, někomu přidělili někoho jiného. A ty si jako 20 minut hrál a pak si uvedl toho hosta, ten zaspíval 3 písničky a šel další. Jo, byla prostě
1: další DJ ze svým hostem.
2: Vyprodaná Lucerna a to. No a Jirka Balvín, tehdejší dramaturg televize, tam vzal svoji dceru a její kamarády a kamarádky, zaplatili jim vstupný, posadili ke stolu a když to celý skončilo, tak se jich zeptal, to jsem se dozvěděl až posléze, po letech, se jich zeptal tak a teď mi řekněte, kdo by měl uvádět televizní hitparádu. A oni řekli moje jméno. Přišel za mnou do zákulisí a řekl, dobrý den, já jsem Jirka Balvín, pan Hrdinka, mohl byste zítra přijít do televize, tady do Jindřišské ulice, to bylo v neděli. Já jsem říkal, no.
1: Bylo ještě v Jindřišský, jo?
2: No, v Jindřišský, Jindřišská 16. No a já jsem řekl, no a v kolik hodin? On říkal, ve 2 hodiny. Já jsem říkal, jo, to bych mohl. A Miloš Pokorný tam byl taky, jako disc jockey, a říká, Miloši, mohl byste přijít taky? No a takhle jsme přišli v pondělí ve 14 hodin do televize, tam seděla dvojice Smetana Balvín a přijali nás do televize, jako mě jako moderátora televizní hitparády a Miloše jako moderátora Baga, který se ale teprve jako mělo rodit, což bylo pro něj dobrý, protože si mohl i říkat, s kým bych chtěl dělat. Já jsem to měl těžší, to já jsem tam nastoupil mezi lidi, kteří mi tam nechtěli a bylo to fakt jako krutý, ale Jirka Balvín mě jako podržel, nebo i s panem Smetanou, a podrželi mě a já jsem si potom mohl taky vybrat tým a začal jsem dělat tu hitparádu. A teďka, proč jsme tam hráli tyhle ty kapely, které by nikdy nezahráli, si myslím, vůbec ano, už přesně, ne, veřejnoprávní televize. No
1: Má
2: prostě,
1: zahamrát,
2: my jsme totiž, když jsme jako psali takový ten status té hitparády novej, jo, po té staré době, tak jsme tam napsali i, že ten, kdo vyhraje, anebo kdo má novinku, tak tam musí být v té hitparádě. Jo?
1: Jo.
2: A ještě jsme tam napsali, že natočíme 2 videoklipy těm, kdo je nemají. Jo? Takže my jsme si vlastně udělali skvělou práci, protože my jsme mohli napsat scénáře ke 2 videoklipům nějakým natočit. Třeba jsme natočili, já nevím, Jojo Band, Kladno, nebo Kabáty. Prostě dělali jsme to, co jsme chtěli, nebo Vltava, Prasátko, třeba jsme napsali. A mohli jsme si dělat, co jsme chtěli, což bylo úplně fantastický. No a díky tomu, že to byla novinka, třeba ten Debustrol, no tak to tam zaznělo, že? Nebo se natočil videoklip a tak. Takže takhle jsme tam dostali kapely, které by nikdy v televizi podle mě nebyly, což se podle mě tenkrát i toho Kabátu týkalo taky, jako jo, že to, ale třeba, musím ti říct, že byly takový i krušný chvilky, že třeba na prvním místě byly třeba, teďka si to vymyslím, ale je to, podle mě to je pravda, jo, třeba Vedli oceáni byli první a Orlík byl druhý třeba. A teď já jsem šel normálně po IP Pavlova a tam stálo třeba 20 skinheadů. A jeden vole se ke mně otočil a řekl, vole, jestli nevyhraje Orlík v neděli,
1: tak tě zabiju.
2: Tak si tě najdem, vole. No. A teď já jsem s ním neměl nic společného, že já jsem byl moderátor prostě. Já jsem jim to chtěl vysvětlovat, pak jsem říkal, nebudu nic vysvětlovat. A modlil jsem se, aby Orlík vyhrál. A tak dále. Prostě to takhle bylo. Ale myslím si, jako některé hitparády totiž jsou na YouTube, jo. Já se občas podívám, když si nemůžu vzpomenout třeba, kde to bylo, nebo to, tak si myslím, že některé ty hitparády byly fantastické, například z Londýna, nebo z Itálie, nebo vůbec, třeba z Los Angeles, existuje hitparáda z Los Angeles, jo, to by tě nikdy nenapadlo.
1: Martin, já tě teď přeruším. Mm-hmm. Pustíme.
2: Můžeš, no.
1: Pustíme.
2: Počkej, a co tam máme?
1: AC/DC.
2: AC/DC, no
1: Back
2: tak
1: Black,
2: to, no. To je prostě kapela, kterou jsme taky si vyčetli z časopisu.
1: Přátelé, jenom já přeruším na chvíli Martina.
2: No, protože to nemůžeme pustit jen tak.
1: Je profesionální DJ, že jo, moderátor především v tomto případě, tedy v téhle situaci, a já nemám prostě
2: už máme jenom hodinu.
1: No právě.
2: Máme jenom hodinu a já to chci říct, protože ve chvíli, kdy jsme si začali kupovat ty časopisy Bravo a různý další, tak jsme tam začali objevovat i další, že jo? My jsme ty AC/DC neznali. My jsme dokonce, někdo říkal, to se říká AC s bleskem DC.
1: AC blesk, DC blesk, no, jsme to se říkalo, no.
2: Jsme nevěděli, že jo? A už jsme milovali ty jiný kapely, už jsme milovali ty Kesáky, ty Svíty, ty Slady, ty Nazarety, ty Black Sabbath a tak. A najednou do toho přišla tahle ta kapela. Zjistilo se, že jsou z Austrálie, tak jsme říkali, ty vole, to o nich nic nezjistíme, to je daleko. Prostě jsme si nedovedli představit, že třeba jedou do Evropy, to jsme si tenkrát nedovedli představit. No a šli jsme zase jsme šli na burzu, zjistili jsme, že je nová deska a koupili jsme si prostě AC/DC a tím jsme je objevili a začali jsme se starat o to právě, kdo hraje na kytaru, tady máte zrovna teda mimochodem Angusa Younga, jo, no, jako plakát. A toho jsme obdivovali, že ty kraťasy. A teď my jsme v tom vždycky hledali jako tu zábavu, že jo. Jak, víš, jako, že prostě se nám to sice líbí, ale chceme k tomu tu zábavu, tak jsme prostě si ho malovali na takový skicák, jak asi vypadá. Prostě jsme nevěděli, jak vypadá úplně, že jo. Jsme měli jenom jméno. A že má kraťasy, to nám někdo řekl. To byla taková doba. Ale ta písnička, kterou teď pustíme, to je pro mě taková převratná, já ji občas poslouchám v autě. Protože tak myslím, že budete mít stejný dojem. Ona má totiž takovou neuvěřitelnou energii. Nevím, jak se to někomu podařilo takhle natočit, že tam je celá ta energie, je tam slyšet a je znát. A normálně, i když si to, kdyby jsi měl sundaný ten kryt z reprobedny, počkej, jdete, jo, kdyby to sundali, tak normálně cítíš.
1: Tu šprcku takovou.
2: No a kdyby jsi tu šprcku sundal, tak cítíš, jak ta energie prostě jde z toho reproduktoru, jak ten magnet tam, nebo co to tam je, to magnetický pole prostě nám hází tu energii. Fakt je to tam cítit, pusto. Teď už můžeš.
1: Dík, vole.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a už jsme v třetí hodině rockový zpovědnice, Martin Hrdinka mým hostem. Já bych tu třetí hodinu odstartoval kapelou, která zase mně je velice blízká. Rainbow, Long Life Rock and Roll.

0: Roková spovědnice na Rádiu B.
1: Martine, zmínil jsi, že v těch osmdesátkách, když jsi začal dělat ty diskotéky, tak český pecky moc najeli. Zmínil jsi to, že to lidi znali z rádia, takový ty nejpopulárnější, krom těch rockových kapel, který měli totální stop, jako jo. Ne, že by je dřív hráli, ale možná na konci 60. let, když byla uvolněná situace, pak přišli Rusáci, přišel Husák, přišla normalizace a Tipec byl utnut, že jo. Tak jaký kapely si v těch osmdesátkách, když se nehrál na těch diskotékách, jaký jsi měl rád? Poslouchal jsi doma český kapely, který bys třeba, anebo ještě jinak, který bys chtěl hrát na těch diskotékách, myslíš, že by byl zájem o ty kapely český v té době na té akci, na té diskošce?
2: Prostě. To jsem dlouho neřekl, tohleto, že to je zajímavá otázka, to jsem fakt dlouho nevyslovil, ale to je fakt zajímavá otázka. Nebyl by zájem o ty český, prostě ta diskotéka tenkrát v 80. i v 90. letech, ale i v 70. teda byla, to prostě byl Západ. Jo, tam byla Mříž, zamklo se a tam se odehrával Západ. A to, co si mohl slyšet někde v klubu nebo jako na rockový kapele nebo na koncertu a nebo z rádia, to tam prostě nikdo nechtěl. A hotovo. To by prostě nešlo. Já jsem objevil prodejnu Pantonu, což bylo v Jungmannově ulici.
1: A tam
2: byly zajímavé kapely samozřejmě. Jo, takže já jsem si kupoval ty singly, jo, ale vlastně si mi neužil nebo nepoužil. Pouštěl jsem si je doma akorát. A bylo to zajímavý. Progress 2 tenkrát jsem si koupil, že jo. Zkoušel jsem Píseň o jablku pouštět na diskotékách. I jsem ji zahrál několikrát, ale prostě jako musel si vědět kdy, protože my jsme opravdu to používali, ty české písničky, jenom při těch pomalých jako blocích, jo, protože jasně. Jako žádná rychlá, dej to je k smíchu, jako mezi náma, to byla k smíchu ta tvorba v té doby. A ještě ke všemu, my jsme měli takový technický problém, protože to nehrálo prostě, ty český singly, jo, takže ve chvíli, kdy si vzal v roce 1984 třeba single Michaela Jacksona, vedle toho by si chtěl zahrát nějakou rychlou českou písničku, tak to nefungovalo.
1: Prostě, zvukově to prostě zvukově. Byl nekvalitní.
2: No ano, prostě a ty už si neměl ten předzesilovač, neměl tu sílu a prostě to nešlo.
1: To vypíchnout žádné komplexe nefungovalo.
2: Ano, takže když jsme chtěli hrát, u těch pomalých to bylo trošku jako jednodušší, to si pamatuju, že jsme opravdu hráli Okno mé lásky a Jasnou zprávu se hrávalo na diskotékách. A pak ještě nějaký písničky na konci.
1: Schellinger třeba.
2: Schellinger se taky hrával, no, Holubý dům se hrával prostě to jako, a Jahody mražený se taky hrávaly. Ale ty si musel nejdřív zničit tu nahrávku předtím, trochu, chápeš? Takže ty si hrál něco kvalitního, ubral si vejšky basy.
1: Musel jsi to skurvit.
2: Musel jsi to jako skurvit, ubrat trošku postupně, aby to nikdo jako nepoznal, aby to ucho, to, a potom si do toho zahrál tu českou a ještě si musel chvilku mluvit, aby to ucho nepoznalo, že to nehraje.
1: Jasně.
2: Jo. Ale nespomínám si, že bych pustil jako disc jockey jakoukoliv hvězdu té doby, nechci jmenovat
1: českou
2: já vím, na diskotéce. Jediná výjimka byla, když jsem byl na vojně, já jsem byl na vojně taky disc jockey, rok a půl roku jsem byl na péšce.
1: Ty jsi měl krásnou vojnu, ty vole.
2: Jasně, já to taky si nestěžuju. Takže jsem byl na vojně jako disc jockey a to si teda pamatuju, že jsem hrál na nějakým gymnáziu, kde bylo hodně holek a tam, to si vzpomínám, jako včera jsem hrál dvě písničky Michala

0: Davida, rychlý. To si pamatuju fakt jako včera, ale jinak jako vlastně ne, já jsem nikdy nehrál, fakt, ne, kdybych teďka tady řekl, že hraju Karla Gotta, že jsem hrál Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, nebo vlastně ten vrchol, to jsem nikdy nehrál, takže to by lhal.
1: Počkej,
0: to tenkrát ale... prostě nebylo to.
1: Počkej, Michal David, já ho znám taky osobně dobře.
0: Ano.
1: Je to člověk, když jsem já s ním byl ve styku, naprosto skvělý, to já neříkám, ale jeho muzika mě teda...
0: Hele, to my jsme kamarádi, ale prostě to tenkrát tak nebylo.
1: A v těch osmdesátkách přece už...
0: Ne, na diskotékách ne. To byl hvězdou, ale na diskotékách ne.
1: Fakt ne,
0: já bych jako úplně vážně. Já jsem měl strašně...
1: Teďka na to tetky, ty vole, které jsou starý jako já.
0: No teď, ale křepčej. Teď.
1: Jo.
0: Teď, prostě. Podívej, hele, já úplně vážně, Michal David je můj kamarád, já tady teď vyprávím o Abraxas, o Slejdech a Black Sabbath a tak dále, ale pozor, byla jedna písnička, kterou jsme hodně poslouchali, a to se jmenovalo Nenapovídej. To byl opravdu hit a to jsme ani nevěděli, kdo to je tenkrát, ten Michal David. To byly jeho začátky a tak. A dneska, hele, teďka třeba asi před měsícem jsem s ním byl v Lipčevsi, to je v severních Čechách, a vystupovali jsme tam společně a jeho vystoupení bylo fantastický. Prostě úplně, jako, fakt jako dostal prostě lidi, ví moc dobře, jak se řadit písničky, jeho vystoupení jsou skvělý a ty lidi to chtějí slyšet.
1: Ne, profik, já ti řeknu jeden zážitek, můžu?
0: Ale jako na diskotékách prostě v té době to logicky se to nehrálo.
1: Řeknu ti jeden zážitek, 70. léta. Mm-hmm. Dostal jsem se na Gimple, blablabla, dali jsme dohromady kapelu, která se jmenovala Simplex Epicentrum and the Sex.
0: Tak to je dobrý.
1: Dodnes nevím, co to znamená. A to je jedno. A dostali jsme se do soutěže do Amfory na Pankráci a byli jsme finalisti, kde byly tři kapely, tuším. Ano, my, potom jedna taková porta, už nevím, jak se jmenuje, a pak kapela, která se jmenovala Čtyři. Mm-hmm. Jo, Čtyři. Ta kapela to vyhrála. Byla to jazzroková kapela. Naprosto šlapala, perfektně, jsem byl nějak druhý, to není důležité. Naprosto šlapala, opravdu profíci. A hrál tam takový chlapík na piano, pianista, naprosto luxusně. Jazzový party, takový Weather Report, nebo jak bych to řekl, takový ten styl, ne ten úplně cool jazz, který jako je takový nezáživný, ale fakt to šlapalo, jako jazz rock. Mm-hmm. Víš, kdo byl ten pianista?
0: No, Michal David.
1: Michal David. No. Tehrá se ještě jmenoval Michal David. No, jo. Potom jsem teda, to jsem to samozřejmě pustil z hlavy a potom jsem Michala Davida viděl s Janečkem, že jo, a tady s tím. Nechci se o tom dál bavit, ale musím teda sklonit, nebo klobouk dolů před muzikantství Michala Davida. Mě mrzelo, že se dopustil takový tý svatokrádeže skvělýho muzikanta, že hrál tady ty, podle mě, tupé písně. A to je můj názor, já si za ním stojím, ale muzikant je to skvělý. Tak to jsem chtěl jenom poznamenat. No, takovou vzpomínku, když už tak o něm mluvím.
0: Já si myslím, že to je jako úplně, a tím to ukončíme, je to významná postava naší populární hudby. Takhle bych to řekl. A teďka pojďme zpátky
1: k tomu. Výborný diplomat, jo, ty vole. Pojďme
0: zpátky k tomu roku, protože my jako disc-jockeyové logicky, protože jsme byli z těchto kořenů, jsme se snažili vždycky dostat nějakou rockovou muziku prostě na ty diskotéky, že jo. Ať už díky těm pomalým písním, anebo díky těm rychlým. Já jsem měl strašnou radost, když vyšlo Moonlight Shadow, Mike Oldfield. Když ten single vyšel, že najednou můžeme na těch diskotékách hrát tuhle tu hudbu. Pak další single z toho alba byl Shadow on the Wall, Chapman to zpíval, že mimochodem Maggie Reilly má dneska 70. zpěvačka toho hitu Moonlight Shadow a bude tady 28. října v Lucerna na Music Baru, to bych se docela šel podívat.
1: Mám to rajít? Pustíme si to pak?
0: No, tak to klidně můžeme pustit.
1: No ne, teď ne? Máme prostě, připravený hotu.
0: No a logicky jsme se vždycky snažili tam něco dát, ať už to bylo třeba Queenie Viva Rock You, aby to jako, že, taková stadionovka, aby jako lidi se roztleskali a tak dále, potom už byly takový ty Opus, Life is Life a tak, ale abych se vrátil k tomu normálnímu pravýmu roku, no tak vždycky si se snažil, kde my jsme to měli, ty singly, tak vždycky jsme ty Queeny, ty Black Sabbath, ty Sweety tam chtěli protlačit a vždycky se nám to povedlo i ty AC/DC. Když si chtěl, tak jsi to prostě udělal v dobrý chvíli i těm největším tupcům, který poslouchali italo disco, tak si to krásně vnutil, takhle bych to řekl. Nechci někoho urazit, ale prostě to tak taky bývalo. Takže my jsme se snažili tam vždycky něco dostat, ne, že bychom byli nějaký hrdinové nebo něco takového, ale prostě se nám to dařilo a ty písničky jsou do dneška jako živý. Třeba Moonlight Shadow je opravdu skvělá písnička a ten Mike Oldfield to udělal velice chytře, že ho díky tomuto hitu poznal ten zbytek světa, který ho neznal, protože ty předcházející desky byly velice umělecký, že jo?
1: Tubular Bells.
0: Ano, přesně tak. A to mám takovou historku, člověče, s EMI, myslím, že to bylo EMI, že byla taková předváděčka, kde se předváděli, jako, co bude novýho jako, jo, v tom roce. A teď tam ty znudění pánové, že jo, to poslouchají, ty prostě ty stovky těch písniček, prostě, o kterých si všichni myslí, že budou hity a tak. A najednou tam pustili, a vždycky, že jo, pustili něco a za 30 vteřin řekli, dobrý, dál. Za 30 vteřin, dobrý, jo, to vydáme, dobrý, to je dobrý. A najednou začaly ty zvony a začal ten Oldfield a oni to poslechli celý a řekli, tak to bude bomba a taky se to tak stalo. To je taková historka.
1: Ty si to poslechli celý?
0: No, celý.
1: Tak to je... Jedna
0: no,
1: strana
0: protože
1: je
0: konečně byla hudba.
1: 25 minut.
0: No, konečně byla hudba.
1: A druhá strana je nějakých 22 minut.
0: Takže mezi náma tenkrát byla doba takzvaných těch jepičích hvězd a jepičích singlů. Že? Byla singlová doba, mimochodem ta se vrátila teď, zase jsou singly, ale jim bylo úplně jedno, koho vydávají. Jim, když se ta písnička líbila a řekli, to někdo koupí, tak to vydali a ten člověk jim byl úplně ukradený.
1: Jasně.
0: Jo? Toho klidně za půl roku zničili, nahradili ho někým jiným. Jo? Jednou mi říkala jedna paní, že celý ten show business se točí kolem toho, kolik je týdnů v roce. Jo? Takže vem si, že máš 52 týdnů, tak máš třeba jenom 50 titulních strán časopisu. Takže má jenom 50 lidem v tom svém časopisu, ať se jmenuje jakkoliv, dáš příležitost se proslavit za ten rok. Jo, protože nějaký dvojčí
1: se prezentovat.
0: Se prezentovat. Jako. Se prezentovat. A teďka si vem, že se kolem tebe ty začínáš a kolem tebe se točí lidi jako, já nevím, Whitney Houston. Jo? A teďka oni tam musí nějak dostat tebe. A když je tam dostanou a ty uspěješ, ale oni vidějí, že dál to nemá žádný smysl, že by bylo dobrý, kdyby přišel zase někdo jiný, třeba nějaká blondýna místo tebe, tak to tak udělaj, tebe vlastně jako, neříkejme slovo zničej, ale pošlou tě na druhou kolej, ať už si děláš, co chceš a vydej si další desku někde, a mi to jedno. Ale oni zase vezmou jako jinýho a prosadí ho na tu titulní stránku. A takhle to prostě chodí i s těma deskama nebo s těma písničkama.
1: A je to dodnes.
0: A je to dodnes. A ono to ani asi jinak nejde. No, já bych teď rád pustil písničku, která od jakživa se mi líbila. Já jsem si koupil to album tenkrát Super Robot Ota Petřina. A bylo to proto, protože jsme se nějak dozvěděli, že je zakázaný. Jo. Nevím, jak někdo to přines. My jsme měli rádi s Viktoříkem. Já zase ho tady jmenuju, protože my jsme fakt tu muziku poslouchali spolu. Měli rádi skupinu...
1: Já proti Michalovi vůbec nic nemám.
0: Skupinu Bacily. My jsme začali poslouchat skupinu Bacily. A
1: to je geniální kapela. No, Planetárium.
0: No právě. Jo. A bylo to samozřejmě díky Planetáriu. Jsme to objevili, jo. To dvojalbum bylo pro nás jako něco jak, no jak kdyby ze západu někdo přivez něco fantastického. Ale bylo to tady, jo. Znali jsme všechny ty písničky, líbilo se nám, jak jsou provázený, jak jsou stejný, jak jsou jiný, prostě to, kdo poslouchal někdy Planetárium, tak mě chápe. Líbily se nám texty, což do té doby jsme vůbec neřešili, jako nám bylo úplně jedno, jako o čem se zpívá, ale najednou jsme to začali poslouchat, najednou jsme se začali zajímat o to, kdo to je, co to je za lidi, jak je možný, že to tady vyšlo vůbec a jak skvěle hrajou ty muzikanti. Jo. Takže jsme si četli jejich jména a to. No a objevili jsme tam taky o tu Petřinu. Tak ten nám byl nejsympatičtější, protože měl dlouhý vlasy a my jsme ani nemohli mít kvůli tomu fotbalu, ani jsme je nechtěli, ale prostě jsme začali objevovat tohletoho chlapíka.
1: Koukám na tebe, Martias, no. Na ten tvůj účes.
0: No mýval jsem hodně vlasů, to by se zdělal krátkých.
1: Fakt jo. Tak dobře, no. Ne, to je taková
0: jeden
1: poznámka.
0: Čas jsem měl jako na ramena, ale to kvůli tomu fotbalu jsme ani nechtěli, protože byl spocený a tak. A kvůli sportu takovýmu, já jsem vlastně chodil do školy, kde byla atletika, jako... To byla atletická škola, takže já měl denně tělocvik a tak, takže to bylo nepraktické.
1: Dobře, stříhali, dobře. Já ti to věřím, že no, jsi měl hodně
0: vlasů. A tak jsme to o tu objevili, šli jsme na koncert Bacilů a tam byl a my jsme ho viděli, to byl prostě neuvěřitelný fenomén pro nás, ten tam stál s těma dlouhýma vlasama, s tou kytarou, že jo.
1: A on měl ještě ty vlasy vždycky takhle přes
0: No a my jsme v něm trochu viděli...
1: A byl tajemnej takový.
0: My jsme v něm viděli Briana Maye, jo.
1: Jo. To je pravda.
0: A to už jsme jako znali Queeny a už jsme měli Briana May a teď jak hrál. No a teď jsme zjistili, že existuje jeho solová deska. Jo. Mimochodem to s těma bacilama hodně souviselo, protože takže bylo Planetarium, ty jeho solovky, že jo, a k tomu ještě byl, jmenovalo se to Bacily, vydali album, který se jmenovalo Slunečný věk, nebo tak nějak se to jmenovalo.
1: Jedno album skvělý, tedy byl folkový Tomu, kdo nás má rád.
0: No to bylo předtím.
1: To bylo předtím.
0: Tohle je něco jiného, tohle jako Bacily, tam to byl Neckář a Bacily, tohle byly jenom Bacily. Jo, a tam byla písnička Sem, to tehdy jsme se zamilovali. A byla to i ta doba, která přišla potom, kdy oni natočili tu českou verzi Zdi. Another Brick in the Wall.
1: Jo.
0: A to patří do toho. To je Bacily. To není prostě Václav Neckář. To jsou Bacily. A on tam byl jako vokalista.
1: Jenom kapela, jasně.
0: No a tyhle ty tři projekty, prostě solový Petřina, předtím to Planetarium a tady ten Slunečný věk, to prostě pro mě je takový vrchol té hudby té doby, nebo té české rockové hudby té doby. Když opominu ty ostatní jako žánry, takhle bych to řekl, protože tohle je nejvíc pop, co si budem povídat, jako jo. Ale ten Ota Petřina, to je pro mě prostě bůh. Ale opravdu, jako já jsem to tak poslouchal, ale to ještě musím říct jednu věc, jo. Já jsem měl gramofon velice pozdě. My jsme měli magneťáky, jo. Neměli jsme ani kazeťák, měli jsme magneťáky, měli jsme B42 a pak jsme měli B100. A táta měl všechno nahraný na těch
1: pásk. Což byl výborný kus.
0: Výborný. Mám to schovaný. A potom teda koupili naši gramofon a první desky byly Bakara, Abba, tyhle ty věci. Takže to, dobrý, poslechli jsme si to, ale bylo, pro mě to bylo jako neakceptovatelné, abych to poslouchal po druhý nebo po třetí, po čtvrtý. Ale koupil jsem si, měli jsme jenom jednu reprobednu, to jsem zapomněl říct, měli jsme jednu reprobednu. A teď já jsem si šetřil na druhou, abych slyšel stereo. A šel jsem do Smeček, tam měli tu stavebnici takovou, jestli si pamatuješ.
1: Jednu reprák, jeden jsem pájku,
0: reprák jsem pájku, jenom jeden reprák jsme měli, měli jsme ten druhý, jsme neměli peníze na něj. A, takže jsem si ušetřil na stavebnici, kterou prodávali v Wi-Fi klubu. Spájal jsem to, dal jsem druhou bednu a šel jsem si v neděli koupit Dark Side of the Moon. Jo, Floydy. A sednul jsem si do babičina křesla, dal jsem si ty dvě bedny, zasnul jsem. Takovou zářivku jsme měli z východního Německa, takovou fialovou nebo fial. A teď jsem to rozsvítil a seděl jsem tam. A celý to album jsem takhle poslouchal. To Dark Side of the Moon, jak tam, ta stereo, jak tam padají ty prachy, prostě jak ty zvuky jdou. Já jsem byl úplně uchvácený, že to je možný, že to je prostě nabízí ta deska černá, prostě s pár písničkami, že tohle ti nabídne takovýhle svět. No a takhle přesně jsem si druhý den pustil toho Petřinu. To LPčko, jo.
1: Stejný efekt?
0: Úplně stejný, to bylo prostě nádherný. Nevím, jak z toho západu se sem dostali ty, víš, my si to neuvědomíme, ale jak, oni nemohli mluvit s žádným producentem západním. Oni nemohli, víš, vědět ty technologické věci. To mi vyprávěl potom Vašo Patejdl, jak se všechno učili na tom Slovensku, v tom opusu, že prostě všechno byl pokus omyl, že jo. Tak zkusili, dáme tenhle efekt, no ale on nefungoval, protože neuměli nastavit, že jo. Když ho dali víc, tak to bylo na houby, když ho dali mín, tak to trvalo hodiny, dny, než na to přišli, když to ty na tom západě moc dobře věděli, jak to nastavit. Naopak, tam se šetřil čas, když šlo o prachy, že jo. Takže Ota Petřina a to album, ze kterého je ta písnička, kterou si teďka poslechneme, je pro mě prostě vrchol tady té tvorby, té doby v těch našich studiích, takhle bych to řekl.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Výtečného o tu Petřinu nám doplnil výtečnej Láďa Myšík, tak jsme se dočkali takového mistrovského českého dvojbloku. Martine, máme tady dalšího přispěvatele. A tyhle ty složitý slova nesnáším.
2: Ale přispělatel by mohl být taky dobrý.
1: To je taky pravda. Tak, Radovan je na drátě. Radované, my tě zdravíme s Martinem.
3: Já tě zdravím, Dané.
1: Nazdar, dej si to prosím tě, telefon.
2: Já slyším.
1: K hlavě a na ústa, aby jsme to měli perfektní.
4: Tak je to lepší?
1: Teď je to skvělý, výborně. Super. Tak povídej.
4: Tak, já bych chtěl pozdravit Martina, protože, ahoj, jak jsem ti říkal, já jsem 67. ročník, takže jsme tak podobně mladí.
1: No, vy jste takový pubertáci proti mě, no.
4: To no, jenom. Právě. A já jsem Martina poslouchal, když moderoval Noční proud, a musím říct, že z Nočního proudu se úžasně nahrávalo na kazeťák Diamant, protože on už tenkrát přijímal stereo, že jo, on měl ty dvě antény. Takže na FM už se tenkrát dalo na ty kazety natáčet krásně stereo.
2: Čiže to by mě vůbec nenapadlo, že díky těm dvěma anténám to bylo
4: jo,
2: stereo.
4: Jo.
2: Ale pamatuju si ten kazeťák, to jo, takový hranatej, že jo, hranatej.
4: Jo, hranatej a měl už diody, což byla pecka, jako že jo, v té době. Mm-hmm. No, ale co jsem chtěl říct, já jsem tě poslouchal cestou domů, jak jsi říkal, jak jste tam vyráběli ty světla prostě a ty hady, že jo, prostě tak samozřejmě my jsme na střední škole taky různě bastlili tady tyhle ty prostě diskotéky a naším vybavením byl MK27, takže ne MK25, ale MK27, takový hnědej na pětikolíky samozřejmě prostě a tak dále. Zesilovač 2x5W a nějaký pochybný bedny. Nevím, co to bylo.
2: Výborný 2x5W, to dneska to neexistuje už. To jsou sluchátka.
1: No, nebo, no přesně, to já mám.
4: Ale to bylo z amatérského rádia.
2: Já tomu rozumím. No.
4: A co ti chci říct, jako k těm světlům, že jo, prostě takže barevné žárovky se vyráběly tak, že z barevných propisek se ten líh, jakoby ta barva vypustila, rozpustila se v lihu a ty žárovky se v tom omáčely, jo, prostě takže byly jako žlutý, modrý, zelený, jo, ale byly takový vyblitý. No a my jsme to vygoumli tak, že ve východním Německu prodávali barevné žárovky Orvo.
2: To je pravda.
4: No a ty byly luxusní. A my jsme shodou okolností jeli v prváku na nejmenované hnojárně. Jsme jeli na nějaký výměnný pobyt do Postupimi na Jahody. A pak jsme měli výlet do Berlína. No a tak jsme nelenili a vyhledali jsme prodejnu s elektronikou a tam jsme ty orváče, ty barevné žárovky, tyjo, sehnali, což byla šupa jako.
2: To je dneska to vysvětlovat někomu, že nebyla barevná žárovka, když se sami...
1: Já se tomu musím smát, když se sami
2: nabíjejí jako dneska ty žárovky.
1: Když jsem to zažil sám, tak si to pamatuju, ale to je něco neskutečného.
2: No já ti tomu něco řeknu. My jsme teda zjistili potom, že existují barvy, které byly na sklo, a řešilo se to tak, že normálně se koupila barva na sklo, do toho se namočila teda ta žárovka, stala se z ní barevná, ale potom se ještě dělali takový fígle, a to dělali i rockový kapely, že si měl vlastně bílý žárovky a měl si takový sklo předtím a to sklo si nabarvil na 4 barvy, jo. Měl si takový jako šuplíky, nebo jak bych to řekl, jako prostě 4 světla vedle sebe.
1: Normálně sklo,
2: právě celofán byl nebezpečný, ale zjistilo se, že to sklo všechno vydrží, no a udělal si zelená, modrá, žlutá, červená, no a potom si blikal, že rukama. No a poslouchej, že to ti musím říct, protože to pamatuješ, tak my jsme potom zjistili, samozřejmě, že v Německu měli i, když jsme si prohlíželi ty katalogy Neckermann nebo Otto, tam byly barevné hudby, že jo. Tak se zjistilo, že by nám to někdo mohl přivést, tak nám přivezli barevnou hudbu. Byla dvakrát, jako že si dal na pravou bednu, na druhou bednu si dal jako 4, jo, a ono to blikalo samo podle hudby. podle hudby, a nebo se to dalo
1: na, ano, ty, na hudbu, na ten tep,
2: a nebo se dalo naprogramovat, že ta jako do toho. No ale pozor, to ještě nebylo všechno. Potom někdo přišel s tím, někdy v roce 1985, že v JZD Slušovice, když se jede do Slušovic, jo, tak tam je prodejna na náměstí, předtím JZD, a to je něco jako Tuzex, a tam mají barevné hudby. Takže se tam jelo, ale pozor, bylo to jenom tří žárovkový. Jo, jenom tři. No a to, ta už
1: ale
2: uměla...
1: Který barvy, Martin?
2: No to nevím, já si to nepamatuju. No,
4: no red, green
2: a žlutá a možná. No,
4: a ta třetí.
2: Protože já jsem neměl zelenou moc rád, se přiznám, nikdy. No. Já nemám rád, i když se koukám třeba na záznam Queenu, tak nemám tu zelenou rád, na tož ještě na diskotéce. Jo.
4: Takže, já mám rád zelenou jedině u Pink Floydu.
2: Jo. No takže, no a laser, ale to je jiná zelená. Takže já mám rád tu žlutou, červenou, modrou, a tam to tak asi bylo. No tak se jelo rychle, že jo, do těch Slušovic, a tam se nakoupily ty barevné hudby. No a jelo to, no tak to mám rádo, že tak to takhle pamatuješ.
4: Tak to byla ta prominentní prodejna tenkrát, ta jezedácká.
2: Jo.
4: No, protože já jsem původem Svitavák, takže vím, že se to tam jako něco takovýhle odehrávalo, jako no, že se tam jezdilo.
2: Tam
4: a jinak barevný skla byly ještě k dostání v Maďarsku na Rákoci Uca, když jsme byli na Maidnech v Budapešti.
2: Byl jsem tam, ale ty skla si nepamatuju. Já jsem si tam koupil Pumy. Normálně tenisky Puma. Jo, problém byl v tom, že jsem měl už šestky, jako nohy šestky, to by bylo asi 15. A oni měli jenom 5,5, jak jsem si to koupil, pak jsem je dlouho roztahoval, byly mi z toho strašně nohy, ale měl jsem Pumy. To byla bomba.
4: No, my jsme si tam kupovali ty pruhované kalhoty, pyramidky.
2: Jo, to jsem měl taky, no jasně. Ale ještě ti řeknu, to mám z dneška takovou příhodu, potkal jsem kamaráda, který mi vyprávěl, a to jsem úplně zapomněl, že právě v Maďarsku se hodně prodávaly věci na ping-pong, protože my jsme hráli hodně ping-pong, že to byl takový sport, který se hrál všude, jako volejbal se hrál všude a ping-pong se hrál všude. A tam byly prodejny v Budapešti a třeba i v Šiofoku na Balatonu na ty ping-pongové věci, za prvý, že jo, rakety, míčky, ale za třetí...
1: Pálky, to nebyly rakety.
4: No jasně, tak, protože tady byly jenom prkna pálky, a tam byly mechovky.
2: Ano,
4: že?
2: Přesně, tam byly mechovky. Ale pozor, měli tam i ty trika krásný, ty butterfly s tím límečkem, jo, ty pruhovaný. Takže my jsme tam...
1: jsem si tam kupoval, no, já jsem...
2: My jsme tam koupili jsme si to triko, ale já jsem ho nosil snad 10 let. Ale to bylo fakt jako, že mít tohleto triko, na to nezapomenu. Tak jsem rád, že jsi taky pamětník, no. Je to z dnešního pohledu.
4: Hele, a ještě jenom doplním ke světelnému parku. Jako, jo. Samozřejmě nedílnou součástí osvětlení byl maják. Že jo?
2: Jasně.
4: No a kde ho vzít, že jo? Takže my jsme... Doufám, že mě neuslyšej bývalí policajti. My jsme normálně v noci jsme se vloupali do technických služeb a očesali jsme popelářský auto od maják a napojili jsme to na to šedý trafo od vláčku, od HO to piko, že jo, prostě.
2: Jasně.
4: A ono to mělo výhodu, že to zrychlovalo, že jo, prostě. A když to přetočil do protisměru hodinových ručiček, tak se to točilo opačně, jako super. No, akorát, že nás potom někdo udal a skončili jsme na švestkách a byla z toho dvojka schovaní.
2: Tak na to jsem zapomněl, na ty majáky. Měli jsme oranžovej, ten nám někdo prodal.
4: No.
2: Potom jsme si sehnali červenej a ten jsme sehnali někde od hasičů. A pak jsme šli ukrást do nemocnice modrej. Do Vinohradské nemocnice, už je to promlčený, jak to můžu říct.
4: A teď jsme se rozhodovali,
2: leželi jsme na tom auťáku a zkoumali jsme, jestli ukrást ten velký nebo ten malý, jo, protože...
4: No ten velký, ale počkej, no, tam byla i siréna. Jako.
2: No moment, ale to, ten, tam, na tom, tam nebyla siréna, byly prostě dva modrý majáky na stranách, malý, a uprostřed byl ten velký, jo.
4: Taková ta velká mísa.
2: A my jsme prostě leželi na tom auťáku a teď jsme si říkali, kdyby třeba ta sanitka měla vyjet, jo, tak je průser, že jo, tak ukradneme jenom ten malý, tak jsme ukradli jenom ten malý. To je všechno. Mimochodem nás honili potom, protože nějak prostě nás viděl nějaký z Ostrahy tam tenkrát, tý Vinohradský nemocnice, ale maják jsme měli a Možná no. někde bude ještě, hele. To bylo to skvělý, ty majáky, to bylo no, bezvadné.
1: Ale hele, chlapci, to, jak... chlapci, pardon, jako já bych do toho teď vstoupil.
2: No už to ukončí.
1: Já už bych mohl jít dávno domů, protože když jsem poslouchal vaši odbornou debatu, tak jsem okamžitě rozpoznal, že jaksi nemám k tomu co říct. Ale já vám za tu odbornou debatu o kradených majácích a světlech na diskotékách a norkových koncertech moc děkuju, protože to bylo velmi zajímavý.
2: A to jinak nešlo, že jo?
1: Tak no,
2: to
1: tak jasně,
4: no nešlo, protože to nebylo, nebylo no, tak
1: já
4: to
1: jsem,
4: prostě.
1: Já jsem do toho taky ani nezasahoval, že jo? Já jsem byl v té době chlapci, jak Martine, tak Radované, já jsem byl underground, nám stačily ve sklepě dvě svíčky, akustická kytara a hráli jsme Kryla, že jo? Tady
4: no jasný, jste, to my jste... taky, ale my jsme chtěli udělat nějakou produkci pro ty holky.
1: Rozumím.
4: Na no jasnou zprávu, aby se odehrávalo v těch kalhotech.
1: Radované, pozor.
2: To je základ.
1: Produkci pro holky jsem chtěl dělat celý život.
4: No.
1: Někdy se dařilo, Nikdy se nedařilo.
2: Ale my asi budem končit asi, člověče.
1: No budem končit, jako. No protože jsi ukecenej, Martine.
2: A jak to teď uděláme? Tak dokecáme jak to dáme poslední píseň.
1: No jasně, dáme poslední píseň. Radované, díky za telefon.
4: Taky díky, Dané, hezký večer. Čau, čau. A Martine, moc rád jsem tě slyšel po dlouhé době.
2: Děkuji, hezký večer.
1: Měj se hezky, čau. Tak a Save
2: Me. Asi to vyjde na tu poslední písničku.
1: No to nám vyjde takhle. A tak se nějak rozloučíme, ale
2: Martias... Proč jsou tam Queenie, řeknu? Tak proč jsem vybral taky Queenie, jo? Protože ty Queenie to už byla pro nás další cesta. To už najednou my jsme je objevili tou legrační písničkou Mustafa Ibrahim. Jo, je to zvláštní, ale je to tak. Najednou z ničeho nic nikdo přenes...
1: To je z Alba Works?
2: Ne, ne.
1: Myslím, že jo.
2: To je dřív. Ne. To ne, to je dřív. Nevím, teďka jsem trošku mimo.
1: Já taky, no.
2: Je to z toho Alba, jak je tam...
1: Jazz.
2: No prostě, ano, z Alba Jazz, přesně tak. Takže tam jsme objevili prostě najednou sílu Freddieho Mercuryho a těch dalších a začali jsme poslouchat Queeny. Sehnali jsme si ty starý desky vlastně jako. Pamatuju si, že ty první dvě nás moc nebavily, ale začalo nás to bavit jako ve chvíli Noc v opeře, jazz, Den na dostizích, Den na dostizích a tak dále. Najednou nás to začalo bavit. A začali jsme se zajímat o to, kdo to vůbec je. A jak jsem to říkal už dneska, my jsme to měli jenom z těch fotek, že jo, najednou jsme tam viděli toho Freddyho, najednou jsme viděli Rogera Taylora za bicíma, blondiák, prostě sympatický, Brian May, John Deacon, je taková silná sestava, já to velice rád říkám a všichni rockeři mi dají za pravdu. My si musíme uvědomit, že ty Queenie, jo, byly jenom tři. To byly tři muzikanti, kteří dělali support tomu Freddymu. Tam tři chlapy hrajou a on před nima stojí a někdy zahraje na kytaru, někdy na piano.
1: Na piano, ano.
2: Až potom teprve přišel Spike Edney a začal hrát tajně na různý nástroje. Ale to je zrovna srandovní třeba na Live Aid, jak vlastně všichni stojí a tam je někdo hraje a nikdo neví, kdo. Že? A nikdo si to vlastně nevšimná, je všem je to jedno, protože to není důležitý, tam šlo o tu náladu. A to samý v Budapešti, že jo, na tom koncertu slavným, když se koukáš na ten záznam, tak najednou Spike Edney tam hraje mezi nima na kytaru, nikdo neřeší, co tam ten chlap dělá. Jo. No ale to je jedno. A potom, dneska jich je asi 12, jo, nebo kolik už těch Queenů, ale ty kapely. Ale tenkrát to měli fakt těžký. Vynikající bicí toho Rogera Taylora, ta plocha, všechno prostě jako kdyby...
1: Oni to dokázali, ano, ve třech pokryt.
2: Přesně tak, ve třech přesně to pokryli tak. A celý koncert prostě neuvěřitelný. No a teďka proč vlastně zahrajeme písničku Save Me na závěr? Protože za prvý si myslím, že tam je vidět mistrovství všech těch členů té kapely, za druhý si myslím, že to je taková výjimečná píseň pro Freddieho Mercuryho a za třetí byl to první single, kromě singlu s hitem Flash, který jsem si koupil, jako abych měl single. Do té doby jsem si u Queenu i potom kupoval LPčka. A tady jsem si koupil single a nechal jsem si ho. Bylo to zvláštní, protože nemohl jsem sehnat to LPčko tenkrát, tak jsem si koupil aspoň ten single, protože tu písničku jsem prostě chtěl. Předtím jsem si koupil ten Flash, nebo ten hit Flash, protože protože taky tady nebylo LPčko, kdo by sem vozil hudbu k filmu Flash Gordon, to tenkrát nikoho nenapadlo.
1: To, soundtrack,
2: to se prostě nedalo, nedalo se to na burze sehnat, tak jsem si koupil ten single. A tady Save Me je, je pro mě jeden z největších hitů skupiny Queen navždycky. Takže ne ty největší hity, které známe, ale Save Me je pro mě je hit,
1: pro
2: který...
1: Pro tebe osobně.
2: Mm-hmm. Já se s nima znám, nevím, jestli jsem ti to někdy nevyprávěl.
1: S Queenama.
2: Máme čas, nemáme.
1: Už ne.
2: Takže příště.
1: Příště. Já jsem to chtěl říct.
2: Prožil jsem s těma hodně, byl jsem s těma v baru, v šatně
1: jasně,
2: a tak dále.
1: Těch příběhů, co jsi zažil, nebo respektive těch chvil, co jsi zažil, tak to je na další návštěvu. Takže budu se těšit. Ne, za pět let. Budu se určitě těšit.
2: Děkuju za pozvání.
1: Bylo fakt příjemný. Pro mě to bylo zároveň, milí posluchači, takový odpočinek, protože...
2: Tady z mýho papírku Martin, jsme nezahráli, ještě no, to jenom chci říct, aby to nevypadalo, že jsem to nechtěl. Slady a Uriáše.
1: Kde s tím, prostě s papírkama. Asi jste si všimli, že já jsem strašně ukecanej, ale v skutku Martin Hrdinka je tak ukecanej, že já jsem si vlastně odpočinul, protože jsem tady jenom tak seděl a hejbal klikama. Krásný. Moc ti za to, Martine, děkuju. Tak, Martin Hrdinka, dnešní můj milej host v rokový zpovědnici a věřím tomu, že přijmeš zase další pozvání.
2: Jo, anebo ne, uvidíme.
1: No, no anebo ne, no, to
2: já
1: jasný.
2: Myslím, já myslím, že jo. Děkuju moc.
1: Já si myslím,
2: byl to skvělý.
1: Bys byl blbej, kdyby.
2: No, teď jo. No, tak jo. Už jenom, protože jsme nezahráli ty slejdy.
1: Jasně. Tějte se hezky, díky za přízeň, čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení. Rádio Beat.

to tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Další poprázdněnové vydání Krásných nálezů jsem věnoval druhé části přehlídky debutových alb renomovaných souborů. O úvod se tentokrát postarala americká skupina Weezer se skladbou The World Has Turned and Left Me Here ze svého debutového alba z května roku 1994 nazvaného prostě Weezer. Říká se mu ale i podle jeho modrého obalu The Blue Album. O jeho produkci se nepostaral nikdo menší než Rick Ocasek, někdejší lídr skupiny The Cars. Weezer vznikli již v roce 1992 v Los Angeles po personálním přeskupení své sestavy na přelomu tisíciletí. Působí od roku 2001 ve stabilizované čtyřčlenné sestavě. Byli už pětkrát nominováni na cenu Grammy a jednou si palmu vítězství i odnesli. Vydáním své první desky soubor doslova šokoval. Podle původního záměru to totiž měla být rocková opera s kosmickou tematikou. Kapela ale od téhle koncepce nakonec upustila. Komerční žebříčkový triumf alba dal muzikantům za pravdu. Jen ve Spojených státech se jejich debutu prodalo více než 3,5 milionu kopií. Umístil se zde v top 20 a v Británii mu patřilo 23. místo. Specifikem Weezer je odlišování názvu jejich velkých desek podle barvy obalu, byť nesou shodný název Weezer. Takže vedle té první modré má ve své diskografii také zelenou, červenou, bílou a černou. Dnes již ikonický americký soubor Creedence Clearwater Revival představil svůj albový debut, který vyšel na konci května 1968 pod názvem kapely Za trochu potrhlých podmínek. V 60. letech tahle kapela vystupovala jako The Gollywogs. Když jí producent Saul Sands, který ovládl značku Fantasy Records, nabídl vydání alba pod podmínkou, že změní svůj název, protože ho nesnášel, zrodili se Creedence Clearwater Revival. Profit z toho získali obě strany. Sands, mimo jiné ze zisku z úspěchů Creedence, mohl financovat své další ambiciózní projekty. První album skupiny obsahovalo ještě materiál, který vznikl pro The Gollywogs, ale přinesl partě v čele s kytaristou Johnem Fogertym i průlomový single se skladbou Jay Hawkinse Suzy Q. Ta vznikla již v roce 1957. Album se v americkém žebříčku umístilo na 52. místě a slušně se prodávalo. Ještě v roce 1970 za ně skupina získala zlatou desku, o 20 let později platinovou. John také prohlásil, že po vydání desky se všechno změnilo. Z téhle albové kolekce teď ve vysílání rádia být zazní skladba Get Down Woman.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Na rozdíl od pilotního singlu skupiny The Doors se skladbou Break On Through na jeho A straně, který vyšel prakticky bez většího povšimnutí, ačkoliv pocházel z jejich glorifikovaného debutového alba, s jejich první velkou deskou nazvanou pouze The Doors, tomu bylo úplně jinak. Skupina si materiál, který na ní nakonec zařadila, tříbila během svých koncertních vystoupení. Nahrávala se v srpnu 1966 a vyšla 4. ledna 1967. Dnes se považuje za jednu z nejvlivnějších hudebních kolekcí 60. let. Obsahuje širokou škálu stylů od jazzu a blues až po pop a rhythm and blues. Strhla se kolem ní doslova mela, umístila se na 2. místě amerického žebříčku a celkově se zde udržela po dobu 121 týdnů. Se 13 miliony prodaných kusů je to nejprodávanější deska The Doors. Na rozhlasových vlnách Rádia Beat z ní dnes zazní méně obehrávaná skladba Soul Kitchen.

krásné nálezy. Na rádiu Beat. Skupina The Stooges byla na přelomu 60. a 70. let jednou z nejzářivějších hvězd detroitské rockové scény. Dnes se považuje za předchůdce punk rocku. Jejím frontmanem v té době byl syn anglického otce a americké matky James Jewel Osterberg, jenž proslul jako Iggy Pop. Začínal jako bubeník a hudební štěstí hledal nejdříve v Chicagu. Ovšem v roce 1967 se vrátil do Michiganu a založil zde právě The Stooges. Soubor sice hrál jednoduché tříakordové skladby, ale verva a energie, kterou do nich vkládal a která z nich i čišela, brala doslova dech. Své debutové album z roku 1969, opět pojmenované pouze názvem kapely, prý spíchl během pouhých 4 dnů. Jeho produkce se ujal někdejší člen legendární undergroundové kapely The Velvet Underground, basista a hráč na violu John Cale. Z tohoto alba za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Not Right.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na Bídu.
1: V roce 1980 vznikla v americkém státě Georgia kapela alternativního roku, která se navíc nikdy nevyhýbala politické angažovanosti v řadě společenských událostí. Její písně byly inteligentní a záhadné. Tahle kapela se pojmenovala R.E.M. Na své konto si připsala celkem 15 studiových alb, jichž celosvětově prodala 85 milionů kusů. V roce 2011 své působení na hudební scéně ukončila. Ale vraťme se na počátek její cesty. Na konci roku 1982 započala s přípravou své první velké desky. Vyšla v dubnu následujícího roku pod názvem Murmur. Celosvětový průlom z toho sice ještě nebyl, ale jejich garážový rock s příměsemi folku a postpunku vyvolal zájem minimálně na severoamerickém kontinentu. Deska se v americkém žebříčku umístila na 36. příčce a nakonec se jí prodalo 500 000 kusů. V hodnocení různých hudebních časopisů získala řadu poct v kategorii debutových alb. Z debutové alba R.E.M. si teď prostřednictvím Rádia Beat poslechněte skladbu Sitting Still. Podle zpěváka Michaela Stipa je to prý jedna z vůbec prvních skladeb, které skupina nahrála.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Pohlédněme také na domácí scénu. Průkopníkem ve vydávání rockových alb u nás se v roce 1968 stala skupina Olympic a její dlouhrající deska Želva. Prolomila věrolomné zaříkávadlu Suprafonu, že alba mají být vyhrazena pouze pro skutečnou hudební kvalitu, přeloženo do tehdejší mluvy, zejména pro artificiální takzvanou klasickou hudbu. Olympic svou první velkou desku nahrával v průběhu celého předchozího roku, od ledna do října 1967. Je prakticky bilancí tvorby kapely z předchozích 2 až 3 let poté, co se osamostatnila jakožto skupina a přestala plnit roli pouhého doprovodného tělesa pěveckých hvězd. Tohle časové zpoždění ve srovnání s rokově vyspělým světem působí téměř děsivě. Například do Beatles tehdy vydávají už své 10. album. Tristně to dopadlo i s obalem. Pouze zhruba 5000 prvních výlisků dostalo svůj speciální kabát. O bídné kvalitě tisku a papíru snad nemá ani smysl se zmiňovat. Dolisky alba se pak balily do univerzálního přebalu pouze s natištěným názvem skupiny a alba. Z téhle pro nás památné desky jsem do dnešního pořadu Rádia Beat vybral jednu z raných skladeb skupiny, a to vzpomínku plíživou pouze příležitostného autorského tandemu Olympiku Ladislav Klein, Pavel Chrastina. Na druhé velké desce skupiny se prezentuje rověž jedinou položkou.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Americká skupina The Cars se vynořila na konci 70. let s takzvanou novou vlnou a měla téměř okamžitě úspěch. Renomovaný časopis Rolling Stone ji také ve své čtenářské anketě na počátku roku 1979 zvolil nejlepší novou kapelou roku. Soubor dokázal podle kritika Roberta Palmera ve své tvorbě sloučit nesourodé stylové prvky a odjít je do soudobého hudebního hávu, a to minimalismu punku, garážového rocku, použití syntezátorů, kytarové struktury art rocku, rockabilly 50. let i popu. Manažer Fred Davis jim zajistil nahrávací smlouvu pro renomovanou značku Elektra Records. Na starost je dostal renomovaný producent Roy Thomas Baker, který s nimi začal počátkem roku 1978 v Anglii připravovat debutové album, které vyšlo v červnu pod názvem kapely. Deska se po 39. týdenním pobytu v americkém žebříčku dostala do top 20 a pobyla se zde celkem 139 týdnů. 6 milionů prodaných exemplářů je na první velkou desku více než skvělé. V britském žebříčku se umístila jako 29. Skupina si za nadprůměrné výdělky koupila v Bostonu studia Intermedia, které přejmenovali na Synchro Sound. Zde pak vznikaly nejen její nové nahrávky. Z první velké desky skupiny The Cars zazní na frekvenci rádia být skladba Just What I Needed. Vyšla i samostatně na singlu a chytila se v žebřících po obou stranách Atlantiku.

0: New Beat.
1: První velká deska skupiny Black Sabbath, nazvaná podobně jako řada alb jejich souputníků pouze názvem kapely, se dnes označuje také za první heavy metalovou desku. V Británii vyšla v únoru 1970 a pronikla zde do top 10. Ve Spojených státech se čtyřměsíčním odstupem až v červnu se dostala na 23. místo žebříčku. Oč negativnější hodnocení si tahle hudební kolekce vyslou užila u hudebních publicistů, o to větší úspěch sklízela u rockových fanoušků. Dovolím se dnes pozastavit u tajemně děsivého obalu desky, jehož detaily byly odtajněny teprve nedávno, a to až po 50 letech od jeho vzniku. Fotograf Keith McMillan, používající uměleckou přezdívku Keith, na něm vyfotil vodní mlýn v Maple Durhamu na řece Temži. Fotilo se ve 4 hodiny ráno a před mlýnem pouzuje polonahá modelka Louisa Livingstoneová pouze v plášti přehozeném přes ramena. Z tohoto alba vám nabízím prostřednictvím rádia Beat k poslechu skladbu The Wizard. V pozdním létě 1970 posloužila také jako B-strana nejúspěšnějšího singlu nesinglové kapely Black Sabbath, a to Paranoid. Tehdy v Británii soupeřila o příčky nejvyšší, například z Deep Purple a jejich Black Knight.

0: krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Tvorba souboru Dire Straits, který vznikl v roce 1977 v Londýně, se vyznačuje vstřebáváním mnoha hudebních vlivů, jakým je jazz, folk, blues rock nebo country, jež ve svém výsledném tvaru představuje osobitou hudební kvalitu. Významnou měrou se o to zasloužil kytarista a solový zpěvák Mark Knopfler, hlavní autorská a interpretační osobnost kapely. Stejně jako jeho bratr David, který hrál u Dire Straits na doprovodnou kytaru, ale opustil skupinu po vydání druhého alba, protože se cítil příliš upozaděný, se narodil v Glasgow. Mark Knopfler vystudoval angličtinu a zpočátku se živil jako novinář v deníku Yorkshire Evening Post a na částečný úvazek i jako učitel. Nakonec však převládla jeho vášeň a hobby rockového muzikanta, hrajícího po hospodách. Debutové album Dire Straits, rovněž vydané pouze pod názvem kapely, mělo rozdílné termíny vydání v Británii a ve Spojených státech, a to červen, respektive říjen 1978. V obou těchto teritoriích se však prosadilo v žebřících, v USA jako druhé, v Británii jako páté. V dubnu 2018 byla skupina uvedena do síně slávy rock'n'rollu. Z první velké desky Dire Straits teď z vysílání rádia Beat zazní skladbu Water of Love.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Jednou z nejslibnějších a zároveň nejpodceňovanějších pomprokových kapel konce 70. let byly New England z Bostonu. Vystoupili však na hudební kolbiště jak v nesprávnou dobu, tak nesprávným stylem. Světem letěl punk. Vznikli v roce 1977. Objevil je manažer Kiss. New England jim totiž dělali předskokany. Své debutové album, jak jinak než pod názvem kapely, vydali v roce 1978. Na produkci se podílel Paul Stanley z Kiss, role nahrávacího inženýra se ujal Mike Stone. Jedna z recenzí v souvislosti s vydáním jejich druhé velké desky uváděla: New England kombinují sílu Queen, melodie Beatles a harmonie ELO. New England by mohli být příštími Beatles, jak jsou ale všechny předpovědi ošidné. Singly skupiny se umístily v Americe pouze dvakrát mezi 50. a 60. místem žebříčku. Jejich debutové album se v Americe umístilo až jako 57. Po třetím albu a následném turné to kapela v roce 1981 zabalila. Ani skladatelský jejich lídra, kytaristy Johna Fennona, napsat pěknou melodickou rockovou písničku nestačil. Z tvorby New England teď na rádiu Beat zazní skladba Shoot z jejich debutové velké desky.

0: Krásné nálezy Jaroslava Císaře na Bídu.
1: Závěr dnešní druhé části krásných nálezů věnované debutovým albům známých kapel, která ale určitě nezůstane poslední, zakončí Stereophonics, jedna z nejúspěšnějších velských rockových kapel všech dob. K jejímu založení došlo v roce 1992 ve vesničce Kmemen. Její ústřední postavou je zpěvák, klávesista a kytarista Kelly Jones, který je autorem prakticky kompletního repertoáru souboru. Své debutové album Word Gets Around skupina vydala v srpnu 1997. Stalo se velmi úspěšným, i když paradoxně patří k jednomu ze čtyř z jejich diskografie, které se nedostalo až na vrchol britského žebříčku. Umístilo se zde jako šesté, ale jen v Británii se ho prodal téměř milion výlisků. Skupina za jeho prodeje obdržela 3 platinové desky. Dnes z ní zazní skladba Goldfish Bowl. Stereophonics mají již na svém kontě 13 studiových alb. Příště vám představím Cliva Nolana, britského hráče na klávesové nástroje, skladatele a producenta, který se významným způsobem podílí na rozvoji progresivního rocku. Vedle jeho solových nahrávek zazní jako člen skupiny Pendragon jeho spolupráce s Oliverem Wakemanem, podíl na projektu Arena a Kámora. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Na závěr dnešního vydání Krásných nálezů si poslechněte skladbu Goldfish Bowl z první velké desky velské skupiny Stereophonics z roku 1997.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci, vám přeje od mikrofonu ze studia Rádia Beat Martin Vysušil. Máme tady další pondělí roku 2026 a s ním i 1017.11.11. No a mě z toho vyšlo tak nějak, že 17, to je docela dobrý číslo, že jo? Může to být o lecčem, může to být o těch sedmnáctkách, o těch mladých slečnách, o těch faninkách rockerů, kteří nám budou zpívat svoje písně dneska večer, ale pochopitelně to může být i o něčem úplně jiném. Ale ta sedmnáctka v každém z těch songů bude, tedy ta číslovka, ta číslice 17. Pojďme začít. Song s názvem 17, pocházející z roku 1967 z alba Celofán, Rick Priestley z kapely The Trox ho složil a ocitlo se na tomto albu, no a pochopitelně ocitlo se tím pádem i v dnešním večeru na rádiu Beat 17.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Zatímco v té první písni, kterou natočili The Trox, tam to skutečně bylo o těch 17 letech, o té lásce. Dokonce je tam přímo verš 'Cause last week you were 17. Tedy je to zcela evidentně o té 17 leté přítelkyni, dá-li se to tak nazvat. Pojďme dál. Flight of the Rat. To je ukázka z klasiky z roku 1970 alba In Rock, pod které se podepsali Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Lord a Ian Paice. Deep Purple v té slavné sestavě a my si nabídneme teď právě song, který vlastně není až tak o té lásce, o té mladosti, o tom věku kolem 17, ale spíš je to taková píseň, o které její autor, tedy autor textu, Ian Gillan, říká, že je to o toxickém životním stylu, o lidech, kteří otravují váš život různými závislostmi a o osobním osvobození. The Rat, tedy ta krysa, tady reprezentuje všechny ty otravy, kteří se vám dostávají do života a kterých se nemůžete zbavit.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Ta 17 tam byla samozřejmě, When I was 17, my mother said to me, a tak dál, a tak dál. To byly Deep Purple jako druzí dnešní večer. V roce 1970 ještě chviličku zůstaneme s albem Very Heavy, Very Humble, se songem Micah Boxe a Davida Byrona. Uriah Heep. Tímhletím songem tehdy otevírali koncerty. Ta písnička se jmenuje Gypsy a albová verze je delší. Já jsem proto, abychom se do toho dnešního večera, do té hodiny vešli, vybral tu zkrácenou singlovou verzi songu Gypsy. Nicméně ten začátek When I was only 17 I fell in love with a Gypsy Queen je u obou verzí stejný.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 po 1017. a poprvé o sedmnáctkách. 17, Fly of the Red Gypsy. To byly zatím tři songy, které měly tu sedmnáctku v textu a dokonce ta první i v názvu. Rock Bottom od UFO z roku 1974. Na tom nebude jinak. Tahle ta ukázka z alba Phenomenon ovšem je o tom, jaké to je, když jste skutečně úplně na dně, když jste dosáhli toho naprostého dna svých fyzických i psychických sil a jak z toho eventuálně ven. Ta sedmnáctka tady ale samozřejmě je taky, dokonce ta píseň, ten text tím začíná. 17, a nature's queen. Know what I mean?

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Já se vám to říkal hned na začátku dnešního 1017. večera, že ne všechny písně budou o těch mladičkých, krásných dívkách, kterým je 17, ale že to můžou být i mladí muži a v tomto případě té další písně, kterou mají na svědomí Genesis, konkrétně jejím autorem je Mike Rutherford, pochází z alba And Then There Were Three z roku 1978 a je to fiktivní příběh mladého muže, který v rámci zlaté horečky v Americe jede na západ a těší se, že zbohatne. Deep in the Motherlode a Genesis.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 9. studiové album Genesis, nazvané And Then There Were Three, bylo skutečně jenom ve třech. Tony Banks, klávesy, Phil Collins, bicí, ale čím dál tím víc vokál, a Mike Radford, basa a kytary. Samozřejmě, že naživo to takhle nešlo, takže měli session bubeníka a měli také session kytaristu, který s nimi potom jezdil na živá vystoupení. Po kapelách, které tu už dnes večer byly, The Troggs, Deep Purple, Uriah Heep, UFO a Genesis, teď přicházejí američtí Foreigner a ti se do té 17 na albu Head Games z roku 1979 doopravdy opřeli. Mike Jones a Lou Gramm totiž tu 17 použili nejen jako věkové určení, ale je tam dokonce i sloka, která říká feel like 17 years, it's only 17 days. A pak ke konci už jsme byli u té tradice, to znamená, bylo ti jenom 17. Ale těch 17 je nasekáno v tom textu skutečně hodně.

0: 11.
1: Na Radio Beat.
2: 11. s číslem 1017 je tu poprvé stejně jako to téma 17. 17 jako slovo teď vystřídá číslice 17 v názvu songu kapely Kingdom Come, tedy ukázce z eponymního alba, které spatřilo světlo světa v roce 1988.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 z 17, 11 songů, které jí nějakým způsobem v textu nebo v názvu obsahují, to je dnešní večer na Rádiu Beat. Nejinak tomu bude i s tou osmou, kterou mají na svědomí LA Guns. To už se psal rok 1989, kdy vydali album Cocked and Loaded, 17 Crash. Je další song dnešního večera, který, jak jistě uznáte už podle názvu, sem prostě patří.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: No a po LA Guns jsem si řekl, že by to chtělo trošku zpomalit, trochu se uklidnit, tak jsem vybral svoji oblíbenou zpěvačku Beth Hart a chvilku jsem váhal, kterou z nahrávek toho stejného songu dnes večer použít. Nakonec jsem zvolil živák Live at Paradiso z roku 2005. Ta písnička se jmenuje Leave the Light On a je to taková hodně osobní píseň o překonávání těžkých problémů, traumatických zážitků z dětství, drogových závislostí a vlastně nalezení naděje.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Na 10. píseň z 11 pro ten dnešní 17. večer se musíme podívat do Švédska na kapelu, která vznikla někdy kolem roku 2008 a hraje takovou směs hard rocku a jižanského rocku, a my si zahrajeme ukázku z jejich debutového alba Lock and Load. To vyšlo v roce 2014. A tahle ta švédská parta má na něm i písničku, která se mi báječně do dnešního večera na Radio Beat hodila. Apartment 17.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Apartment 17 a Švédové Rebel Road byli 10. dnes večer. Před nimi to byly songy jako 17, Flight of the Red, Gypsy, Rock Bottom, Deep in the Motherlode, 17 Crash, Leave the Light On a ta poslední, ta 11., ta se jmenuje Flower. Je to song, který mají na svědomí původně Soundgarden na svém debutovém albu, ale já jsem vybral trošku jinou verzi, proto jsem také uvedl, že to je vydání z roku 2018. Ta vyšla na výběrovém albu Chrise Cornella a Soundgarden. Ta verze je trošičku jiná, nikoli v textově, ale hudebně. I když i tak je docela dost psychedelická. Protože jak Chris Cornell o té písni řekl, že je to o dívce, která se stane ženou a pak se utápí v marnivosti, jak to tak někdy u holek bývá, no a rychle vyhoří. Dalo by se říci, ne, moc optimistický závěr dnešního večera. Nicméně, milí byťáci, máme za sebou Trox, Deep Purple, Uriah Heep, UFO, Genesis, Foreigner, Kingdom Come, LA Guns, Bad Heart a Soundgarden na závěr nejsou špatní. Navíc za malou chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a po ní už všechny pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.